V uplynulých 10 minutách jsme poslouchali u nás na stanici D-dur hudbu Joaquina Rossiniho. Byla to jedna scéna z prvního dějství jeho opery Popelka. Zpívali Veselina Kasarova, Monika Schitt, Juan Diego Flores a Henrik Päth. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Artur Fagen. Jsme stále s naší hudbou dnes v první čtvrtině 19. století. Tam patří samozřejmě i čarostřelec Karla Marie von Webera, považovaný za zakladatelské dílo německé romantické opery. Premiéra se uskutečnila v Berlíně roku 1821. Historka o spojení s ďábelskými mocnostmi, zpracovaná do libreta dramatikem Friedrichem Kindem, vychází z knihy o strašidlech vydané v Lipsku a ta zase z kriminálního příběhu, který se stal prý někde na Domažlicku. Skladatel sám se k čarostřelci nechal zřejmě inspirovat roklí velkého štolpichu v Jizerských horách, kam se dostal, když pobýval v červenci roku 1814 v lázních Libverda. Zaspívá nám teď Bryn Terwyl, a sice árii Kašpara z prvního dějství čarostřelce. Paul Daniel řídí symfonický orchestr švédského rozhlasu.

démonická árie myslivce Kašpara, toho zlého protivníka Maxe, árie z prvního dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera. Paul Daniel řídil symfonický orchestr švédského rozhlasu a solistou byl Bryn Terwl. Karl Maria von Weber měl blízký vztah k českým zemím. Rodák ze severoněmeckého Ojtynu byl už v 17. jmenován dvorním kapelníkem města Vratislavy v dnešním Polsku, ale v roce 1813 přijal nové místo ředitele pražské opery. Pražské německé opery samozřejmě. Souboru, který hrál v dnešním Stavovském divadle. V Praze se pak také roku 1817 oženil se zpěvačkou Karolínou Brantovou. A Čarostřelce tam osobně dirigoval rok po berlínské premiéře, tedy v roce 1822, to už ale působil v Drážďanech. Orianta je velká hrdinská romantická opera Karla Marie von Webera z roku 1823. Je příběhem žárlivosti a zrady. Utrpěla sice asi slabým libretem, ale hudebně je dokonalá a závažná a v něčem předjímá už tvůrčí snahy Richarda Wagnera. Po vídeňské premiéře byla už v roce 1824 uvedena i ve Stavovském divadle v Praze. Uslyšíme scénu a kavatinu titulní hrdinky, a to sice v podání Jessie Normanové, Staatskapelle Dresden a Marka Janovského.

Dozněla hudba Karla Marie von Webera, velká scéna a kavatina titulní hrdinky jeho opery Orienta, druhé ze tří nejznámějších romantických oper, které napsal. Zpívala Jessie Norman a Marek Janovský řídil Staatskapelle Dresden. Teď nás čeká jiná romantická opera Bludný Holanďan. To je pověst o stejnojmenné lodi, objevující se zejména v holandském folkloru, pověst o přízračné lodi či o lodi duchů. Došla poměrně značného věhlasu a stala se námětem četných uměleckých zpracování. Jde o námořníka, který se prohřešil tím, že chtěl za každou cenu překonat přírodu a proplout nebezpečnou bouří. Za své rouhání je proklet a jeho jedinou nadějí na vysvobozující smrt je věrná láska ženy, kterou dlouho a marně hledá. Zpracování Richarda Wagnera formou opery mělo premiéru v lednu 1843 v Drážďanech pod autorovou taktovkou. Téma Bludného Holanďana Wagnera okamžitě upoutalo. Co víc by si měl romantický skladatel přát, než hudbou vyjádřit rozbouřené moře, rozhárané lidské duše, milostné vášně i odhodlání zemřít pro lásku. Do hlavní ženské hrdinky Senty promítl Wagner svou představu ženského ideálu, který se obětuje pro spásu mužského hrdiny. Takovou rolí je v jeho tvorbě nakonec i Alžběta v Tannhäuserovi, Isolda v Tristanovi nebo Brynhilda v Prstenu Nibelungově. Wagnerův Bludný Holanďan navazuje na tradici německých romantických oper Karla Marie von Webera a Heinricha Marschnera. Uslyšíme scénu Holanďana z prvního dějství, zpívat bude dnes po druhé už Bryn Terwyl, berlínské filharmoniky řídí teď Claudio Abbado.

Když zemřel Karl Maria von Weber, jehož odkaz je kontextem dnešního vysílání, bylo Richardu Wagnerovi 13. Když měla premiéru Wagnerova opera Bludný Holanďan, do které jsme se teď na chvíli zaposlouchali, bylo mu 30 a měl před sebou několik let v čele opery v Drážďanech, kde působil do své smrti právě Weber. Poslouchali jsme Bryna Terwla, Berlínské filharmoniky a Claudia Abáda ve scéně z prvního dějství opery Bludný Holanďan. Pojďme teď na chvíli odbočit ze světa opery a připomeňme si, že Weberovým současníkem byl i Frédéric Chopin. Garrick Ohlsson teď bude hrát jeho mazurky opus 41.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu nám teď hrál Chopinovy mazurky Garrick Ohlson. A máme tu ještě jednoho současníka Karla Marie von Webera, France Schuberta. Píseň duchů nad vodami, to je báseň Johanna Wolfganga von Goethe z roku 1779 a ta je příkladem stylu Sturm und Drang, tedy bouře a vzdor německého proto-romantického estetického hnutí, kladoucího důraz na subjektivní prožitek. Báseň je známá díky hudebnímu zpracování právě France Schuberta. A to z roku 1821, tedy ze stejného roku, kdy měla premiéru Weberova opera Čarostřelec. Jde o píseň pro mužský sbor, dvě violy, dvě violončela a kontrabas. Uslyšíme tu skladbu v podání utrechtských vokálních solistů.

Gesang der Geister über den Wassern, tedy zpěv nebo píseň duchů nad vodami. To je báseň Johanna Wolfganga von Goethe, kterou zhudebnil pro mužský sbor a temné barvy dvou violončel a kontrabasu Franz Schubert, současník Karla Marie von Webera, také současník Beethovenův. Zpívali utreští vokální solisté a my se teď ale vrátíme zpátky k hudbě Webrově. Vyzvání k tanci. To je velmi známý opus z jeho odkazu. Klavírní skladba ve formě ronda, kterou napsal v roce 1819. Je ale také dobře známá v orchestraci Hectora Berlioze z roku 1841. Karl Maria von Weber věnoval skladbu své ženě Karolíně, byli manželé jen několik měsíců, a sám ji označil za brilantní rondo. Vznikala současně s prací na opeře Čarostřelec a je to s největší pravděpodobností první koncertní valčík, první dílo ve valčíkové formě určené spíše k poslechu než k tanci. A tedy první a zároveň nejbrilantnější a nejpoetičtější příklad romantického koncertního valčíku, apoteóza valčíku, možná i předvěst žánru symfonické básně. Berliozovu orchestrální úpravu Vyzvání k tanci od Karla Marie von Webera posloucháme teď v podání Ruského národního orchestru a Michaela Pletněva.

Doznělo vyzvání k tanci. První romantická apoteóza Valčíku. Autorem je Karl Maria von Weber, upravovatelem pro orchestr, 15 let po jeho smrti, byl Hector Berlioz. Michal Pletněv dirigoval Ruský národní orchestr. Připomněli jsme několik Weberových současníků. Byl to i zmíněný Berlioz, byl to samozřejmě Schubert, Rossini, Chopin i Richard Wagner. Zbývá nám ještě jeden, Felix Mendelssohn Bartholdy. Jeho písně beze slov, Lieder ohne Worte, jsou cyklem 48 lyrických klavírních skladeb rozdělených do 8 sešitů. Tyto krátké emotivní miniatury položily základy romantické klavírní lyriky a jsou dodnes základním repertoárem pro mírně až středně pokročilé hráče, což se samozřejmě nevylučuje s interpretací vrcholně profesionální. Poslouchejme jich tedy několik těch písní beze slov od Mendelssohna v podání Daniela Barenboima.

několik z 5 desítek písní bezeslov Felixe Mendelssohna Bartholdyho nám teď na stanici D-dur zahrál Daniel Barenboim. Mendelssohn byl současníkem, samozřejmě mladším současníkem Karla Marie von Webera, jemuž věnujeme dnešní vysílání. A pojďme poslouchat tedy opět Weberovu hudbu. Bude to klarinetový koncert číslo 1 F moll. Vznikl pro klarinetistu Heinricha Böhrmanna a skladba je v repertoáru tohoto nástroje od jeho dob dodnes vysoce ceněna. Premiéru měla v Mnichově 13. června 1811. Böhrmann se narodil v Postupimi. Poté, co se jeho umění dostalo do povědomí berlínského dvora, tak ho nechal Ludwig Ferdinand Pruský pokračovat ve studiu v Berlíně. Od roku 1807 nicméně pak hrál Böhrmann v dvorním orchestru v Mnichově, a to až do odchodu na odpočinek v roce 1834, kdy ho tam nahradil jeho syn Karl Böhrmann. Souběžně s Böhrmannovým uměleckým vzestupem procházel klarinet vývojem v konstrukci klapek a nátisku a tomu umožňovalo větší hbitost a flexibilitu při hře. I na Weberově skladbě je právě toto slyšet. Vybíráme pro vás nahrávku Jörga Widmana, Deutsches Symphonieorchester Berlin a dirigenta Petera Ruzicky.

0: Teď nám hrál Deutsches Symphonieorchester Berlin, dirigoval Peter Ruzicka a solistou byl Jörg Widmann. Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 1, dílo z roku 1811 od Karla Marie von Webera. Tento skladatel se narodil v roce 1786 v Eutinu, nedaleko Lübecku na severu Německa, nedaleko dnešních dánských hranic. Pokřtěn byl jako katolík 20. listopadu. Jeho nedlouhý život, který si dnes ve vysílání připomínáme, byl poznamenán zdravotními problémy, ale Weber se přesto stal jedním z nejvlivnějších skladatelů počátku 19. století. Jeho nevšední talent jako skladatele, klavíristy a dirigenta připomíná Mozarta. Jehož manželka Konstanz byla mimochodem Weberovou sestřenicí. Studoval v Salzburku u Michaela Haydna a pak ve Vídni. Působil v tehdy německé Vratislavi. 3 roky vedl operní soubor v pražském Stavovském divadle. A pak se na poslední desetiletí usadil v Drážďanech. Premiéra jeho opery Čarostřelec v Berlíně v roce 1821 byla transformační událostí v hudebních dějinách a pomohla nastolit nový vjem, estetiku romantismu. V dalších zbývajících 5 letech života se Weberovi už nepodařilo dosáhnout srovnatelného úspěchu jako s Čarostřelcem, ale předehry k jeho operám Euryanta a Oberon se staly repertoárovými kusy. Těmi jsou i koncertantní skladby, zejména ty s klarinetem. Způsobem orchestrace a přesvědčivým vyjádřením nálad se Karl Maria von Weber jako romantik stal vzorem pro skladatele od Meyerbeera po Wagnera, Lista, Berlioze nebo Glinku. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40 letech 5. června 1826 v Londýně, i hudbu jeho současníků pro vás dnes vybíral Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u vysílání programové řady od Claudia Klodvěgovy, pravidelného pořadu stanice Český rozhlas D-dur, sestaveného z nahrávek staré hudby v historicky poučené interpretaci. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda. Dnešní výběr zahájíme barokní sonátou C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo. Jejím autorem je Ital Alessandro Melani. Z jehož tvorby se nám dodnes dochovala především liturgická hudba, moteta či oratoria. Melani patřil mezi skladatele působící v 17. století v Římě, podobně jako například Bernardo Pasquini nebo Alessandro Scarlatti. Čtyřvětou sonátu C-dur nám na barokní klariny zahrají Crispian Steele Perkins a Alison Balsom. Doprovází soubor The Parley of Instruments.

Sonátu C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo od Alessandra Milaniho hráli Crispian Steele Perkins a Alison Belsom na barokní klariny a soubor The Parley of Instruments. Milí posluchači, následujících 22 minut budeme věnovat unikátní nahrávce písňové tvorby skladatele Johanna Josefa Resslera, narozeného v roce 1771 v Banské Štiavnici na Slovensku. Dnes téměř zapomenutý hudebník působil na počátku 19. století v Praze a ve Vídni. Zkomponoval více než 200 děl a prosadil se jako skladatel, klavírista i oblíbený kapelník. 6 písní s doprovodem klavíru napsal Ressler v letech 1799 až 1801. V době, kdy odešel z jedné pražské operní společnosti a získával si renomé jako salonní skladatel pražské aristokracie. Písňový cyklus, který si představíme, patří mezi skladby, jež bylo možné uvádět právě na veřejných či soukromých akademiích a koncertech. Johann Josef Ressler zhudebnil 6 německých básní svých současníků: Johanna Wolfganga von Goethe, Johanna Georga Jacobiho, Christiana Felixe Weisseho, Karla Maische a Charlotte von Stein. V roce 2023 písně nahráli ve Švýcarsku tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a Alena Hénigová na kladívkový klavír. V 6 písních se střídá mužský a ženský hlas. Mezi 3. a 4. písní zařadili interpreti z dramaturgických důvodů Resslerovo samostatné Andante pro klavír.

Doznělo 6 písní s doprovodem klavíru od Johana Josefa Resslera. Přednesli nám je tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a klavíristka Alena Hénigová.

Milí posluchači, na přelomu 18. a 19. století ještě chvíli zůstaneme. Z pražských hudebních kruhů se ale nyní přesuneme do vídeňských hudebních salonů. Právě v tomto prostředí habsburského hlavního města vznikla komorní hudba od Giovanniho Hoffmanna, kterou si za okamžik představíme. Giovanni Hoffmann je dnes neznámé skladatelské jméno a o jeho životě a tvorbě víme jen velmi málo. Skladatel s italským křestním jménem a středoevropským příjmením byl virtuózem na mandolínu, na nástroj, který se v 18. století těšil velké popularitě. Pro mandolínu také psal vlastní hudbu, často značně virtuózní. Hoffmannův kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo nám zahraje z nahrávky vydané v roce 2024 italský mandolinista Federico Madaluno. Neapolský rodák a nadšený propagátor svého nástroje. Jemný zvuk solové mandolíny doprovodí Alberto Marano na housle, Miriam Traverso na violu a Alessandro Parfit na violončelo.

0: Kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo od Giovanniho Hoffmana hráli Federico Madaluno, Alberto Marano, Miriam Traverso a Alessandro Parfit.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách nás čeká výjimečné setkání s hudbou skladatele, který na počátku 18. století zastával 21 let prestižní funkci kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. Jmenoval se Johann Kuhnau a je známo, že po něm na toto místo v roce 1723 nastoupil Johann Sebastian Bach. Kuhnau nebyl jen hudebníkem, který psal kantáty, sonáty nebo moteta, ale také právníkem nebo překladatelem. Posledním a nejznámějším dílem Johanna Kuhnaua jsou dnes takzvané biblické sonáty, které si nyní kompletně představíme. Jde o soubor 6 programních klávesových sonát, vydaných v roce 1700. Každá z nich v několika větách ilustruje určitý děj z Bible. Konkrétně Kuhnau pojmenoval sonáty na základě příběhů ze Starého zákona. Připraven je snímek Angličana Johna Batta. Batt nahrávku pořídil v roce 1995 na Kalifornské univerzitě v Berkeley a zvolil pro interpretaci sonát 3 různé klávesové nástroje, čímž dosáhl zajímavého zvukového kontrastu. První sonátu s názvem Souboj Davida s Goliášem zahraje John Batt na varhany. Sonáta číslo 2, tedy Saul vyléčený Davidem pomocí hudby, zazní v podobě na klavichord. Svatba Jákobova, 3. sonáta, je nahrána na čembalo. Ve stejném pořadí nástrojů, tedy varhany, klavichord a čembalo, jsou nahrány i 3 další sonáty. Číslo 4, Na smrt nemocný a znovu uzdravený Ezechiáš, číslo 5, Gedeon, spása Izraele a poslední sonáta číslo 6 s názvem Jákobova smrt a pohřeb.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: partitury.
1: Pěkné ráno od vltavských partitur vám z Českých Budějovic přeje Petr Hanzlík. V první polovině dnešního pořadu vás pozvu k poslechu společného projektu tří předních evropských jazzových osobností. Srbský trumpetista Paolo Frezu, francouzský akordeonista Richard Galliano a švédský klavírista Jan Lundgren založili před časem trio Mare Nostrum. Všichni tři mají silný smysl pro barvitou lirickou melodiku a v autorských kompozicích dosahují příjemně poslouchatelné syntézy jazzových, klasických i folklorních hudebních postupů. Společným tematickým jmenovatelem tria je moře, které zde zjevně hraje klíčovou roli jako hlavní zdroj inspirace. Mare Nostrum je latinský název používaný Římany již od punských válek pro moře Středozemní. A trio pod tímto pojmenováním nejen koncertuje, ale také vydává své nahrávky, které nesou místo slovního názvu jednoduché označení římskou číslicí. My si za chvíli pustíme větší část alba Mare Nostrum číslo 3 z roku 2019. Co začalo v roce 2005 jako experiment, zahrnující pouhé tři koncerty ve Švédsku, se za dvě dekády vyvinulo v jeden z nejvýraznějších evropských komorních jazzových projektů, z něhož lze cítit přátelství a empatii všech tří protagonistů, stejně jako potěšení ze vzájemné spolupráce i společné zvukomalby.

sardský trumpetista Paolo Frezu, francouzský akordeonista Richard Galliano a švédský klavírista Jan Lundgren se ve vltavských partiturách představili ve svém společném projektu Mare Nostrum číslo 3 z roku 2019. A my se teď přemístíme od Středozemního moře do Čech, konkrétně do malé pošumavské výsky jménem Dobrš. Zde se už od roku 2017, vždy v polovině srpna, odehrává dvoudenní nadžánrový mezinárodní hudební

hudební festival Dobežská brána. Ten je známý svojí nápaditou a zajímavou dramaturgií na poli současného jazzu, často s přesahem do hudby vážné nebo world music. V roce 2025 se tedy odehrál 9. ročník Dobrežského festivalu a ten byl tematicky věnován kontrabasu. K domácím hostům věnujícím se tomuto nástroji patřil také pražský soubor Hlas kontrabas Octet, unikátní hudební formace, kterou tvoří 4 zpěvačky a 4 kontrabasisté. Projekt Hlas kontrabas původně vznikl a stále existuje jako duo, které tvoří zpěvačka, skladatelka a performerka Rydina Ahmedová a kontrabasista a skladatel Petr Tichý. Slovní hříčka, která dala uskupení název, je vlastně trošku zavádějící. Hlas tu totiž nestojí proti kontrabasu. V žádném případě nejde o nějaký souboj nebo o poměřování sil. Právě naopak, hlavní devízou koncertních vystoupení i nahrávek je originálně hravý, komunikativní a vzájemně citlivý a živý přístup k hudbě. K tomu pak napomáhá v podstatě třetí člen této formace a tím je Loop Station, tedy přístroj umožňující nahrávat ve více stopách přes sebe. V roce 2019 došlo na nápad nahradit looper živými muzikanty a vznikl Hlas kontrabas Octet, tedy 2 kvarteta, vokální a kontrabasové, spojená v jeden celek. Rydina Ahmedová přizvala ke spolupráci Alici Bauer, Mirku Novak a Markétu Zdeňkovou a kontrabasovou sekci vedle Petra Tichého doplňují Ondřej Štajnochr, Ondřej Komárek a Tomáš Liška, kterého ovšem v Dobrši zastoupila Klára Pudláková. Navíc ryze český oktet zde také jako host doplnil norský kontrabasista Mats Eilertsen. Je více než milou shodou okolností, že svoji světovou premiéru si Hlas kontrabas Octet odbyl právě v Dobrši, aby se po 6 letech vrátil jako renomovaný soubor se silným potenciálem jak na domácí scéně, tak i v mezinárodním měřítku. Zvu vás tedy k poslechu záznamu koncertu, v němž se důmyslně a inspirativně prolíná jazz, pop, etno i world music. Jádrem dobrižského vystoupení je album Kaleidoscapes, které vyšlo v roce 2024 péčí tuzemského vydavatelství Animal Music a za něž Hlas kontrabas Octet mimo jiné získal nominaci na hudební ceny Anděl. Z českých Budějovic se loučí a pěkné dny plné jen dobré hudby srdečně přeje Petr Hanzlík.

0: Tak dobré brzké odpoledne. Děkujem, že jste přišli. Děkujem mrakům, že z nich neprší. A děkujem hlavně taky organizátorovi festivalu do Prský bráně, že nás pozvali sem znova. Já jsem vzpomínala, jak jsme stáli opravdu před těma, kolik to je, šest let, jsme stáli takhle v té bráně a fotili jsme se a byl to úplně jako úplně první koncert, ještě trochu s jiným repertoárem a vlastně v trochu jiném složení, ale záměr, myšlenka a vlastně většina za nás už tam byla, tak je to takový emo se sem vrátit po těch letech. Já představím kapelu tak, jak hraje dneska. Na basu Ondra Steinocher. Na basu Ondra Komárek. Na basu Petr Tichý. A na basu Klára Pudláková. A zpívat vám budou Mirka Novák, Alice Bauer, Markéta Zdeňková
1: a Redina Amadová.
0: Děkujem. Tak ta první skladba už byla taky vlastně z našeho docela pořád čerstvého CDčka. A vlastně tu skladbu, kterou teda jste slyšeli, ta z něj byla a teďka uslyšíte další, která se jmenuje V Beskydech a je v ní spousta rostlin a zvířat.

0: Ondra Steinocher, solo Medvěd z lesu a skladba byla napsána Petrem Tichým.
1: Tak následující skladbu napsala úžasná česká skladatelka a pianistka, zpěvačka Beata Hlavenková, určitě většina z vás zná, a jmenuje se Following the Wind, takže to se hodí, protože vypadá, že naše noty budou taky následovat vítr. Doufáme, že nikdo z vás nebude následovat vítr, že to nedojde do takové síly. A kdybyste chtěli, můžete se podívat, jak my jsme následovali vítr jednou takhle na polích nad Roztokama a natáčeli jsme tam videoklip krásný téhle skladbě, kterou jsme nahráli jako úplně první, takže už je to tak 4 roky zpátky, tak to najdete na YouTube, kdybyste se chtěli podívat. A mnoho dalších.

0: Ďakujeme.
1: Děkujem. A teďka teda máme úplně obrovskou radost, protože můžeme pozvat autora další písně, kterým je norský skvělý kontrabasista a skladatel Mats Eilertsen. We are very happy to have you here with us. Thank you. Já možná uvedu kontext. My, když jsme vlastně připravovali to CD, kterým jsem tady před chvilkou machal, tak jsme oslovili skladatele z Norska, z Islandu, z Izraele a pak teda český skladatele, aby nám složili písničky přímo jako pro tuhletu divnou sestavu čtyř kontrabasů a čtyř hlasů. A jedním z nich byl Mats. My jsme se viděli naposled před těma dvěma rokama na Islandu, když jsme tam měli takovou rezidenci, kdy pod ní vždycky za náma jezdili ty jednotliví skladatele, tak tam nám Mats vlastně teda, my jsme ty noty samozřejmě i předem, ale tam jsme si to s ním jakoby zkusili a Mats nás upozornil, že ta skladba se nemenuje Funkle, i když se tak jako, ale Funkle, což jsou jiskry.
2: Is it like a spark?
1: Je to, znamená to jiskra a s funky to vlastně nemá moc společného, takže máme velkou radost, že to poprvé a asi na dlouho naposled zahráme společně teď.

your mouths. Thank you. Jo, teď je pantry. Děkujeme, děkujeme. Tak, ten třpit, který jsme si teďka všichni představovali, tak souvisí i s následující skladbou, která taky pochází ze severu, a sice od skladatele, písničkáře, zpěváka, kytaristy Petur Bena, který složil po těžké životní situaci, zrovna v kontextu toho, když jsme mu zadali, aby nám něco napsal beze slov, tak on nejdřív napsal haiku, báseň, a prostě nám řekl, že to bude na slova. A my, když jsme to poprvé slyšeli, tak jsme prostě neodolali a museli jsme to zaspívat podle něj, přesně tak, jak on chtěl s těma slovama. Je to jedna z mála skladeb, která ta slova má. A vyjadřuje to uvolnění té tíhy duševní, obrazně samozřejmě, kdy borovice se prohýbá a sklání pod tíhou sněhu, ale takovýho toho musíte si představit, takový ten těžký islandský, prostě strašně moc sněhu, jak se usadí na těch větvích, a ta větev potom pod tou tíhou praskne, to bude na konci té skladby. Ona, ta skladba, je do jistý míry programní a pak se to všechno uvolní. Takže Pine Tree od Petur Bena.

Teďka děkuji moc. Tak možná jenom chci se přemluvit za to, abyste se teďka probrali, aby to, co přijde, vás úplně... Tečka.

to řeknu, jo, klidně. My jsme vynechali tu nejpodstatnější část skladby. A to je Stompin. Ale tak ono to tady jde trošku... Prostě přijďte. Zpíváme.

Děkujeme. Tak děkuji moc. My teda se s váma rozloučíme. Nelze nevyužít toho, že tady máme Mace. A aby jsme ho ještě nepřizvali na jednu skladbu. Moc děkujem, že jste tu s náma byli a odběhneme spolu s Mustangem.

0: Hlas kontrabas oktet. Ondra Steinochr, Ondra Komárek, Petr Tichý, vedoucí kapely. Klára Pudláková, Alice Bauer, Markéta Zdeňková, Mirka Novák, já jsem Rina Ahmedová a to je Mac Erce, náš speciální host. Děkujem.
1: Mac Erce.
0: A děkujem Honzovi Středovi, našemu zvukaři, který je one and only.
2: Uskupení Hlas kontrabas vystoupilo v loni na festivalu Dobržská brána. Letos je pozvána třeba trumpetistka Štěpánka Balcarová nebo pianistka Nicole Bóková. Klenot šumavského Podlesí vesnici Dobrž můžete navštívit 14. a 15. srpna. Na stanici Vltava skončily ranní partitury, které pro nás připravil Petr Hanzlík.
3: Český rozhlas Vltava.

Bylo 8, klidné nedělní ráno, se stanicí Vltava přejí od mikrofonu Jana Kozubková a z technického pracoviště Nataša Vodvářková. Režisér Martin Scorsese nedávno natáčel v Praze svůj nový film a o jeho vztahu ke katolické víře bude s filmovými kritiky mluvit Matěj Senft za půl hodiny v Krédu. A do té doby nás bude zajímat židovský pražský básník Siegfried Kapr.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: 7. června 1879 zemřel v italské Píze Siegfried Kapr. Siegfried Kapr, to ultraněmecké jméno, ale je to první básník česko-židovský a současně představitel české jihoslovanománie.
2: A smrt ho zastihla na výletě v Píze?
1: Léčil se tam, protože měl tuberkulózu. Jako polovina nebo ještě více českých obrozenců a vůbec lidí 19. století zemřel na tuberkulózu. Ale my se z té Pízy posuneme zase úplně na zpátek, na začátek, a to na Smíchov, kde on se narodil v 1820, což tehdy bylo teprve se rozvíjející průmyslové předměstí. Připomeneme jinou slavnou židovskou rodinu, Porgesů z Pordheimu, po kterých je tam ten zámeček Pordheimka, ti tam měli tu slavnou textilní továrnu. Ale ti Porgesové, stejně jako většina židovských rodin, v té době byla asimilovaná německy. A to znamená, i ti Židé z Čech většinou psali německy v té době. A Siegfried Kapr byl první a nadlouho jediný, kdo se rozhodl, že bude psát česky.
2: Aha, já jsem se dočetla na přebalu Pohádek přímořských, které také napsal, že byl prvním překladatelem Máchova Máje.
1: Ano, ano, ano, má skutečně pozoruhodné zásluhy. A to je zase to překládání na druhou stranu, to je to z češtiny do němčiny, protože zase jako tolik Židů z českých zemí byl přirozeně dvojazyčný. To znamená, že to přicházení tam a zpátky z jedné kultury do druhé bylo pro ní přirozeností, ale v jeho případě tam ještě přibývá to třetí, to znamená to jihoslovanské. Ale abychom se k tomu jihoslovanskému dostali, tak musíme přece jenom aspoň chviličku ještě zmínit ten kontext německé literatury v Čechách v té době. A to je kontext související s hnutím Mladé Německo, Junges Deutschland, které v Německu, nebo tedy v německých zemích, v té době ještě neexistuje jednotné Německo, působilo zhruba od roku 1835 a bylo to hnutí propagující literaturu spíš jakoby realistickou, civilní, republikánskou, řekněme. Dělalo si švandu z romantiků a z jejich přepjatosti. A hlavní hrdina německý této literatury, tomu už jsme tady jeden pořad kdysi věnovali, to byl Heinrich Heine. Čili ten kontext, ve kterém začíná svoji tvorbu Siegfried Kapr, je tvor takových českých pokračovatelů, napodobitelů Heinricha Heineho. A to je čtverilka Moritz Hartmann, Alois Meissner, David Kuh a Siegfried Kapr. A z těch čtyř, tři byli Židé, jenom jeden byl goj, jak bychom řekli. A pozoruhodné je pro naše české sebevnímání. Tohle se mě ptali nějací studenti. A kdy vlastně se Češi začali znovu hlásit k husitství během toho obrození? Já jsem říkal, no víte, až poté, co německy píšící Židé z Čech, konkrétně ten Moritz Hartmann, jim to vlastně začali připomínat a oslavovat, protože ten Moritz Hartmann napsal sbírku Kelch und Schwert, neboli Kalich a meč, a to je právě taková jako první literární oslava, první novodobá literární oslava toho husitství. A romantické Evropě dává, nebo postromantické dává ten nový typus, že vedle utlačeného Žida, utlačeného Itala, utlačeného Poláka, může být taky fenomén utlačeného Čecha, a ty Čechy tedy německým jazykem vzývané, jak si jsou volány, aby prostě vydrželi, vzpomněli se na tu svoji starou slávu a cituji, a vyplakali se naší Německa.
2: Aha, a to je tedy spojuje to, že byli utlačovaní. Jako
1: ano, přesně
2: tamto.
1: Tak. Přesně tak. Takže jak si ty židovské sympatie mohou být směřovány na různé strany. Ve celé střední Evropě ta dominantní literatura, dominantní kultura je samozřejmě ta německojazyčná, ale zároveň některé, pokud žijí v Čechách, nebo aspoň se na chvíli ocitnou v Čechách, zaujme ta stará česká mytologie, ať už ta úplně prastará, ta Libuše a podobně, nebo teda příběh české reformace. A Čechům, česky píšícím, teprve řeknou, přátelé, tohle je něco zvláštního, to máte jenom vy, toho byste si měli více vážit. a ještě přesně. A vážit si toho, co máte doopravdy a ne nějaký vymyšleností, protože v rámci téhleté party se jmenoval taky autora jménem David Ků, neboli David Kráva, řekl bychom po česku, který roku 1858 jako jeden z prvních napsal, že jeví se mu rukopisy králové dvorské a zelenohorské jako podvod. A způsobil tím se jako strašný skandál a ty polemiky byly pochopitelně vedeny, jak to bylo dobově typické, tak i antisemicky. To je ten zlý Žid, zlý Němec, který nám nechce dopřát naše slovanské rukopisy. No a švagrem toho Morice Hartmana, který psal o kalichu, byl právě náš Siegfried Kapr, který se rozhodl, že začne psát česky. A 1846 vydal sbírku, která se nazývá České listy a její poselství shrnuje úvodní verš básně Ve spolku Čechů Jen nečechem mne nejmenujte. A tam on v celé sbírce různými způsoby se snaží otevřít tu cestu, že se vlastně Žid žijící v Čechách může stotožnit s českou kulturou a jako lec, kteří v tom 19. století říkají, my žádný sionismus nechceme, nám už se nestýská po tom Jeruzalémě, být liturgicky ano, ale reálně naše vlast je tady. A já jsem si připravil, nebo pro tebe jsem připravil, báseň jednu z této sbírky České listy, která vyjadřuje tuto, řekněme, novou identifikaci s tím českým prostředím a zároveň trvající osten toho ponížení, ve kterém ten Žid stále ještě vyrůstá.
2: Ach, nezdvíhám já ramena svá k tobě, o králi Bože, Otče na výsostech. Jenž trůn máš v nebe z hvězdo jasné zdobě, v tvé moci i tvé milosti jasnostech. Ach, nezdvíhám já k tobě z žalu mého, by krokům mým si přál se navrátiti ku oněm místům vdovy chrámu tvého, kde hvězda z hory Sion víc nesvítí. Nežádá touha má saronské vůně, ni ovoce z pahorků nadjordánských, ni medu ani mléka širé tůně, ni libých dnů půlnocí kanánských. Ni prozba má neželí toho žití se všemi plesy i se vší sladkostí, jen ze kalichu vypuť mého bytí a hořkou krůpěj opovrženosti.
1: Čili jak vidíš, máme tam dokonce i ten kalich, až na to, že tady to není ten kalich husický reformační, ale ten symbolický kalich hořkosti, který musí pít jakožto příslušník té menšiny.
2: A jak ho vnímali Češi?
1: To je pozoruhodný příběh. Někteří to velmi přivítali. Konkrétně ten, kdo ho přivítal, byl Václav Bolemír Nebeský. To je jméno, které je dnes skoro zapomenuto. Díky seriálu Božena ho lidé pamatují jako prvního oficiálního bělence Boženy Němcové. Ale on byl opravdu významný nejen jako básník, ale jako vlastně první český komparatista. První, kdo se pokoušel vnímat českou literaturu v evropských souvislostech a psát o tom. A tento velmi přivítal. A říká, to je skvělé, prostě v Čechách žije spousta Židů a pro naše národní hnutí by bylo vynikající, kdyby se oni přidali k nám. A naopak je velká ostuda, že Karel Havlíček Borovský, čili muž v jiných oblastech, u jiných témat, tak prozíravý, jako konkrétně například Ruska, před kterým tak jako velmi důrazně varoval, tady byl slepý a řekl ne, Žid se nikdy nemůže stát Čechem, protože je Žid. Tam on prostě argumentuje takovým tím jako kmenovým principem, řekl bychom prostě rasou krví, ačkoliv je to ten prostě liberál Havlíček. Ale zase to není tím, že Havlíček by byl nějak specificky zlý, zavilý, antisemický. To je běžný způsob argumentace v 19. století. Velká část lidí velmi vzdělaných se drží toho, že národ je dán geneticky, že člověk se vlastně nemůže stát součástí jiného národa, než do jakého se narodil. Což pochopitelně pro Židy v 19. století je velké
2: bolestné,
1: téma, velmi bolestné, protože jakoby nikde nechtějí a pak ten sionismus se vlastně rodí i jako odpověď na, teď to omlouvám si řeknu v plurálu, na všechny Havlíčky. A co se stalo? Když ho Češi takto odvrhli, nebo ne všichni, ale jako tak významný hlas a mnozí jiní, tak on se vykašlal na další české básnění, ale nevykašlal se na slovanské souvislosti. Teda tam ještě ta prazvláštní věc slovanství, které my už dneska, pokud nejsme ruští šváby, tak vnímáme jako něco, co má význam, řekněme, archeologický, lingvistický, ale jakákoliv politická kulturní řeč o slovanství je dneska vždycky nebezpečná, vždycky jedovatá. Jo, nedá se dnes mluvit o slovanských národech, to je vždycky ruská propaganda nebo hloupost. Ale jsme v 19. století, kdy to se teprve jakoby objevuje a kdy v české společnosti se vyskytují různé formy vnímání, co toto slovanství je. Dobrovský, pro něho je to ta lingvistika, to je to objevování těch společných kořenů a to je reálné. U Kolára je to blouznění, že to je vlastně dohromady všechno jeden národ. A musíme si ještě uvědomit tu situaci, která než by Kolára rehabilitovala za to blouznění, ale vysvětluje to. V době Dobrovského, Kolára, Kapra, všech těchto, ruské impérium je jediný stát, který je jakoby slovanský, ve kterém jakoby ten, pokud použijeme tento termín, ten slovanský živel je dominantní. Všechny ostatní národy, mluvící slovanskými jazyky, jsou podrobeny nějakému impériu. Buď to rakouskému, nebo tureckému, a nebo tomu ruskému, ve kterém žijí další slovanské národy, podrobené, podřízené, ničené, konkrétní Bělorusové a Ukrajinci. A Češi, když se skrze Kolára a další rozhodnou, že budou Slované, tak samozřejmě se rozlížejí do toho Ruska, říkají, to je ta záchrana, to je ten velký stát. Mají ambivalentní vztah k Polsku, které je samozřejmě kulturně daleko blížší, má daleko víc vazeb, ale to česko-polské soužití vždycky bylo takové jako kodrcavé, spíš s takovým pocitem jako konkurence. No a ta ideální láska samozřejmě směřuje k tomu poslednímu, co zbývá, to znamená k jeho Slovanům, protože oni jsou daleko. Jak víme, mezi českými zeměmi a jihoslovanskými zeměmi leží země rakouské a Uhry a tak dále. Takže to je taková láska platonická. Jo, tam nikdy nebyly žádné konflikty, jako byly různé konflikty s Polskem. Velmi krásně se vždycky miluje to, co je daleko. A Češi v té době budují, pěstují, objevují tu paralelu mezi situací českou a situací jihoslovanských národů a speciálně Srbů. Totiž to je paralela mezi slavným středověkem, českým a srbským. Protože v českém středověku ta česká říše, chceme to tak nazvat, jako místy byla docela úspěšná, za Václava II. K ní patřilo Polsko, Karel IV. Co vyboroval, pak to všechno pominulo. A podobně Srbové měli právě v době Karla IV. Ten svůj mocenský rozmach. Štěpán Dušan, což byl ten nejúspěšnější panovník Srbů, čili něco jako Karel IV., ten se nazýval ve své oficiální titulatoře králem Srbů a Řeků, protože to jeho panství skutečně zabíralo i velkou součást dnešního Řecka. A paralelně opět i to moderní podrobení. Češi pod Rakouskem, Srbové pod Tureckem. A část Srbů navíc vlastně taky pod Rakouskem, protože oblast zvaná Vojvodina byla součástí Uher. Takže Češi často sní v 19. století o tom, že tam na jihu je dochováno to slovanství autentické, neskažené tím němectvím a že odtamtud se Češi můžou obrodit. K čemuž je samozřejmě nutno si trošičku připomenout tu situaci tam na tom jihu, jak to tehdy vypadá. Čili máme tam stále velmi mocné osmanské impérium. Na úplném jihu začíná řecké povstání a po dlouhých letech se obnoví aspoň kousek řeckého státu. A Srbové se také pokoušejí obnovu toho svého středověkého království. Turci je samozřejmě strašlivě masakrují, nakonec tam vznikne kolem Bělehradu takový jako malý státeček, spíš jenom autonomní. A zároveň oni i ti jejich obrozenci řeší téma, co my jsme, jak moc my, jihoslované, máme společného a jak moc rozdílného. Protože i oni, ti obrozenci, ti vědci tedy, vnímají tu souvislost slovanských jazyků a snaží se vnímat ty všechny jihoslovanské národy jako celek. A my víme, že kulturně a nábožensky je to naopak, omlám si, já to řeknu, to je vosí hnízdo. Jo, jen si připomněl, že jsou Slovinci, Chorvati, Srbové, Bulhaři, Makedonci. Dnes máme ještě vlastně Černou horu, Bosnu. A to ještě nezacházím do dalších podrobností. A už jsme určitě mluvili o tom a ještě budeme mluvit o tom, jak nesnadné je definování, který z těch slovanských jazyků nebo dialektů má být jazykem literárním a který je jenom dialekt, dobrý pro folklor. A přesně tyhle ty debaty tehdy probíhají. A úplně konkrétně roku 1850 ve Vídni, jaké jiné slovanské centrum než Vídeň, dojde k dohodě mezi představiteli Srbů a Chorvatů, že se sjednotí na jednom spisovném jazyce. Tehdy vzniká jazyk, kterému se začne říkat srbochorvačtina nebo chorvatosrbština z druhé strany, který se píše buď to cyrilicí nebo latinkou. A tam byla ta představa, že to bude ten úplně spojující jazyk, který vlastně převezmou i Slovinci, ideálně i Bulhaři, což se nestalo, byť někteří autoři slovinští taky to vlastně převzali v rámci takzvaného ilirismu, ale ten původní plán, že vznikne jeden společný jihoslovanský jazyk, ten se nezdařil a naopak, jak víme, během století 20. potom tam na tom jihu takzvané slovanské národy proti sobě vedly navzájem několik příšerných, krvavých, vyhlazovacích válek. Takže tam někde plány Dobrovského a slovinského Kopitara a slovenského Kolára a srbského Vuka Karadžiče tam prostě ztroskotali. Sen jmenoval Vuka Karadžiče. To je klíčová figura pro Kapra. On je lingvista, působí ve Vídni a s ním se právě seznámí Siegfried Kapr, převezme jeho dílo a řekne si, já, Žid ze Smíchova, původně německy mluvící, stále s tím jménem Siegfried Kapr, budu tím apoštolem, a vydá se na jih a začne tam sbírat jeho slovanský folklor. A začne jednak německy a jednak potom česky vydávat a překládat jak do němčiny, tak do češtiny ty jeho slovanské písně. Protože to je ještě podstatná věc. Epika. Jo, to je ta doba, kdy všechny národy chtějí mít tu obrovskou národní epiku. A když ji nemají, tak si ji vymyslí. Rukopisy králové dvorské, slovo obluku Igorově. No, ale Srbové ji mají. Srbové tam skutečně prostě autenticky existují, dochovaly se ty heroické zpěvy o tom jejich slavném středověku, speciálně s tím ústředním motivem bitvy na Kosově poli a jiných různých bojů proti Turkům, někdy i navzájem mezi sebou. A to je potom to hlavní literární dílo našeho Siegfrieda Kapra. To je propagace tohoto jeho slovanství. A já jsem tady připravil ukázku z jeho cestopisu, který také vydal o těch svých cestách po Balkáně, které se odehrávaly v letech 1850-51. On byl lékařem v chorvatském Karlovci a tam líčí dialog s jeho slovanským vlastencem. A to není tak nějaký vlastenec, to je generál. Protože k Srbsku prostě velmi silně patří ta armádní tradice, generál Kničanin, a s ním rozpráví takto.
2: Kničanin zatleskal několikrát rukama. To bylo znamení sluhovi, který také okamžitě se objevil. Co poroučíte, pane? Zeptal se sluha. Kničanin pokynul rukou, nepromluvil slova, a sluha se vzdálil. Znáte pana Vuka? Ptal se Kničanin dále. Přisvědčil jsem a vypravoval, jak v domě tohoto muže, jemuž zůstane nesmrtelná zásluha, že národnímu živlu mezi Srby svou sbírkou jejich nejstarších a nejzvláštnějších písní dal nový, netušeně trvalý poput, jsem měl příležitost o leccčems se poučiti a zejména v řeči se vycvičiti. Kničanin nemohl nalézti dosti slov zdůrazniti zásluhy Vukovi Stefanoviče Karadžiče a shledati dosti chválihodným, že nesrb nelitoval námahy, která nutně jest spojená s naučením se jazyku, jemuž se nevyučuje tak všeobecně jako francouzskému nebo německému. On sám totiž mluví jen srbsky a mimo tuto svou řeč mateřskou není mocen žádné jiné, vyjímaje snad tureckou. Pocházeje z nitra země, přidal ke svému původnímu jménu Štěpán Petrovič podle svého rodného kraje jméno Kničanin, označení, které u Srbů jest velmi obvyklé, asi jako bylo také u Římanů a Germánů, aniž s tím, jako později u Němců, byl spojen pojem šlechtictví. Srbové jako slovanstvo původně šlechty neznají.
1: To jsou samozřejmě ty obrovské iluze o slovanském demokratismu. Je to úplná pitomost, ale české 19. století na to velmi věří. I u Palackého to najdeme, že aristokracie, feudalismus, to je to německé a Slované jsou jaksi přirozeně rovnostářští. Takže když vlastně české hnutí usiluje o specificky českou společnost, tak ona má být prostě demokratická, potažmo socialistická.
2: A je to vlastně proto, že neměli šlechtu.
1: Měli. Takhle v 19. století, to je dobrá otázka. V Čechách je šlechta v 19. století a ta šlechta z nemalé části podporuje české obrození. Národní muzeum, Národní galerii, školy, všechno platili Schwarzenbergové a Lobkovicové. Ale oni se necítí jako česky jazykově slovansky definovaná šlechta. Oni jsou šlechta, která sídlí v Českém království. To je ten zásadní rozdíl. Oni by si přáli šlechtu, která bude jaksi vyhraněně jazykově česká. Nicméně přesuňme se zpátky na ten jih, k Kaprovi a Kničaninovi. Já poprosím ještě jednu ukázku. To je tam, kde se hovoří specificky o těch písních, jak vlastně ty epické písně ze srbského středověku představují jakoby ten základ i pro moderní národní život.
2: Naše písně. Padl mi Kničanin do řeči. Jest přece zvláštní, že my svým písním a ne svým činům, ne svému významu máme děkovati za to, jestliže si nás všimnou. Ostatně musím sám přiznati, že píseň pro vývoj našeho kmene jest mimořádného významu. Naše písně jsou nám nejen naší minulostí, ony jsou také naší přítomností, ba naší budoucností. Co jeden Srb dnes činí, to o něm již zítra druhý Srb zpívá. Ba zpěv a čin u nás Srbů spadá často v jedno. Také Čechové, pravil, měli dobu statečnosti a hrdinné slávy. Nyní však naučili se od Němců studovat a zapomněli bojovat. To by nevadilo, kdyby jen tam nahoře nežili tak uzavřeni samými německými sousedy. Jejich národní život doznal od 30 let rozmachu, který všechny starosti odstraňuje, odpověděl jsem srbskému senátoru. Nevěřte tomu, odvětěl Kničanin, položte kus železa do ohně a rozstaví se. Čechové, ať přijdou k nám dolů, tady najdou zemi a půdu a zůstanou Slovany. Určitě však, co se z nich stane tam nahoře, to bych nechtěl vzít na sebe.
1: Je to opravdu nechtěně ironické, nechtěně komicky to zní. To snění o tom, že vlastně z toho slovanského jihu vzejde spása pro Čechy a speciálně v tom spojení se Srby. Svým způsobem tahle ta vize se trochu naplnila, nebo zdálo se, že se naplňuje po roce 1918. To znamená tehdy, když skončila světová válka, Rakousko se rozpadlo a mezi těmi nástupnickými státy právě Československo a Jugoslávie byly těmi nejbližšími spojenci a obě ty země říkaly, ano, my teď jakoby jsme překonali tu temnotu těch staletí pod vládou německou a tureckou a na jihu ta Jugoslávie a Československo vlastně by se teoreticky mohlo jmenovat Severoslávie, protože taky zahrnovalo vedle vlastního českého živlu Slovensko ještě tu podkarpatskou Rus a ta česko-jihoslovanská vzájemnost velmi kvete v té meziválečné době. Problém je v tom, že jak v té Jugoslávii, tak v té Severoslávii se časem ukázalo, že oni ty jiné národy nejsou tak docela spokojené s tím, že na severu vládnou Češi a na jihu Srbové. Ta představa, že v té Jugoslávii budou všechny ty národy demokraticky a rovně rovně mezi sebou, jak by bylo podle té ideologie, žít a spolupracovat, že samozřejmě ta Jugoslávie se stávala víc a víc jakoby rozšířeným Srbskem, což prostě vedlo k tenzím a dalším a dalším. Takže to není jen tak, že Němci okupovali české země a došlo k rozpadu Jugoslávie a taky její okupaci v Německém a Itálii. Ono došlo i k tomu, že ty národy se tam začaly pod německou patronací, jak už jsem zmiňoval, velmi, velmi nepěkně mordovat mezi sebou. Takže tohleto české snění o slovanském jihu je kapitola, která se úplně a nešťastně uzavřela a místo utopické česko-jihoslovanské jednoty je možné a smysluplné pěstovat konkrétní vztahy mezi Čechy a Chorvaty, Čechy a Slovinci, Čechy a Srby založené na velmi konkrétních kořenech, souvislostech, literárních, náboženských, hospodářských, kdo ví jakých, ale tohle to prostě už je pryč.
2: A to česko-židovské taky?
1: Naopak. Zatímco Kapr jakožto průkopník česko-jihoslovanský, byl to omyl, tak naopak to česko-židovské hnutí nějakou dobu po jeho odchodu a rezignaci a smrti se obnovilo. Roku 1876 vzniká Spolek českých akademiků židů a ten si dal do názvu jméno Kapr. Takže oni se potom vlastně čeští židé, literárně působící, strašně k němu hlásí, říkají, to byl ten první, tím to všechno začalo a když bychom chtěli tedy jmenovat potom všechny české spisovatele, židy nebo nějak se židovským související, byl by to dlouhatánský seznam. A místo toho jenom zase znovu zvoláme to jméno, kterým to všechno začalo, Siegfried Kapr.
0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Siegfried Kapr, českožidovství a jihoslovanománie, tak to nazvali dnešní spirituálu Martince Putna a Nina Rutová. Když bylo Kaprovi 6 let, tedy v roce 1826, zemřel Karl Maria von Weber. V pátek tomu bylo 200 let. V jeho opeře Čarostřelec se objevují témata dobra a zla, ďábelského pokušení, vykoupení a milosti. Mnozí hudební historici v tom vidí spojení romantické spirituality s křesťanskými motivy. Mši Čarostřelce, ale také jubilejní mši psanou v tónině G-dur, která byla v klasicismu a raném romantismu spojována s jasem, klidem a slavnostností, uslyšíme dnes na Vltavě v koncertu duchovní hudby v 10 hodin dopoledne. Teď je 8:30 a před bohoslužbou, která začne v 9, je tu ještě Hledání Boha filmařem Martinem Scorsesem.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Martin Scorsese, jeden z nejuznávanějších režisérů současnosti, legenda generace nového Hollywoodu, autor filmů Poslední pokušení Krista, Kundun nebo Mlčení. Katolík, který se málem stal knězem. Člověk, který celý život hledá Boha a skrze film se mu snaží lépe porozumět. Jaký je duchovní svět Martina Scorseseho? Jak se otiskuje do jeho filmů? A jaká poselství nese jeho tvorba do dnešních dní? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám filmového kritika a spoluautora podcastu Hodný, zlý a kritický Kamila Filu. Dobrý den, Kamile.
2: Dobrý den.
1: A vítám také filmového kritika a vedoucího pražského studia televize Noé Lukáše Jirsu. I vám dobrý den, Lukáši.
3: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Měli jste na výběr. Mohli jste se stát gangstrem nebo knězem. Tak Martin Scorsese popisuje své dětství v malé Itálii na Manhattanu. On se nakonec nestal ani jedním a šel na filmařskou školu. Není ale přesto tak trochu obojím filmařem z duší kněze i mafiána, Lukáši?
3: Já myslím, že je především duchovním člověkem, to znamená člověkem, který hledá to podstatné v lidské duši a to podstatné v životě a ptá se na otázky, jak dobře prožít život tady a jak nestratit příliš, abychom toho pak na konci života nelitovali. Jestli je knězem i gangstrem a filmařem dohromady, já myslím, že je především velice zralým člověkem, který prošel hodně divokými fázemi ve svém životě a on jako to kněžství, ono se tak říká, ale ono to kněžství, to byla přípravka na kněžský seminář, ve které strávil asi 3 nebo 4 měsíce a pak byl jaksi pozván k tomu, aby odešel, jak on říká. Protože vlastně mu bylo 13-14 let a on na toho kněze šel kvůli vlastně svému vzoru, otci Principemu, mladému knězi, který ho vlastně uvedl do světa kultury, filmu, hudby, literatury. A byl jeho vzorem, ale to jeho povolání nebylo to jaksi povolání ke kněžství, ale bylo to vlastně, že viděl nějaký obraz idealizovaného muže, kterým by se rád stal. Ale velice rychle si uvědomil, že to opravdu nepochází zevnitř, ale že to je jenom nějaký vnější obraz a už se vlastně velice rychle dal na tu cestu směrem k filmařině.
1: Ano, to doplňme, že za jeho dětství, v té čtvrti, ve které vyrůstal, tak vládly dvě autority, tedy ta mafie a církev, která byla reprezentovaná právě tím jmenovaným knězem. Na základě jehož inspirace se tedy rozhodl jít do kněžského semináře, ze kterého nakonec odešel a šel na filmařskou školu. A vlastně mnohé z toho, co během dětství zažil, tak potom vtiskl do svých filmů už během těch svých studií. Tak Kamile, jak Scorseseho dětství bylo určující pro jeho další tvorbu?
2: Zaznělo ten kněz a mafián, já myslím, že jestli mají něco společného, tak to většinou právě byla ta víra, překvapivě. Ale to se to až tak moc jako nemusí lišit. A vlastně ta hříšnost a to vykoupení může být na obou dvou stranách a v jedné osobě v různých fázích života. Scorsese je Italoameričan, to je strašně podstatný, že to je na těch filmech vidět. Tam se mísí další kultury, etnika, irové a tak dále, tyhle ty kombinace a často jako nějaké střety. Takže toho to on jako velmi často líčí. Možná jako třeba jako typický, že on jako není obklopený jako nějakou afroamerickou kulturou nebo jako kulturu amerického jihu, fakt je to prostě ten New York a Italoameričané. Tam jako strašně intenzivně viděl na těch filmech, konec konců jeho nejslavnější herec Robert De Niro spadá do stejného nějakého jako sociálního určení. Ale ty lidi jako vždycky jako něco překročí, pochopitelně tím filmem se dostanete jako někam dál, film vám otvírá obzory. Scorsese je strašně ovlivněný asijskou kulturou, no minimálně jako studiem mnoha jako typů asijské kultury, ať to prostě jsou zen buddhisté, tibetský buddhismus. Vlastně velká část jeho inspirací jsou různí japonští autoři, ať je to prostě Kurosawa nebo Ozu, takže jako je zjevné, že to jako není jenom jedna kultura, je to jako nějaký mix, on sám se jako otvírá vlastně tady tomuhle a konec konců, že jo, třeba i teda ten film Poslední pokušení Krista není jako klasicky katolický film, pak film teda ovlivněný jako jinou verzí křesťanství, řecké ortodoxie.
1: Lukáši, když do tohodle mixu, který tu Kamil vymenoval, přidáme ještě otázku morálky, vztahu dobra a zla, nejrůznější svody, které jste zase zmínil vy, ať už jsou to peníze, drogy nebo sex, tak to je všechno, čemu se Scorsese nevyhýbá, jak i vy sám zmiňujete v jednom ze svých textů. Do toho mixu pak přibývá ještě tedy víra, která se intenzivně projevuje především v jeho třech filmech, Poslední pokušení Krista, v Portrétu pak 14. Dalajna Lámy Kundun a v Mlčení. Vy ale upozorňujete na to, že tyto aspekty, ať už křesťanské nebo nějaké duchovní, se objevují i v jiných jeho snímcích, kde bychom spíše hledali právě ty peníze, drogy a sex. Jmenujete například Špinavé ulice, Taxikáře nebo Počítání mrtvých. Tak kde a v jaké podobě to v těchto snímcích nalezneme?
3: Aby to nevypadalo, že jsem tady vymyslel kolo, on to říká sám Scorsese, že to, že se lidé mohou trošku divit, třeba kde se v jeho tvorbě bere Poslední pokušení Krista nebo právě Kundun, to cituji z jednoho rozhovoru, který se odehrával během natáčení nebo po natáčení Kunduna, tak vlastně to vyplývá pouze z povrchního čtení těch dalších filmů. Protože on sice je známý pro ty své vlastně gangsterské snímky, no ale to je jenom povrch. Ty gangsteři a ty jednotlivé události a ty vztahy mezi lidmi, když odstraníme, že jeden je gangster, druhý je, já nevím co, prostě zíhalý muž chodící do kasína a podobně. A zase v těch jiných filmech máme prostě mnichy a kněze a v Mlčení máme jezuity. Tak jakoby to lidské hledání je vždycky stejné. Akorát někteří jdou lepším směrem a někteří jdou horším směrem, ale ta vnitřní touha je stejná. A v těch filmech, které jsou ne doslovně o víře, ta víra je přítomná v tom smyslu, že třeba jako o čem jsou ty vlastně mafiánské filmy, o čem je Irčan nebo o čem jsou Špinavé ulice. To je v podstatě studie hříchu a toho, jakou cestou vás ten hřích vede a co s vámi hřích dělá a jestli z toho je nějaká cesta ven nebo není. Do jaké míry jsou Špinavé ulice duchovní, si myslím, že je řečeno na začátku toho filmu samotného v prvních třech minutách. Ten film samotný poté znělce z New Yorku teda, tak začíná v kostele poté, co Harvey Keitel, hlavní představitel toho filmu, mafián, vyjde ze zpovědi a říká, no tak jsem dostal zase klasický počet, že odčenášu a tak dále, no ale o to mi tady, pane Ježíši, nejde, protože jako to, že tady něco odříkám a že třeba potom já zažívám nějakou fyzickou bolest, tak to je jedna věc, ale to náročnější je ta bolest duchovní. A pak se rozjede prostě to, jak on kráčí do toho baru a tam je prostě ta sexy holka, nahá holka, černoška, že jo, jeho už milenka a hrajou tam ty stouni. Takže to celé je vlastně duchovní film. Takže rozdělovat jeho tvorbu na křesťanskou a potom v vozovkách nekřesťanskou nebo duchovní a neduchovní je vlastně nepochopení, neřekl bych jen jako Scorseseho, ale veškerého umění, protože to čtení toho, že film je o gangsterech, takže je to gangsterka, to je prostě jenom první level.
1: Ostatně dalším takhle ukázkovým příkladem může být možná i Zuřící bík, který celou dobu je takovým ohledáním hříchu, vypráví o sebezničujícím boxerovi Jake LaMottovi a končí citátem biblickým z Janova Evangelia. Tak jak tohle zapadá ještě tady do všech těch dalších filmů? Je zkrátka v těch dalších, ne na první pohled, duchovních filmech nějaký proud, kde je to výraznější, jako jsou ty Špinavé ulice nebo Zuřící bík a ty, ve kterých to musíme více hledat, jako třeba v Taxikáři, kde plně kostel nemáme, biblický citát tam není. Tak jak se s tím popasovat?
3: Tak jak se s tím popasovat? Asi tak stejně, jako je představa věřících, že v neděli se jdu potkat na hodinu s Pánem Bohem do kostela a to, co dělám od pondělí do soboty, je jako pak jedno, bo se z toho vyspojil. Tak to jako není úplně komplexní přístup ke své víře. Život a vztah člověka k Bohu se odehrává jak v kostele, tak kdekoliv jinde. A proto hledat duchovno, ať už u Scorseseho nebo kdekoliv jinde, v jakýchkoliv jiných filmech, pouze tam, kde je nějaký biblický citát nebo kostel, tak je zase jako velice omezené vlastně. Protože jestliže je film jako třeba zrovna ten Zuřící bík, tak to je o člověku, který vlastně v prvé řadě asi nemá soucit sám se sebou. Bojuje vlastně o sebepřijetí a o to, že on sám má nějaký teda smysl a má nějakou hodnotu. To jsou přece věci, které jako patří do života duchovního. A jestli tam nad tím někde visí kříž nebo ne, je až jako druhá věc.
1: Kamile, když do téhle studie ne na první pohled duchovních filmů Martina Scorseseho zakomponujeme Vlka z Wall Street jako takovou
4: jízdu, mohli bychom říct sodomy, kdy vyloženě bankéři na Wall Street vážně se jen užívají toho života a dělají všechno bez jakékoliv záklopky, tak i tam to můžeme objevit.
2: Já Scorsese beru jako druh moralisty a ty filmy jsou druhem kázání, ale ne tak, jak si to představujeme, velmi zjednodušeně. On není moralista, ty jako opravdu by v tom filmu zvedal prstík a někoho chtěl potrestat nutně. My to vlastně vidíme, že to probíhá samovolně, tedy se potrestají časem sami. Vlastně po těch orgiích něco přijde a většinou je to nějaký pád. Nebo prostě opravdu jsou to lidé, kteří stoupají na vrchol možná finančně, nebo prostě nějakou slávou jako boxer a pak opravdu na sebe tvrdý pád. Ty filmy jsou jako nějakou studií hříchů určitě. Může to být i to, jak on popisuje teda to prostředí, že na nás působí nějaké prostředí, ale vždycky jde o to, že se to nepůsobí sám. A jsou to velký studie toho, jak teda se muži chovají příšerně k ženám, prostě jací jsme rasisté a tak dále, jako opravdu mi dovedem jako by strašně sobečtí. Jeho film patří jako těm jako nejnásilnější, jak se vůbec natáčí v Hollywoodu, svůj času jako k nejsprostším, že jo, slovo fakt, myslím, jednou tom filmu zazní prostě 200krát minimálně. On není moralista v tom smyslu, že by se nad tím pohoršoval, nebo že by tam nedal, nebo že by to jako krotil, nebo že by tam byla postava, která bude pozitivní a ta nám ukáže tu cestu. Tam jako tam není ukázání té cesty se vším všudy vždycky. Prostě,
3: on jo? Totiž je velice inteligentní a moudrý muž a předpokládá velice inteligentní až moudré publikum.
2: Takže to kázání je spíš jako složitý příběh, než jako podobenství, je to nějaký příběh, než aby to bylo kázání, která zvede k tomu, co je správné. Vy to z toho pochopíte, pokud jste inteligentní člověk, pokud máte ten cit na to. Takže samozřejmě i ve Volkovi z Wall Street, jako je to, můžeme říct, je to teda film o kritice kapitalismu, ale není tak jenom o kapitalismu, že je to prostě o tom, že každý z nás může jako něčemu podlehnout a opravdu mít ten pocit, že ten mamon zvládne, že to je to nejvíc, co může být. A jako zjistit, že není, že prostě opravdu všechny peníze světa, nejkrásnější ženy nestačí na to, aby se neskončil jako plná troska v něčem. Ono v nějakém vlastně vyhnanství, že to velmi často končí jako nějakým vyhnanstvím, izolací a tak dále. Irčan, že velmi typický příklad filmu, kde vlastně tři hodiny sledujete vzestup gangstera a pak sledujete, že nezemře, jediný přežije a pak si už nějakou neužívá toho důchodu. Je tam to stáří, pomalost, nemoc, slabost a je to strašně úmorné a tohle je ten trest.
3: A především tam je ta opuštěnost a samota, že ho odmítne vlastně celá rodina, dcera, jedna se s ním teda odmítne bavit a druhá se teda snaží, ale vidí, že to je úplně marný, že je prostě odříznutý od jakýchkoliv vztahů a pochopení toho, co je pro ty vztahy důležité. A ještě bych chtěl říct, že to kouzlo Scorseseho tkví v tom, že on tahle ta vážná témata dokáže zabalit do neskutečně atraktivního hávu, proto to dosahuje nejenom úspěchu na filmových festivalech, případně Oscarech, ale také u diváků. A takových režisérů je prostě omezené množství.
2: Pravda, že ty filmy, které jim považujeme za jako nejvíc spirituální nebo až náboženské, jsou ty nejméně úspěšné, vlastně ty, které on si musí vydobít tím, že musí natočit povinně thriller, jo? Prostě když natočíte Poslední pokušení Krista, musíte povinně udělat Mis Hrůzy. Tak to, že jako měl ve smlouvě, že musí povinně natočit jako nějaký thriller, protože jinak jako by mu to nedělali, ten film prostě byl předem vlastně odsouzen neúspěchu, dostal velmi nízký rozpočet, dokonce byla šance, že ten film může jako definitivně jako zničit i to studio, že by se byla tam nabídka, že zaplatí, aby ten film zničili, protože je teda jako nasti utrhačský, že jo? Je to vlastně teda ten rouhačský film, takhle to bylo chápáno, protestovalo se proti tomu, kina se vypalovala, prostě byly strašné scény kolem toho. A přesto jako velmi nejupřímnější zpovědí, jak on teda vidí Krista. To je, myslím si, jako výjimečná záležitost.
4: No, když už jste to načali, tak se pojďme podívat právě na to Poslední pokušení Krista, tedy jeden z těch tří vyloženě ryze duchovních filmů, jak jste, Kamile, zmínil, tak to doprovázely velké kontroverze a protesty, vypalování kin a tak dále. Proč?
3: Protože jsme blbí a nepoučitelní a vždycky jsme takový byli. To samé zažil Salman Rushdie ještě v mnohem horší variantě, kdy se proti tomu protestovalo na mnoha místech světa. Samozřejmě ti protestující tu knihu nikdy nečetli ani číst pravděpodobně nemohli, protože byla zakázána, aby v daných zemích vyšla. To samé s Posledním pokušením Krista. Proti tomu filmu se protestovalo, aniž by ten film kdokoliv předem viděl.
2: Já to jako chápu, proč se proti tomu protestovalo.
4: Tak to možná přibližte, Kamile.
2: Ne, tak rozumíte, o filmu se prostě ví, že hlavní postavu Krista hraje muž, který hraje padouchy a jako vyšinuté devianty. Samo o sobě tohoto působí trochu zvláštně, protože Willem Dafoe hraje se hrát cokoliv, to je druhá věc. Nevím, bylo si tři a byl ideální Ježíš prostě na tu dobu. Ale jsou tam prostě scény, že opravdu toho svádění, pokoušení ďáblem, milování s Maří Magdalenou, prostě věci, které vlastně by neměly být a to pokoušení spočívá v tom, co by Ježíše mohlo čekat. Ne, že ho čekají orgie, ale čeká ho obyčejný život. Nečeká ho teda to obětování, nečeká ho smrt, a čeká ho obyčejný život, běžný.
3: Když by se rozhodl odmítnout, že? Kdyby se... řekl, ten kalich nepřijímám a jdu si po svých.
4: Možná jenom pro ty, kteří to neviděli, přibližme, že Ježíš je na kříži, přijde za ním nějaká osoba a nabídne mu, že už tu oběť nemusí podstoupit a on prožije vlastně celý život jako normální člověk a na konci se zjistí, že ten, kdo ho sněl z toho kříže dříve, byl ďábel a on prosí o to, aby se vrátil na kříž a nevíme, jestli je to vize, nová scéna, nebo se to skutečně stalo a vlastně on se navrátil, dalo se říct v čase.
3: Přesně tak a proto v tom není žádný problém, protože ta postava, která k němu teda přichází pod tím křížem, vypadá jako anděl, takový mladý chlapec, jestli si to teda nepletu, mladý chlapec, a nakonec je vidět, že to je ďábel. Neboli to je pouze jako představa toho, že ten ďábel po 40 dnech na poušti, kdy ho pokoušel, tak to zkusí ještě jednou naposledy. A samozřejmě to není něco, co není v Bibli, ale jako umění není přepisem stránek toho, co se v Bibli odehrává.
2: Ani ten film není chronologicky,
3: je to prostě umělecké dílo. A s tím bohužel máme problém jaksi v církvi dlouhodobě. Na druhou stranu, ty problémy naštěstí vždycky se týkají jenom toho, co se děje aktuálně teď a tady v rámci umění, protože dneska už mám i špičky Vatikánu, kteří umění rozumí, otevřeně řeknou, že považují poslední pokušení Krista za velké umělecké dílo a že s tím žádný problém nemají. Ovšem neřeknou vám to třeba o mladém papeži, nebo tehdy, když jsem o tom mluvil s významnou postavou, pro vůdčí postavou, mediální postavou Vatikánu, tak otevřeně nám řekl v rozhovoru, že poslední pokušení Krista žádný problém, ale mladý papež to už říkat nechtěl, protože to ještě bylo příliš jako nové a provokativní a musel by se tím jako více zaobírat. Ale myslím si, že teďka už by mi to taky na kameru řekl, že to je velice dobrý a podnětný seriál.
2: Ona je otázka, opravdu chápeme ty teologické otázky, protože vždycky jde o to, jestli teda Ježíš je božská postava nebo je člověk, nebo jestli je obojím. A katolická církev do té doby měla tendenci zdůrazňovat pouze tu božskost. A u Scorsiziho a Kazantaky se to vypadá, kdyby zdůrazňovali jenom tu lidskost. A to, jako, kde hledáme tu vyváženost, jestli ta vyváženost je nebo není, u katolické církve tehdy určitě nebyla. A v tom filmu to může působit, že to je až příliš lidské, jenom lidské. A vlastně je to teda boží syn, co to vlastně tady představujeme. Co to je vlastně za obraz a jak moc teda ty obrazy jsou pochopitelně jako silné, smyslné, znepokojující, protože vám to pokušení fakt je znepokojující u každého člověka. Jo. Ale ten film, on to se překonává a jako fakt tam je nějaká transcendence, jako zjevně pouze toho smyslného, pouze toho tělesného.
3: Já teda můžu říct jednu zkušenost, která s tímhletím vůbec nesouvisí, ale myslím si, že je důležité to říct a třeba někdy jako o tom si uděláte nějaký další pořad. Já jsem poslední pokušení Krista pouštěl 20-letým studentům vyšší odborné školy publicistiky a bylo to úplně mimo pro ně, protože jsem zjistil, že oni neznají, většina z nich nezná ten originální příběh Ježíše Krista. To znamená, že ty posuny, které se v tom filmu odehrávají, oni vůbec nedokážou dekódovat. Takže pro ně ten film vůbec, jako to bych chtělo nejdřív promítnout jako tři klasická, zcela neumělecká, popisná, evangelizační filmová dramata o Ježíši Kristu, kde to máme krásně jako sfilmované, to, co čteme v evangeliích. A pak teprve promítnout poslední pokušení Krista. Mě tenkrát hrozně zarazilo, jak ta mladá generace 20-letý lidé, kteří třeba nejsou věřící, ti věřící se v tom samozřejmě orientují, ale tak 95% společnosti dneska věřících teda není, nebo 90, dejme tomu, a tam je ta mezera v tom vzdělání tak obrovská, že jako dneska pouštět poslední pokušení Krista 20-letým lidem je naprosto, ne v uvozovkách zbytečné, ale předčasné.
4: Možná je to jak se všemi Scorseseho filmy, že předpokládá velmi poučené a vzdělané publikum, což je možná případ i těch dalších dvou jeho snímků, tedy Kundun, kde mapuje raná léta 14. Dalajlámy a Mlčení, kde vypráví, dalo by se říci ve zkratce, příběh o podstatě člověka ve světě, když Bůh mlčí. O tom, jak ho najít a jakou má křesťanství hodnotu i v nekřesťanském světě. Když se na tyhle filmy podíváme, vy jste, Lukáši, říkal, že je trochu hloupé nebo zpátečnické rozřazovat ty duchovní a neduchovní, protože to prochází. Ale i tak Kamil naznačil, že jsou to většinou ty nejprodělečnější filmy. Zároveň, když se na to člověk kouká, tak se zdá, že na rozdíl od těch ostatních, kde přichází po té zábavě ten trest, tak tady je nejdříve nějaké utrpení a pak přichází vykoupení. Tak není to další kazatelská poloha Martina Scorseseho?
3: Tak pokud to předchozí byla kazatelská poloha, tak tohle to je taky samozřejmě kazatelská poloha. Já jsem se chtěl ale nejdřív ještě omluvit posluchačům a ještě napravit nebo jako trošku specifikovat to, co jsem myslel tím, že předpokládá vzdělané

0: těch mafiánských opusech je to násilí, který může být extrémní, zvlášť teda v tom kasínu a
1: mafiánech.
0: To pohřbívání zaživa, to jsou mafiáni.
1: To jsou mafiáni.
0: To je šílená scéna. Svěrák, to je zase kasíno, hlava ve svěráku, mám takový pocit. Takže tam je to ale namixováno pořád s tou právě pompou, s těmi atrakcemi nejrůznějšími a s tím blištivým lakem, kterým jsou ty filmy prezentovány, kdežto to mlčení, to je prostě vlastně od začátku až do konce jenom utrpení, utrpení a utrpení.
1: Je to asketický
0: a boj o život.
1: Je to strašně asketický film.
0: No, je to opravdu jako to nejnáročnější zatím, co jsem od Scorsese ho viděl. Neviděl jsem všechny filmy. On jich natočil kolik? Věděl bys, Kamile?
1: Kolem 20.
0: Za 50 let své kariéry určitě víc než 20. A jistým smyslem to mlčení můžeme nazvat nějakým jedním z nejhlubších těch filmů, ale to je zase jenom proto, že si to říká o to, aby jsme to vnímali jako nejhlubší.
1: Tak je to film o tom, že vlastně ten hrdina, nebo hrdina se musí zříct si víry, že oni jdou evangelizovat, jsou na misi a musí se zříct si víry po strašlivém mučení. A ten člověk si v tom srdci nese teda zpátky tu víru, už vlastně neprojevuje, to tam jako zůstává. To mlčení je i toho typu, nejenom, že mlčí ten Bůh, který neodpovídá, vy trpíte, žádný odpovědi, jste na jiném konci světa, v jiné kultuře, nic jako se nedozvíte, to, jak mluví ti ostatní, tak pro vás to není prostě srozumitelný jazyk. A potom teda mlčíte i vy, pochopitelně, po zbytek života. Je to vlastně strašně drsný film, je to hrozně drsný film, to jako bez pochyby. Ale stojí to vidět, no. Možná je to film, který taky, on se obsahoval úplně nejdéle ho natočit, že jo? To bylo snad, já nevím, 30 let prostě pokusů to prosadit, protože obecně Hollywood strašně nerad dává filmy do Asie, mluvený ještě jako ke všemu japonsky z velké části. Je to jako velmi v neoblibě, plus že část Hollywoodu vlastní Japonci a nemají úplně rádi, když jako nahlížení negativně, což ten film jako nepůsobí, že by byl jako pozitivní pro japonskou kulturu, se vším všude prostě není. Ani by byl jako byl, řekněme, jako rasistický nebo jaký etnocentrický, vůbec ne, ale prostě není to jako pozitivní vykreslení. Takže tohoto prostě bylo ještě horší než to poslední pokušení Krista. To se dalo vlastně poměrně snadno. To trvalo asi 10 let, má nevím, jako jo.
0: No, 10 let.
1: A tohoto je prostě 30 let, takže tady jsme úplně na jako úrovni.
0: A tady ještě teda si dovolím dodat historku vývoje toho mlčení, že vlastně to těsně souvisí s posledním pokušením Krista, protože on se ke knize Shusaka Endo Mlčení dostal po uzavřené první projekci posledního pokušení Krista, kdy pak pozval prostě ty přítomné na večeři a jediný, kdo z těch lidí přišel, byl nějaký episkopální biskup, který označil poslední pokušení Krista, on to velice rád cituje, za christologicky správný film. A dal mu knihu Mlčení a říkal, že by se mu to mohlo líbit. A on tu knihu Mlčení, a tím končím tuto vsuvku, potom četl ve vlaku v Japonsku, kdy jel na natáčení s Akirou Kurosawou, aby mu zahrál malou roličku Vincenta van Gogha v jeho filmu Sny v roce 1990. A tam si to přečetl a od toho roku 90 vlastně usiloval o natočení toho filmu.
2: Když se podíváme na všechny Scorseseho filmy, tak je jasné, že na rozdíl od postav filmu Mlčení, on o Bohu veřejně promlouvá a usiluje o to někdy i desítky let. Nicméně není zároveň celá jeho filmografie tak trochu snahou najít odpovědi, které nikde jinde nenalezl, ať už na otázku hříchu nebo víry, nebo třeba i toho božího mlčení, Kamile.
1: No, to je hezká návodná otázka. Ano, ano. Já to beru i tak, že vlastně pro něho náboženství je ten film. On říká, že můj život fakt je náboženství a filmy a vlastně nic jiného tam není. A teď je otázka, jak se to chápe, jestli prostě v těch filmech je to náboženství, nebo ty filmy se stávají nějakým druhem právě, jako můžete to říkat, jako mše, meditace, opravdu nějakého jako hlubokého zamyšlení, hluboké kontemplace o věcech. Zároveň se, jako jste fascinovaní tím, jak film dokáže něco pojmenovat, vyprávět, uhranout vás, očarovat téměř. Je to jako rituál toho očarování, právě i to pozlátko, o kterém mluvíme, on to jako dělá opravdu jako velmi sebereflexivně, co tam bude. V jeho filmech často lidé koukají jako na filmy nebo jsou jako trošku jako filmama ovlivnění taky nějakým způsobem. To osvícení, ta iluminace se tam prostě objevuje znovu a znovu v nějakých podobách. Takže já to beru takhle dvojace, že to fakt má jako nějakou zpětnou vazbu. A beru to tak, že jako on v tom filmu našel způsob, jak se vyjádřit, komu se to stane, že většina lidí prostě, pokud něco dělá, tak to prostě dělá pro peníze a myslím, že u Scorseseho, přestože to je teda super úspěšný autor, tak to tak není a jeho uvažování o filmech se velmi liší. On je možná poslední představitel toho takzvaného nového, dneska už velmi starého Hollywoodu, máme teď pozdní osmdesátníky, to jsou všechno, který ještě nějak aktivně točí, dostává to peníze, Hollywood ho má rád, jsou ochotní mu dát i peníze na něco, co možná nevydělá, takže jsme jako v nějaké jako velmi prestižní pozici, díky které on může dělat filmy, které nedělá nikdo jiný momentálně asi, a otázka

0: co bude potom, až tady nebude, ale zase, že jo, tak vždycky se někdo najde. A jenom my jsme se zase nezmínili, myslím, že fakt by to mělo jako zaznít jméno jeho spolustrenaristy Paula Schradera, vlastně klíčového autora mnoha jeho scénářů a taky autora knihy o spirituálním filmu a jako specificky teda definování, co to je ten spirituální styl. Je hrozně zajímavý, že oni to úplně nedělají, ani jeden z nich přímo, že oni nedělají přímo ty filmy, jak se dělá spirituální styl třeba prostě ve filmech Yasujira Ozua nebo Karla Theodora nebo Tarkovského nebo Bressona. Ale ten Schrader vlastně to v některých těch filmech má. Ten First Reformed už vlastně odpovídá tady té jeho definici, jak by to vypadalo. Takže si někdo chce, jak vypadá jako ten pravý spirituální film v americkém pojetí, tak je to právě teda First Reformed. U nás se to jmenuje pro boha jak vlastně?
1: No, úplně jinak.
0: Strašlivě blázně se to jmenuje. Hraje tam Ethan Hawke, kněze, který prochází velkou spirituální krizí.
1: Já si neodpustím, protože určitě už řeknete, že přetékáme do volejbalu a musíme končit. Neodpustím si to, že se moc těším a doufám v to, že Scorsese po té, co bude mít premiéru ten film, který natáčel u nás, tak se dostane konečně ke svému druhému zpracování tematiky Ježíše Krista, k němuž ho podnítil papež František a který, jak jsem se díval, už má oznámeno i herce v hlavních rolích a podobně, takže doufám, že to jako v rámci své neustávající energie a aktivity ještě stihne natočit a myslím si, že to bude docela paradox, že to bude člověk, vlastně režisér, který natočil skandální film o Ježíši Kristu a teďka budem s napětím čekat, jaký to bude teda pochopení Krista tentokrát. A ještě jednu věc si neodpustím, že on sice říká Scorsese, že jeho život je film a náboženství, si říkal, ale to jsou taková veřejná prohlášení. Nicméně před 10 lety jsem měl to štěstí, že v rámci nějakých katolické organizace mediální jsme mu udělovali cenu a byl jsem s ním na večeři pro 300 lidí a tam jsem pochopil, že on není jako jeden z největších režisérů na světě, ale je to také milující a oddaný manžel, protože před 10 lety už byla jeho manželka velice vážně nemocná, je na tom stále hůř a hůř a bylo na něm vidět, že mu skutečně o tu ženu, která vedle něj sedí, jde jako maximálně. Takže to bych chtěl říct, že od té doby já ho nepovažuji jenom za největšího režiséra, ale také především za obrovského milujícího člověka.
2: Ostatně jedna z jeho bývalých partnerek, Izabela Roseliniová, ho označila za svatého hříšníka. A právě o něm, o Martinu Scorsesem, jsme mluvili v dnešním krédu s filmovými kritiky Kamilem Filou a Lukášem Jirsou. Oběma děkuji, že jste přišli do dnešního kréda a že jsme o tom mohli společně mluvit a snad brzy naslyšenou, Kamile.
0: Děkuji za pozvání.
2: A snad brzy naslyšenou i s vámi, Lukáši.
1: Děkuji, budu se těšit.
2: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
3: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava na webu stanice, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Filmu věnujeme na Vltavě pravidelně nedělní půl hodinu od 4:30 odpoledne a v této naší klapce se tentokrát vydáme do lesa. Cestu českými kiny totiž brázdí výjimečný snímek režiséra Vincenta Miniera Šepot lesa a my se zaposloucháme do hudby, která ho doprovází. Při její tvorbě se inspirovali skladatelé Warren Ellis, Hildur Gudnadottir a Alice Baldwin. Zvuky lesa, zvířat i rostlin. A při poslechu tohoto soundtracku máme pocit, že se na tvorbě podíleli snad všichni lesní obyvatelé, od kapradin přes stromy a křoviska až po rysy a sovy. Tak dokonale je s přírodou spjatá, říká Tomáš Pilát, jehož lesní klapku zahájíme na Vltavě dnes v 16 hodin a 30 minut. Teď se nám blíží 9. hodina, kdy se vydáme na shromáždění adventistů 7. nebe. V 10 hodin pak zahájíme koncert duchovní hudby. Na programu jsou liturgická díla Karla Marie von Webera. A v 11 pro vás budeme mít první díl dramatizace antiutopického románu Cybercomics Egona Bondyho. Odehrává se v nepříliš vzdálené budoucnosti v prostředí velmi podobné dnešku. Autor koncipoval svou vizi světa tak, že lidstvo nedokázalo vyspělou technologii a pokrok využít k obecnému prospěchu. Radioseriál Cybercomic začne na Vltavě za 2 hodiny.
5: Bohoslužba.
4: Nyní vás zveme k poslechu přímého přenosu bohoslužby Církve adventistů 7. dne ve sboru v Komorní Lhotce káže Lukáš Sochor.

Vážené shromáždění, bratři a sestry v Pánu Ježíši, vážení posluchači, chtěl bych vás přivítat v našem sborovém společenství Církve Adventistů 7. dne. Speciálně chci přivítat i vás, posluchače Českého rozhlasu Vltava, a jsme potěšeni, že dnes můžeme být takto na dálku s vámi. Naše modlitebna se nachází v malebné vesničce Komorní Lhotka na úpatí Beskyd poblíž města Třinec. Schází se zde pravidelně asi 80 věřících napříč všemi generacemi. Dopolední bohoslužba trvá přibližně 3 hodiny a skládá se ze 3 hlavních pilířů. Studium Bible pro děti i pro dospělé v sobotní škole, kterému je vyhrazeno prvních 90 minut. Druhým pilířem je kázání z Božího slova. A třetím pilířem jsou písně a modlitby v průběhu celé bohoslužby. S ohledem na vysílací čas spolu nestihneme všechno. Pokud byste ale měli chuť prožít s námi celou bohoslužbu, jste srdečně vítáni v Komorní Lhotce na adrese 202 každou sobotu od 9 hodin. Pokud vám to vzdálenost nedovolí, můžete nahlédnout do našich prostor prostřednictvím záznamu na YouTube kanálu CASD Komorní Lhotka. Nyní už vás ale chci pozvat k úvodní společné písni a modlitbě. Píseň má název Buď Pánu čest.

0: Budeme se modlit. Hospodine, chci ti vyjádřit vděčnost za dnešní den. Vlastně ti chci děkovat za každý den. Ty dáváš našemu životu smysl a cíl. Smysl v tom, že do našich všelijakých životních situací přinášíš paprsky naděje a pokoje. Ty nabízíš nám, lidem, kteří jsme se k tobě obraceli zády, po každé novou šanci. Nabízíš otevřenou náruč, jako v příběhu marnotratného syna, a vyhlížíš nás jako zatoulané ovečky. Chceme tě dnes vyvýšit a oslavit jako pána a krále, jako našeho spasitele. Tobě vzdáváme čest vším, co dnes zazní, a přejeme si vnímat tvoje doteky v našich životech. Amen. Jsem rád, že dnes vidím mezi námi děti. Chtěl bych je pozvat zde dopředu, protože tato část je vyhrazená pro ně. A teta Katka vám povypráví příběh.
1: Ahoj kluci, ahoj holky. Všechny vás zdravím a jsem moc ráda, že vás tu je tolik. Dnes vám chci povyprávět příběh ze svého dětství, ale dříve se vás zeptám, a možná i dospělých. Viděli jste už někdy zloděje? Kývete hlavou, že ne? A někdo z dospělých? Ano, 1, 2, 3, 4 roky. No a jak takový zloděj vypadá?
2: No, nebo aspoň jak jsem viděla třeba na nějakých obrázcích, nějakých filmech, tak má takovou černou masku, takovou černou čepku a také pruhované tričko.
1: No, masku má proto, aby ho nikdo neviděl. Může mít třeba i kšiltovku.
3: Já znám zloděj a vidím ho každý den. Je to můj brácha.
1: No teda. Tak a o tom bude i dnešní příběh. Tak dobře, poslouchejte. Když jsem byla ještě malá holka, to jsem ještě nechodila ani do školy, přišel den, kdy jsme se stěhovali z města do domečku na vesnici. A zatímco tatínek tam organizoval stěhování nábytku a nějaké takové ty úpravy, abychom mohli začít bydlet, tak maminka rozhodla, že půjdeme navštívit místní obchod. No, nebylo to ani moc blízko, ani moc daleko, asi tak 20 minut cesty pěšky. A když jsme tam dorazili, tak zjistili jsme, že ten obchod teda není moc velký, ale mají tam všechno, co tak potřebujeme. A tak maminka vzala nákupní košík a začala do něj skládat pečivo, mléko, máslo, nějakou zeleninu, ovoce. A pak jsme se zastavili u pultu, kde se krájeli různé uzeniny a sýry. A představte si, oni tam dokonce prodávali točenou zmrzlinu. No to bylo fajn, ale tehdy byla ještě zima a tak tu zmrzlinu neměli. Ale na tom pultu byl takový malý talířek. A já jsem to tam uviděla. Takovou úžasnou věc, úplně dokonalou. Malinkou dřevěnou špachtličku, která vypadala jako mini lžička. No já jsem ji prostě musela mít. A tak v hlavě se mi zrodil plán. Nenápadně jsem položila ruce na ten pult. A pomaloučku, když paní prodavačka se nedívala, protože byla zaměstnána krajením sýru a maminka taky mě nesledovala, tak jsem jednu tu špachtličku vzala a zasunula jsem si ji do rukávu. Ruce jsem spustila podél těla a tvářila se jako nic, ale srdce to mi tlouklo jako splašené. Maminka už měla v košíku všechno, co jsme potřebovali, a tak jsme šli k pokladně. No jo, jenomže mě se začaly honit v hlavě myšlenky. Katko, to bys neměla dělat? Co když ta paní prodavačka pozná, že tam něco máš v tom rukávu? A co hůř, vždyť ty jsi zloděj. No, já jsem začala v tváři červenat, do očí se mi draly slzy, u pokladny už jsem to nevydržela, a zatáhala jsem paní, svoji maminku jsem zatáhla za rukáv a Šeptala jsem, maminko, já jsem tu něco ukradla. Maminka, moudrá to žena, se napřímila a nahlas řekla, Katuško, ukaž, co jsi vzala. No já bych se v tu chvíli nejraději propadla do země. Paní prodavačka mě začala provrtávat pohledem, no a mě nezbývalo nic jiného, než z rukávu vytáhnout tu krásnou špachtličku. Víte, jak to dopadlo? Paní prodavačka se začala smát. Ale vždyť to je zadarmo, to si můžete nechat. No, jak ani mi neuvěříte, jak já jsem byla šťastná, když už jsme byli z toho obchodu venku. Možná si řeknete, vždyť o nic nešlo, vždyť ta špachtlička byla zadarmo. No, ona sice byla zadarmo, ale já jsem ji ukradla. Pán Ježíš o tom řekl moc důležitou pravdu. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Děti, víte, co jsem se z toho zážitku naučila? Ono, v každém z nás číhá takový zloděj. Nebo to nemusí být zloděj, ale třeba lhář, podvodník. Pokud se vám někdy stane, že uděláte něco špatného, řekněte to svým rodičům, i když to v tu chvílku třeba nemusí být moc příjemné, ale potom se spolu modlete. Pán Ježíš vám odpustí a dá vám také pro příště moudrost, jak se v takových situacích máte zachovat. Někdy není jednoduché věci napravit, ale nejdůležitější je, abychom před Pánem Bohem chtěli mít čisté srdíčko. Jedině tak v nás ten ošklivý hřích dál neporoste. A to je konec dnešnímu příběhu. Já děkuji, že jste tak krásně poslouchali a můžete si jít sednout zpět k rodičům.
0: Děkuji za příběh. Ještě jedno vyprávění je před námi. Bude to svědectví, které bude vyprávět vězeňský kaplan Honza First a bude z prostředí, ve kterém pracuje. Po písni je i po zvuk mikrofonu, ale nyní píseň.

0: Milé sestry a bratři a vážení posluchači rozhlasu, příběhy poslouchá každý rád. Dětsky jsme už vyslechli a teď je ten pro dospěláky. Nedomlouvali jsme se s tetičkou, co vyprávila příběh, a také to bude o zloději, ale protože pracuji ve vězení, tak za těch 27 let, co tam vlastně docházím, jsem zažil různé zkušenosti. Ale když se řekne vězení, tak lidé hned očekávají nějaké bombastické, skvělé příběhy a vzpomínám si, že jsem kdysi slyšel o vyprávění o jedné křesťance v Rumunsku, která po pádu Čaušeska začala chodit do jedné věznice a ke Kristu se tam obrátili stovky lidí. Tak takový příběh vám dneska vyprávět nebudu. Dokonce bych mohl říct, že za těch skoro 27 let jsem na víru neobrátil ani jednoho člověka. A jsem rád, protože jak zaznělo už v úvodní modlitbě, tohle to může dělat jenom Duch Boží. A tak budu vyprávět příběh, který jsem zažil, na kterém nemám žádný podíl, ale který si myslím, že z toho vězenského prostředí je aktuální a že je důležitější, než vyprávět o celebritách, s kterými jsem se tam setkal, anebo s těmi lidmi, kteří poprvé v životě z mých úst ve vězení slyšeli, ale mě na to by záleží a já tě mám rád. Takže se vrátím o pár let zpátky na setkání, kdy jsme v tom vězení byli dva služebníci, jeden se věnoval skupině a já jsem měl na starosti osobní pohovory. Mluvil jsem asi s 22-letým romským klukem, který se se mnou chtěl poradit. Vyprávil, co prožil, vyprávil, proč se dostal do vězení a o tom za chvíli. A pak mi říká: ale víš, kaplane, já bych se chtěl oženit, co mi k tomu řekneš? No, já tehdy ještě neměl hodně zkušeností se svatbami ve vězení, oni se dějí málo kdy, tak jsem říkal, no, to se možná dá zařídit, ale co na to říkají tvoji rodiče, co na to říká tvůj táta? A on teda řekl, no, já mu napíšu. A tak, když jsme se setkali za 2 týdny, už měl odpověď zpět. A on mi vyprávěl vlastně, co tomu tátovi do toho dopisu psal. Vyprávěl, že vlastně do toho vězení se dostal právě proto, že kradl peníze na drogy. Kradl peníze na drogy nejenom pro sebe, ale také pro přítelkyni, do které se v té době zamiloval. Ten problém byl v tom, že té přítelkyni bylo okolo 40 a jemu 22. Jenomže byl to člověk, který mu dokázal projevit, že má o něj zájem, že mu věří, že na něho spoléhá. A on tohleto také tomu tátovi všechno napsal. A pak mi na tom setkání vyprávěl tátovu odpověď. On mi ten dopis přinesl a ukázal mi ho a ve zkratce jenom to nejpodstatnější, co ten romský otec mu napsal. Milý Štefane, ať se ve tvém životě stalo cokoliv, vždycky jsi náš syn. Vždycky se máš kam vrátit. A co se týká té svatby, dobře si to rozmysli. Je to rozhodnutí na celý život. U nás v rodině to tak chodí. Mně padla brada. Marnotratný syn a otec 21. století. V komunitě, kde bych takovouhle odpověď vůbec nečekal. Mezi lidmi, kteří možná byli v kostele párkrát a tenhle ten příběh o marnotratném synovi možná ani neznali. Mě padla brada a uvědomil jsem si, jak se na ty lidi ve vězení někdy dívám s předsudkem. A jak Pán Bůh pracuje. A že Já tam nejsem ten člověk, který tam má přijít a dělat z lidí křesťany, ale jsem ten, který má lidem ukazovat, jako rozsévat, že v životě existuje i jiná cesta, než ta, kterou se vydali. Že v životě jsou jiné možnosti, jak zaznělo i v předchozí písni, stanovit si cíl a zkusit ten život s Ježíšem, protože ten má smysl. Ten dává smysl, i když se lidasco nepodaří a mnohé pokazí. A takže, moji milí, pokud ve svém životě prožíváte nějaké zklamání, nějaký neúspěch, a možná ne poprvé, tak Pán Bůh je tím, který nám říká, ať se ve tvém životě stalo cokoliv, pro mě si nikdy nepřestal být mým synem, mou dcerou, mým dítětem. Ať se stalo cokoliv, ke mně můžeš kdykoliv přijít, stojím vedle tebe a kdybys mě hledal, tak ťukám na tvé srdce. Stojím vedle tebe a chci žít s tebou. Moji milí, žádný senzační příběh, ale něco, co si pamatuji už 20 let, jako práci, kterou Pán Bůh dělá v lidských srdcích, mezi lidmi, kteří se s Kristem možná nikdy předtím nesetkali. A tak pokud budete očekávat nějaké příběhy z věznic, nebo budete si někdy vzpomínat na vězně, jsou to lidé jako já a vy. Dneska jsme poznali jednu zlodějku, že? A sedí tady s náma v sále. A já jsem taky takhle kdysi jako kluk v obchodě něco ukrad. A myslím si, že každý z nás ve svém životě najdeme něco, za co se stydíme, co potřebujeme vymazat. A právě na to je to setkání s Kristem, který za námi přichází a který nás chce obejmout a říct, pojďte se mnou, kteří jste obtíženi břemeny z těch selhání a nároku světa a proher. U mě si odpočinete a potom půjdeme spolu dál. A přeji nám všem v tom Boží požehnání.
1: Děkuji za příběh. Zamyšlení nad Božím slovem nebo kázání z Božího slova má dnes pro nás připraveno místní pastor Lukáš Sochor. A než k nám promluví, bude přečten text z Božího slova. Já prosím, abyste povstali ke čtení z Božího slova.
2: Budu číst text z Jana 4. kapitoly, 1. až 9. verš. Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar. V blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají.
3: Já bych vám chtěl popřát krásný den. Zdravím jak vás všechny zde v sále, tak naše posluchače rádiové. A už přichází kázání. Tak ty ses nechal očkovat? No, přišlo mi to rozumné. Taková blbost. Vždyť je to celé vymyšlené. Koho si volil? No, váhal jsem, ale nakonec jsem tam hodil stranu X. No to snad nemyslíš vážně. To je hrozný, jak se chovají příslušníci tady téhle národnosti, jsou tak jiní. Vůbec jim nerozumím. Děsí mě, jak se chovají. No a tobě někdo z nich něco udělal? Ne. No tak proč se jich tak bojíš? Podobné rozhovory můžeme slýchat stále častěji. Covid, nacionalismus, mladí, kteří nechápou staré a starší, kteří zase nechápou mladé. Politika, světové dění, víčka na petláhvích, vztah k Evropské unii, elektroauta. Rozdělení se prohlubuje, jak v rámci rodin, tak napříč naší společností. Jakoby dnes člověk musel mít na všechno svůj názor a hlavně ho rychle sdělit všem ostatním. Ale různé názory na svět kolem nás tu přece byly vždycky a patří k nám lidem. Je to něco úplně normálního, že jsme každý jiný a myslím, že je to tak dobře. Je to jedním z motorů pokroku, rozvoje. Je to obrovské bohatství, které ale velice snadno se může stát zdrojem problému. To vše je dnes ještě umocněno nástupem sociálních sítí. Jsme tak trošku ve svých názorových bublinách, které nás ujišťují o tom, že to, jak my vnímáme svět, je správné. A už se občas tolik nesetkáváme s jinými pohledy. Chceme mít jednoduchý svět, ve kterém se vyznáme. Ale ten svět je často složitý. Narůstají obavy z budoucnosti a ve strachu lidé často říkají a píšou věci, které by normálně neřekli. Jako bychom se posouvali stále dál jeden od druhého. A to ve společnosti, ale také často i v rodinách. Místo svého souseda tak vidíme voliče strany, která nám není sympatická. Místo kolegy v práci vidíme toho, který věří něčemu, co nám přijde zvláštní. Místo člověka často vidíme nálepku. Síla vítězí nad rozumem, vlastní ego a strach z neznámého nad druhým člověkem. Debaty se stávají vyhrocenější a hrubnou. Přijde mi, že častokrát už si lidé v rozhovorech ani nenaslouchají. Vlastně ani neví, proč druhý zastává názor, který zastává, a možná je to někdy ani nezajímá. My a oni. A právě do takovéhoto světa, plného předsudků, plného strachu, plného starých křivd, přichází Ježíš. Chtěl bych se vrátit k úvodnímu textu, který byl čten. Samařané byli v Ježíšově době někým, kým Židé hluboce opovrhovali. Byli někým, s kým se vůbec nebavili. Nevraživost a nenávist mezi těmito dvěma národy trvala už mnoho století a v těch posledních se opravdu hodně vyostřila, poté co Židé zničili Samařanům jejich chrám na hoře Gerizim. Vystupňovala se až do takové absurdity, že dotknout se Samařana bylo pro Židy něčím, co je rituálně znečistilo. Židé Samařsko často složitě obcházeli, jenom aby nemuseli procházet jejich územím, aby ty druhé nepotkali. My však v textu, který jsme četli, slyšíme větu: musel však projít Samařskem. Když jsem se díval do mapy, došlo mi, že tak úplně Samařskem projít nemusel. Mohl si zvolit spoustu jiných cest, tak jak to Židé běžně dělali. Proč je tam tedy napsáno, že musel? Protože Bůh ho tam vedl. Ježíš Samařím procházel zcela záměrně. Protože Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Bůh miluje Židy, Samařany, Čechy, Slováky, všechny. V 9. verši, v závěru té pasáže, kterou jsme četli, potom je takový dovětek autora evangelia. Židé totiž se Samařany nic společného neužívají. Ježíš jako Žid úplně ignoroval předsudky, které byly mezi lidmi rozšířené. Vůbec neřešil to, že lidé z jeho národa tu ženu pokládali za nečistou. A to znečištění bylo třeba už jenom z toho, když jste se napili ze stejného poháru nebo si sedli na stejné místo, kde předtím seděl Samařan. Ježíš neřešil, jaký to bude mít vliv na jeho pověst. Naprosto cíleně vycházel z té své bubliny lidí, se kterými se běžně setkával. Naprosto cíleně vyhledával jiné lidi. Lidi, kteří ho potřebovali. A je to úžasné, že i dnes Ježíš vyhledává každého člověka, který je strápený a ztracený ve svém životě. A je ochotný za ním jít kamkoliv. On se nesoustředí na to, co si řeknou ostatní. Nesoustředí se na to, že možná vidíme svět jinak, než by bylo dobré. Ježíš i v té samařské ženě neviděl tu problémovou ženu s pochybnou minulostí. Viděl v ní ženu, která je vnitru hluboce zraněná a strápená. Záleželo mu na ní. Chtěl jí dodat naději. Chtěl jí ukázat, že v Božích očích má hodnotu. A tomu stálo za to naprosto porušit společenské zvyklosti. Tomu stálo za to s touto ženou mluvit. Tomu stálo za to procházet Samařskem. Ta žena nejspíš ve svém okolí potkávala jen samé lidi, kteří velice přesně věděli, jak by měla žít. Co všechno ve svém životě udělala špatně. A patřičně jí to dávali najevo. To můžeme vyvodit z toho, že přichází ke studni v poledne, v tom největším horku. Běžně totiž ženy pro vodu chodily ráno, ale ona se chtěla vyhnout všem těm pohrdavým pohledům, všem těm svatým lidem, kteří přesně věděli, jak má žít. Ježíš tohle přerušil. Ježíš v ní viděl tu zraněnou ženu, která udělala ve svém životě chyby. Ježíš dal jejímu životu naději, nový smysl, odpuštění a ukázal jí cestu, kudy jít dál. Vyzval jí, aby ho následovala svým životem. Kdybychom ten příběh, ten rozhovor Ježíše se samařskou ženou u studny četli dál, viděli bychom, že přichází velké předsudky z její strany, že se diví, že vůbec s ní Ježíš mluví. A je úžasné, že ani to jej neodrazuje. A on s ní dál mluví. On totiž ví, že ta její odtažitost, to její odmítání možná pochází právě z těch jejich zranění. právě z té bolesti, kterou si nese ve svém srdci. A nestrácí o ní zájem. Jeden krátký příběh. Byl jeden člověk, který si koupil novou zahradu. Ale byla to zahrada, která byla velká, už léta neopečovaná a možná tak trochu zapomenutá. Plná různých zákoutí, zarostlá keři, bodláky, kopřivami. Všude plno hmyzu, ptáků a květin. A tak se dal do práce. Představoval si totiž svoji zahradu jinak. Začal vyřezávat keře, házet je nahromadu, vysekal trávník, kopřivy, bodláky. Pokácel i tu starou třešeň, protože si říkal, že už z ní stejně nic nebude a akorát bude stínit těm záhonům, které si v jejich blízkosti představoval. Nakonec to všechno zvládl. Všechno posekal, pouklízel, staré dřevo spálil. A když se po několika dnech práce podíval na to svoje dílo, v první chvíli přišel pocit dobře odvedené práce. Zalila ho vlna radosti z toho, jak to všechno uspůsobil k obrazu svému. Jak tam tak seděl, najednou mu začalo být horko, protože slunce pálilo a už tam nebyla ta třešeň, která dělala ten krásný stín. Tomu ale dřív nedošlo, nějak si toho nevšímal. A když se díval dál kolem sebe, uvědomil si, že všichni motýli, hmyz a ptáci jsou pryč. V trávníku nekvetly žádné květiny, byl dokonale upravený, ale prázdný. Zahradník si najednou uvědomil, že je mu smutno. Zahrada byla sice přesně podle jeho představ, které předtím měl, ale už se mu nelíbila. Všechna ta nádhera byla pryč. A on tam byl sám. Bylo to jako, kdyby ze zahrady zmizel život. A tak tam seděl a díval se na zahradu, která byla sice přesně tak, jak chtěl, ale přesto mu v ní něco zásadního chybělo. Chyběl tam život. Často mi přijde, že jsme jako ten zahradník. Chtěli bychom svět podle našich představ a měřítek. Chtěli bychom srozumitelný a čitelný svět, který by nás neděsil. A mnohokrát v dějinách už se o to nějaký člověk pokusil. Vnutit ostatním svou představu světa, toho, jak se má všechno dělat a jak se má všechno vidět. A dopadlo to téměř vždycky katastrofou. Vidět věci jinak je přirozené. Je dobře, že jsme každý jiný. Je dobře, že tu jsou různé národy, různé pohledy, jiné vnímání světa. A není to něčím, co nás musí rozdělovat. Ježíš se nedívá na člověka skrze jeho nálepky, skrze jeho minulost, skrze pověst, kterou si nese. On vidí jednotlivce a jeho příběh. On nemá předsudky, boří hradby, zasypává příkopy mezi lidmi, neřeší, kdo má jaký původ, názory, postavení, co v životě dokazil a co v životě pokázal. Pokazil. Vidí člověka se vším, co si sebou nese. Vidí člověka, kterého miluje. Vidí tebe a vidí mě. Ježíš svou láskou spojuje zdánlivě neslučitelné světy. Dokázal oslovit lidi ze všech vrstev společnosti. Od výběrčích daní po prostitutky, vzdělance, rybáře, Římany a další. a spojil tuto zdánlivě neslučitelnou směsici lidí dohromady. A tak vznikla jeho církev. Je to jedna z věcí, které mi na církvi přijdou úžasné. Je to místo, které by mělo prasknout a rozdělit se, protože tam jsou spolu lidé, kteří by se pravděpodobně jinak nikdy nesetkali. Vedle sebe sedí důchodce, podnikatel, samoživitelka, student nebo třeba taková prodavačka a vedle nich jsou děti. Mělo by se to rozpadnout, protože je tam přece tolik věcí, které máme navzájem jinak. Ale ono to nějakým zázrakem drží pohromadě. Protože víra v Ježíše Krista dokáže lidi spojit navzdory všem jejich rozdílnostem. Víra v Ježíše Krista je něco, co dokáže budovat mosty mezi lidmi. Co pomáhá člověku vidět toho druhého. Vidět, že sám je zraněný a bolavý člověk. A možná ta jeho rétorika vychází z toho, z jeho bolesti, která je v něm. Ještě jeden, druhý příběh. Tentokrát ze sboru, ze kterého pocházím. Pavlík, sympatický kluk, který mu bylo tehdy asi kolem 35 let, přišel tak jako obvykle na bohoslužbu v saku, no ale pod tím sakem měl tričko s logem Supermana, tak jak to rád nosil. Jedna starší paní z našeho sboru si toho všimla a tak k němu přišla a říká mu: Pavlíku, to si nemůžeš vzít na tu bohoslužbu radši košily? V té chvíli mohl Pavel začít obhajovat svůj styl, svoji svobodu. Mohl se urazit, mohl si pomyslet něco o starých pořádcích a starších lidech, kteří nechápou ty mladé. A o tom, že mu zase někdo mluví do života, že zase někdo hodnotí, jak se obléká. On ale udělal něco úplně jiného. Sestru objal a s úsměvem řekl: Teto, vždyť víš, že tě mám rád. V té chvíli nebylo to nejdůležitější, kdo má nebo nemá pravdu. To nejdůležitější bylo, že mezi nimi zůstal vztah. Pavel nepostavil zeď, postavil most. Jedině Boží láska dokáže překlenout propasti mezi námi a stavět mosty. Co si tedy odnést z dnešního zamyšlení nad Božím slovem? Ano, možná nedokážeme změnit atmosféru v celé společnosti. Možná nezměníme ani názor lidí, kteří jsou nám blízcí. Možná nevyřešíme všechny spory kolem politiky, covidu a mnoha dalších témat. Ale můžeme změnit způsob, jakým jednáme s lidmi kolem sebe. Můžeme místo zdí stavět mosty. Můžeme naslouchat druhým více, než je odsuzovat. Můžeme se více zajímat o to, co prožívají, z čeho pramení jejich názory, strachy a obavy. Můžeme se soustředit na to, co nás s druhými spojuje, více než na to, co nás rozděluje. Můžeme se učit více vidět člověka a jeho příběh, než soubor jeho názorů a životních úspěchů a nezdarů. Možná zkusme, každý z nás, záměrně vystoupit z té své bubliny. Konkrétně během příštího týdne. A co to může znamenat? Třeba to, že když na sociální síti uvidím komentář, který mě zvedne ze židle, nespustím hned palbu urážek. Zkusit se nadechnout a položit si otázku, z čeho má ten člověk strach? Co ho vede k tomu, že píše právě takové věci? Možná je jen zraněný, možná má strach o budoucnost svých dětí. Nebo to může znamenat zajímat se třeba i o člověka, který nám je nesympatický. Jednat s ním s láskou a bez předsudků. Třeba to může znamenat nezavrhnout strýce, když začne na rodinné oslavě mluvit o politice. Nejdřív vidět člověka a až potom jeho názor. Ježíš nešel k té studně v Samařsku za tou ženou, říkat jí, co všechno v životě pokazila. To sama moc dobře věděla a okolí jí to dávalo najevo. On v ní viděl zraněné a milované Boží dítě. Viděl její příběh a záleželo mu na ní. Vedl jí k pravdě, k uzdravení, k následování. Přijal jí, aby jí mohl proměnit. A po setkání s Ježíšem už její život nebyl stejný jako dřív. Vydala svědectví mnoha lidem v jejím městu a stala se jeho následovnicí. A stejně tak s láskou a pochopením přichází Ježíš i dnes ke každému z nás. A touží potom, abychom mu otevírali svá srdce. I on vidí naše selhání a přesto nás neodmítá. Dokonce se mu někdy bráníme, tak jako to dělala ta samařská žena. Ale on s námi nestrácí trpělivost. Přichází k nám s odpuštěním, s nadějí. Chce, abychom ho svým životem následovali. On neodsuzuje. On miluje. Je tu pro každého člověka. On je spasitelem světa. Kéž nám pomáhá více lidi milovat, než je hodnotit. Více naslouchat, než přesvědčovat. Více věřit, než se bát. Amen.
1: Děkuji za zamyšlení nad biblickým textem. Můžeme je ještě dál přemýšlet a může doznívat příběh v našich myslích při tónech houslové skladby od Antonína Dvořáka v podání Ellen Klodové. Skladba se jmenuje Hospodin je můj pastýř.

Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano. Dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Náš Bože, chceme ti děkovat za to, že jsme se tu dnes mohli sejít. Děkujeme ti za to, že ty jsi Bohem, který nemá předsudky, který miluje každého člověka. A chceme tě prosit, aby si nám pomáhal více naslouchat, než přesvědčovat, více milovat, než hodnotit. Děkujeme ti, že ty spojuješ lidi. A moc tě prosíme, pomáhej nám více stavět mosty, než hloubit propasti. Přijměme požehnání. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin se na tebe usmívá a je ti milostiv. Hospodin obrací k tobě svou tvář a dává ti svůj pokoj.

Amen. Nyní bychom vás spolu s mládeží chtěli pozvat k písni Jen v tebe důvěru mám.

Další píseň, kterou chceme chválit našeho Boha, se jmenuje Aj keby někvitol fík a pochází z knihy Abakuk, její text. A vyjadřuje víru, že navzdory všem těm těžkým věcem, které se nám v životě dějou, se v Bohu můžeme radovat a že On nás jimi provede.

0: Na stanici Vltava s 10. hodinou dopolední končí přímý přenos bohoslužby dnes církve adventistů 7. dne ze sboru v Komorní Lhotce. Biblickým zamyšlením nás provázel kazatel Lukáš Sochor. Nyní se můžete zapojit prostřednictvím Českého rozhlasu Vltava a nadace Divoké husy ke sbírce pro Fokus Tábor. Ta podpoří stavební úpravy terapeutické místnosti pro mladé lidi, kteří se potýkají s duševním onemocněním. Příspěvky posílejte na číslo účtu 27 a 60 lomítko 0100. Variabilní symbol je 717. Můžete ale také poslat dárcovskou SMS zprávu v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun, například odesláním zprávy ve tvaru DMS Husy 290 na telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. Darujete právě zmíněnou částku, stačí nastavit číslo ve zprávě. Pokud chcete pomáhat pravidelně, měsíčně, pište zprávu ve tvaru DMS TRV Husy a výši částky. Opakuji, telefonní číslo 87 a 3 sedmičky a ještě jednou číslo účtu 27 60 lomítko 0100 s variabilním symbolem 717. Vaše dary už pomohly. Společně jsme přispěli na nákup 3 infuzních pump pro klienty domácí péče Charity Pardubice. Děkujeme. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Socher slaví 100 let.
2: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Vážení a milí, přejeme vám klidnou neděli s datem 7. června roku 2026. Je to 2 dny, co uplynulo 200. výročí úmrtí geniálního vizionáře a průkopníka romantické hudby Karla Marie von Webera. Ten rozhodně nebyl jen autorem Čarostřelce, tedy opery. Právě liturgická díla nám teď v následující necelé hodině na stanici Vltava představí Zdeněk Havlíček.

Přestože byl Karl Maria von Weber zbožným katolíkem a především v Drážďanech často dirigoval liturgickou hudbu, určenou pro tamní katolický dvůr, jeho duchovní tvorba je rozsahem neveliká. Zahrnuje vlastně jen tři latinské mše. Jednu ranou z přelomu století, její rukopis se mimochodem nachází v Českém Krumlově, a dvě z let 1817 až 19, tedy z Weberova vrcholného období, kdy působil jako královský saský kapelník v Drážďanech. Tam bylo jeho hlavním úkolem vybudovat a prosadit německou operu vedle tehdy dominující italské. K tomu ale musel plnit také povinnosti spojené s chrámovou hudbou. A dvěma skvělými plody jsou v této oblasti právě jeho mše S-dur a G-dur. Dnešní vltavská duchovní hudba, u jejíhož poslechu vás vítá Zdeněk Havlíček, bude patřit především té první, která zazní v úplnosti. Z té druhé si pak dopřejeme jen drobnou ochutnávku. Mše číslo 1 S-dur vznikla v letech 1817 a 18, a to u příležitosti jmenin krále Fridricha Augusta I. Přezdívá se jí také Freischützmesse, tedy čarostřelecká, a to proto, že současně Weber pracoval také na své nejslavnější opeře, jejíž hudební styl do mše místy pronikl. Na několik týdnů byl dokonce nucen kompozici čarostřelce zcela odložit, aby mohl rozsáhlé liturgické dílo dokončit. Misa Sancta číslo 1 S-dur Karla Marie von Webera bude v dnešní duchovní hudbě znít v podání těchto interpretů. Kristina Laky, soprán, Marga Schiml, alt, Josef Pročka, tenor, Jan Henrik Rotering, bas. Zbor a orchester bamberských symfoniků řídí Horst Stein. Na úvod tedy v prvních dvou částech mše, Kyrie a Gloria.

Paterým zvoláním Amen se uzavřela část Gloria ze slavnostní mše z duru číslo 1 Karla Marie von Webera, který dílo komponoval u příležitosti jmenin svého zaměstnavatele, saského krále Friedricha Augusta I. A to s ohledem na liturgické zvyklosti a provozovací možnosti dvorního chrámu Hofkirche, včetně zohlednění jeho akustiky. Dlouhý dozvuk totiž dle Weberových slov příliš nepřál rychlým harmonickým změnám. Před námi je teď vyznání víry, ve kterém zvolání krédo ve vzestupném zborovém unizónu velice originálně a působivě uvádí jednotlivé články víry.

Sbor a orchestr bamberských symfoniků se představil v části Credo zemše S-dur Karla Marie von Webera. Ta nezhudebňuje pouze neměné mešní texty, tedy takzvané ordinárium, ale v souladu s drážďanskou dvorní praxí také příslušný text k obětování, to jest ofertorium. Weber tak učinil s chutí a napsal efektní číslo přímo na tělo pěvecké hvězdě drážďanské kapely, kterou byl tehdy italský kastrát Giovanni Sassaroli. Nám sopránové solo v části Gloria et Honore zaspívá maďarská koloraturní sopranistka Kristina Laki.

V náročné hudbě je vynikající. Dýchá ale jako kůň. Poznamenal si Karl Maria von Weber do svého deníku o kastrátu Sassarolim. Právě pro něj zkomponoval ofertorium Gloria et Honore ze mše S-dur. Sopranistka Kristina Lucky si v něm poradila na výbornou i v oblasti respirační. Z Weberovy takzvané čarostřelecké mše nás teď čeká Sanctus, část, ve které se propojenost mše a opery projevuje možná nejvíce. Mysteriózní tiché akordy a synkopované údery tympánů zde mohou být chápány jako světlý protějšek zmenšených septakordů a dunivých bubnů, které jsou ve Weberově nejslavnější opeře příznačné pro černého myslivce Samuela. Část Benedictus pro změnu dýchá podobným hudebním výrazem jako postava Agáty v opeře Čarostřelec.

To byly části Sanctus, Hosanna a Benedictus ze mše Esdur, takzvané čarostřelecké Karla Marie von Webera. A před námi už je závěrečná část díla, tedy Agnus Dei, ve které se nám poprvé v opravdu rovnocenném postavení představí čtveřice solistů. Kristina Laky, soprán, Marga Schimmel, alt, Josef Pročka, tenor a Jan Henrik Rotering, bas.

Kristina Laky, Marga Šiml, Josef Pročka, Jan Henrik Rotering, sbor a orchestr Bamberských symfoniků. Provedení řídil Horst Stein. Dozněla mše číslo 1 S-dur, takzvaná čarostřelecká Karla Marie von Webera. Ačkoliv někteří doboví kritici vytýkali skladbě přes příliš operní charakter, publikum i samotný král ji přijali s nadšením. Bylo to 24. března roku 1818, kdy mše v Drážďanech zazněla ve svém celku poprvé a bylo to na oslavu jmenin saského krále Fridricha Augusta I. Motivací ke vzniku Weberovy mše číslo 2 G-dur pak byla oslava zlaté svatby královského páru, která se konala v lednu roku následujícího, tedy 1819. Tato mše nabízí poněkud intimnější, pastorálnější pojednání liturgického textu s menším důrazem na učený kontrapunkt a dramatické efekty. Ještě výrazněji než ve mši předchozí tady Weber uplatnil vynikající solisty dvorního souboru. My si v závěru dnešní vltavské duchovní hudby poslechneme dvě úvodní části mše, Kyrie a Gloria. Sola zpívají Anke Hoffmann, soprán, Mechthild Georg, alt, Andreas Wagner, tenor a Yu Chang Na, bas. Hraje a zpívá sbor a orchestr západoněmeckého rozhlasu v Kolíně. Provedení řídí Helmut Froschauer.

Duchovní hudbu Karla Marie von Webera nám na stanici Vltava představil Zdeněk Havlíček. Dozněly části Kyrie a Gloria s druhém še G-dur, zpívali altistka Metthild Georg, sopranistka Anke Hoffmann, tenorista Andreas Wagner, basista Yu Chang Kna a sbor západoněmeckého rozhlasu v Kolíně, stejnojmenný orchestr vedl Helmut Froschauer.

0: Islanďan Skúli Sverrisson hrál na basu a elektroniku ve skladbě Hildur Gudnadóttir Opaque. Sama autorka hrála na violončelo a tento svůj domovský nástroj použila i v hudbě pro film Šepot lesa, kterému věnujeme dnešní klapku na stanici Vltava v 17:30 odpoledne. Teď je krátce po 11:00.
1: Radioseriál.
0: V roce 2046 se odehrává román Egona Bondyho Cybercomics. Svět ovládají dvě obří nadnárodní korporace a mafie, která sídlí v Praze. Národní vlády ztratily skutečný vliv, veřejné služby jsou zprivatizované a většina lidstva žije v nejistotě a chudobě. Ovšem je tu mimořádně nadaná hackerka a počítačová specialistka Vera a my se dozvíme, jestli se jí podaří odhalit plán světových elit, který ohrožuje samotnou budoucnost lidstva. Toto je první část rozhlasové dramatizace.
2: The download has started. United Headquarters 1703. Download completed.
3: Praha 5.2.2053. Píšu si tenhle deník od doby, co si zmizel, Hakime. Abych nezapomněla, že kdysi byly časy, kdy ještě všechno nebylo definitivně v háji. S tebou se dalo zapomenout na všechen ten smutek, co se nad tímhle městem prostírá. Sedím celý dny a noci u počítače a když si chci trochu orazit, jdu do Ocean. Pamatuješ si na ten klub? Je to snad jediný místo v Praze, kde hrajou pořád skvělou muziku a všichni ti dají pokoj. Hodím do sebe klín na uklidnění a poslouchám Void. Tu hudbu, ve které se můžeš rozpustit jako v oceánu.

0: Ještě jednu, Vero?
1: Zatím ne.
0: Co malá? Anička se jmenuje? Pamatuju si to dobře.
1: Jo, má u sebe paní nahlídání. Je na ní spolech.
0: Buď ráda, že žiješ v Praze.
1: No jo.
0: Díky té naší úžasné mafii tu máme aspoň klid.
1: Někdy mám pocit, že pro ně dělá už skoro každý.
2: Ahoj, Vero.
1: Ahoj, Baku.
2: Už dlouho jsem tě neviděl.
1: 2 měsíce.
2: Nemáš náladu?
1: Nemám.
2: Taky ne. Takže tě nebudu rušit.
1: Dík. Bez tak taky dělá pro mafii.
0: Černý kluk jako ty.
1: Jinak by ho tady nenechali, když přišel z Afriky. Já jsem sice černá, ale jsem odsud.
0: No jo, mají moc dobře prokleplý, koho si do svého sídelního města pustí.
1: Ale vždyť je to jedno. Každý tady děláme pod ochranou mafie. Každý má mafii rád. Každý mafii potřebuje.
3: Vy jste Vera?
1: Jo.
3: Já jsem Jong. Můžete mi říkat Arthur.
1: Co chcete?
3: Měl bych pro vás zakázku.
0: Nechám vás tady osamotě.
3: Dík. V dekódování prý patříte ke špičce.
1: Aby bylo jasno, jsem v balíku, drobný nepotřebuji.
3: 5 milionů.
1: Jestli je to fuška, je to slabý. O co by šlo?
3: Soukromej biznis. Nežalovatelný.
1: Za rutinní vstup do nějakého soukromého kódu se platí na nejvýš 500 000.
3: Detaily vám řeknu teprve, když to vezmete.
1: Zítra vám dám vědět.
4: Vážně netuším, pro koho tenhle Arthur Jong může pracovat. Přitom je ten náš svět tak jednoduše zařízený. Světový biznis ovládají 2 obrovské korporace, United a Yamashita. A proti ním stojí 1 velká světová mafie. United a Yamashita produkují zboží a mafii zbyly ty další věci. Turisti, drogy, zábavní průmysl, obchod s lidma. A žádná vláda se jim do toho neodváží kecat. Je to tak už léta a i když jsme spolu možná někdy hakyme snili o tom, že by to mohlo být jinak, tak to vážně bylo jenom blouznění. Ale pro koho přesně pracuje tenhle ten Arthur? Dozvím se to jedině, když zítra na tu schůzku půjdu.
5: Schůzka v sauně. Fajn nápad, Arthure. Tady to bude dobře odstíněný.
3: Tak, jak jste se rozhodla?
5: Pořád nevím, o co jde.
3: Potřebujeme rozšifrovat záznam jisté konference.
5: Proč si nevezmete profíka?
3: Nejsou spolehliví.
5: Tak to bude něco velkýho. Pentagon?
3: Ne.
5: Peking?
3: Odtamtud ještě nikdy nikdo žádnou zprávu nechytil.
5: Takže to bude hodně vysoko.
3: Zabezpečení zprávy je tutový, je to bleskovka. Potom hned zmizí ze světa. Poskytneme veškerou ochranu.
5: Takže přitom půjde o kejhák.
3: A nebo o 10 milionů.
5: Takže už 10.
3: Mrtvá nám nejste nic platná. Musíte tu zprávu nejen dostat, ale i dekódovat. A to už byste měla být v bezpečí.
5: V bezpečí?
3: Ne tady. A ne jako vy. Kdekoliv budete chtít.
5: Když přitom exnu?
3: Tak dostane polovičku vaše dcera a hned ji schováme.
5: Ale není to podraz na mafii. To by si tady nikdo nedovolil.
3: Vážně mě dost tlačí čas. Už teď dost riskujeme.
5: K mý práci patří diskrétnost.
3: K naší práci patří bezpečnost. Viděla jste na ulici ty štětky. Vždycky tuhle profesi ty holky nedělali. Když začali zlobit, někdo zařídil, že se jim neurochirurgové trošku pohrabali v mozku.
5: Vy umíte člověka přesvědčit. Dejte mi ještě jeden den.
3: Dobře.

0: Kam se cpete, chlape? Tohohle taxíka si beru já.
1: Nastupte si a nedělejte potíže.
0: Ani se neptám, co máte v té kapse.
1: Spouští se na setinu vteřin, takže žádný prudký pohyby.

0: Tady máte, pane.
1: Asi víte, kdo jsem.
2: Vím.
1: Moji fotografii sice nikdo nikdy neviděl, ale...
2: Stejně všichni vědí, že jste nejvyšší šéf mafie.
1: Ale k věci. Zjistili jsme, že člověk, který si říká... Jak?
0: Arthur Young.
1: Ano. Tak tenhle pán vás najal k jisté práci.
2: Ještě předtím, než mě ta vaše gorila unesla, jsem se rozhodla, že tu práci nepotřebuju.
1: Jenomže my ji potřebujeme. Nejde nám o to podrazit tomu pánovi nohy. My chceme, abyste to, co přečtete, předala taky nám.
2: Ale já tu práci nechci.
1: Žádné další ale. Tu nabídku přijmete. Jinak se setkáte s něčím velice nepříjemným.
2: Prosím?
3: Seš rozrušená. Mluvila jsi s někým?
2: Nemluvila. Nejsem rozrušená.
3: Mám tvoje EKG a EEG za poslední hodinu. Pro nás je nutný, abys byla teď v pohodě.
2: Mám taky svůj sexuální život, sakra.
3: Tak si dej pauzu. Uklidni se a běž spát.
2: Beru to.
3: Cože?
2: Že to beru.
3: Hned ti to přivezu. Do týdne to chci mít hotový.
2: Za týden 10. V kuchyni je tma. Anička spí, ale je tu sama. Barbara už odešla. Musím jí zavolat, že jí tu teď budu týden potřebovat non-stop. A hele, na záznamníku je nějaký vzkaz.
4: Holka zlatá, vezou mě do nemocnice. Dostala jsem zápal plic. Poprosila jsem tu paní od sousedu, je to moc hodná ženská a je ochotná bejt u Aničky ve dne v noci, než se vrátím.
2: Barbara myslí na všechno. Zaplať pánbu. Musím hned začít dělat.

0: Diamant, co má na povrchu tisíce vybroušených drobných plošek. Šifra je vevnitř a tohle je safe. Teď jenom, ve které z těch plošek je klíčová dírka.
1: To bude ta paní na hlídání. Sedím u toho už celou noc, herkot.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Je skvělý, že jste si našla čas. Anička nezlobí?
2: Je to moc hodné dítě.
1: Budu teď mít pár dní moc práce. Mohla byste tu i přespávat?
2: Počítám s tím.
1: Používejte prosím všechny bezpečnostní zámky. A hlavně nikoho sem nepouštějte. I kdyby to byl sám pán Bůh.
2: Všechno, jak si budete přát.
0: Musím najít Sezame otevři se na základě jediného východiska. Plošky jsou rovnoramené trojúhelníky. Všechny věmy pustit k vodě. Žádný čas není, termín není, Artur neexistuje. Něco, co souvisí s trojúhelníkem a přece to nikoho nenapadne. Pythagorova věta. Očividný nesmysl, co každému leží pod nosem. Jo, to je ono. Je to ono. Diamant se zastavil. A už je to tady. Šifrovaný text. Musím si dát aspoň malou pauzu. Vyjít si na čerstvý vzduch. Ale s takovouhle si moc neodpočinu, když mi ten idiot vysedává v autě před barákem.
3: Nemůžu se k tobě dostat už 3 dny.
0: Dělám na tom.
3: Kdy to budeš mít?
0: Nevím.
3: Takhle jsem si to nepředstavoval.
0: Nešahej na mě.
3: Hele.
0: Žádný hele a pust mě.
4: Hej, dej vodní ruce pryč.
0: Ahoj, Baku.
4: Čau.
0: Co koukáš? Říkala jsem ti, že mám sexuální život.
3: Vždyť už jdu.
0: Díky, přišel jsi právě včas.
4: Dlouho ses neukázala Fusion.
0: Mám velkou zakázku.
4: Měl jsem o tebe strach.
0: Když to zmáknu, budu ve velkým balíku. Možná toho pak nechám a odjedu k moři.
4: V tomhle světě už není kam odjet.

0: Ten kód je dost primitivní. No proč ne, když měl tak rafinovanou ochranu? Prohnala jsem to analýzou. Pak trocha dekódování a máme to tady. Zpráva s velkým Z. Doufám, že to bude dávat smysl. No páni, to je teda gól. Je tady řečený všechno až na dvě věci. Co je druhá akce Omega, pro kterou je tahle akce jenom předehra a datum jejího spuštění. Omega je asi teprve rozpracovaná a čas si řeknou hlavouni mezi sebou. Klidně to mohlo být už včera, proto na to tak spěchají.
1: Tak co?
0: Můžeš přijet.
1: Dobře.
0: Prachy sebou.
2: Tohle snad není nutný.
0: Ta bouchačka je jen úplně běžný profesionální opatření. Dál už nechoď. Ukaž z dálky, co je v kufru. Dobrý. Postav ho tamhle do kouta a vrať se na místo.
2: Kde to máš?
0: Za mnou, v šuplíku.
2: Dej mi to.
0: Co děláš?
2: Dej to sem.
0: Nech mě.
2: Dej mi to, co říkám. Dej to sem.
0: Co tady děláte?
3: Dej sem jenom slušná paní na hlídání. Musíš rychle do bezpečí.
0: V tom protipožárním skafandru bych vás málem nepoznala.
3: Rychle se pakuj. Za dvě minuty to bude peklo. Jedu to napalmem.
0: OK.
3: A hoď sem tu obálku. Jak to začne, skočíš z okna.
0: Jasně.
3: Vyskoč. Tak dělej.

0: Můj drahý Hakime, vzpomínám, jak nám bylo spolu krásně a tak si simuluju útěchu ve dvou, když jsem zrovna v posteli s nohou a rukou v sádře a s hlavou v jakémsi škrobovém turbanu. Zase jsem jednou schořela, tentokrát skoro doslova. Kdyby se o mě nepostarala jedna speciální paní nahlídání od mafie a pak přátelé, teda hlavně pak, tak už bych to vůbec nebyla. Ale abych to vyklopila, Anna je po smrti. Jen doufám, že moc netrpěla. Od té doby, co si pryč, ztratila jsem k ní vnitřní pouto. Když si uvědomím, kam se svět řítí, tak jsem ráda, že naše dcera nezažije dobu, která bude mnohem horší než tahle. Zapletla jsem se do velký šlamastiky, Hakime. Teď jsem na chirurgickém oddělení, ani nevím kde. Bak mi řekl, že mě změnějí, abych nebyla k poznání. Mám šílený strach.
1: Ta plastika dopadla taky moc hezky.
0: Udělali jste ze mě ještě černější černošku. To je úžasný. Muselo to stát hrozný prachy, Baku. Někdo se mnou má asi velký plány, ne?
1: Přinesl jsem ti nový doklady. Tvoji novou identitu. Musíš se to nabiflovat.
0: Jane Berkeley, o 5 let starší než já, 2 děti, 15 a 12, žijou u babičky na pobřeží Slonoviny. OK.
1: Musíme odjet z Prahy. Není to tu pro tebe bezpečný. A taky tě potřebujeme jinde.
0: Kdo my?
1: Neboj, všechno se dovíš. Budou po tobě chtít jen práci, kterou jsi dělala.
0: Nevíš, co je s Hakimem?
1: Nemáme o něm zprávy. Vypadá to, že zůstal v těch divokých končinách.
0: Baku, víš, na čem jsem vybouchla?
1: Šlo o potopení Yamashity a nějak se do toho dostala mafie. Dovedu si představit, že asi ne z tvý iniciativy.
0: Přesně.
1: Mafie prostě jen chtěla ovšem vědět, ale sama nic nedělat.
0: Jo, jinak by mi to celý podtrhla rovnou.
1: Yamashita se mezi tím úplně položil.
0: Cože? Baku, ta zpráva byla o plánu United, že chtějí naraz v jednom momentu sejmout všechny lidi z vedení Yamashity. V jedné chvíli jim zničit všechny čipy v mozku.
1: Na burzách byl pěkný uragán. Najednou šly všechny akcie Yamashity o 90% dolů. A než se každý vzpamatoval, někdo to všechno koupil za pár šupů.
0: United?
1: Mafie. A United neví, jak z toho. Nejradši by mafie odrovnala, ale na to jsou zatím krátký. Skupujou teď pomalu jen to, co se z bývalých yamashitovských koncernů dostává znova na trh.
0: Tak mafie teď vede yamashitovský podniky?
1: Ne tak úplně. V tom je ten vtip. Převážnou většinu jejich podniků zavřeli, což United chtěla.
0: Myslela jsem, že to chce sežrat sama.
1: Raja, moje žena ti to vysvětlí líp.
0: Poslyš, Baku, ty děláš pro mafii?
1: Ne.
0: Kdo je to?
2: Ahoj, já jsem Raja.
1: Musíme tě odtud dostat pryč. Určitě seš na černý listině United a stejně tak si nemůžeš být jistá před mafií.
0: Poslouchám vás.
2: Jsou tu lidi, kteří chtějí, aby systém...
0: Jaký systém?
2: Prostě systém, který vládne celému světu. Prostě, aby celý tenhle systém byl zlikvidovaný.
0: To zní dost neskutečně.
2: Jsou lidi, co to berou jako vědecký úkol. Zpráva, na který si vybouchla, byla známá i nám, ale nedokázali jsme ji na rozdíl od tebe dešifrovat. Proto bychom tě potřebovali.
1: Musela bys do New Yorku, ale jinak absolutně volný pohyb.
0: Jasně. Myslím, že mi bez tak nic jiného nezbývá. New York, 21.3.2053. Už jsem tu jednou byla. V horních patrech mrakodrapů žijou bohatí a lítají domů vrtulníkama. V 10. patře si vybudovali přistávací plochy. Je jich teď mnohem víc, než když jsem tu byla poprvé. Ale dole pod tím, na ulicích, který pomalu, ale jistě zaplavuje mořská voda, žijou lidi, co takový štěstí neměli. Je to tam jeden velký slam. Bak s Rajou mě zavezli rovnou do mýho laba. Je to v Greenwich Village, teda v tom, co z ní zbylo. Připomíná to jedno velký, zabetonovaný, smradlavý smetiště. Ke všemu bez slunka. Bez klínu to tady asi nevydržím.
1: Jedeš tady na vlastní agregát. Tady otiskni palec. Je tady kuchyňka, toaleta, koupelna. Spojení odtud žádné není. Nad hlavní deskou je nouzový signál. Když budeš v tísni, tak zmáčkneš dvakrát. Když se sám ozve dvakrát, tak to znamená nestrácet ani minutu a vypadnout.
2: A tady jsou únikové dveře. Dostaneš se do bývalé podzemky. Tam je pro tebe připravený bunkr se zásobami a s plánem jak ven. Bezpečnější je počkat v bunkru 24 hodin.
3: Je to tu odstíněný?
2: Perfektně.
1: Kromě toho jsme do všech ústředních počítačů policií počínaje dostali simulovanou mapu elektroniky celý týhle čtvrti.
3: Musíte být opravdu dobrý.
1: Jo. A navíc nikdo nezná celý komplex věcí.
3: Takže ty vlastně sám nevíš, kdo vás řídí?
1: Ale to zas jo. Ale nikdo neví a nebude vědět všecko. Když se jeden z nás provalí, tak se odepne celý úsek, ale celek fungovat nepřestane.
3: Pořád jste mi nevysvětlili, co je to vlastně za organizaci.
1: Víc ti vysvětlí tetička Liu, teda profesorka Wangová z Pekingské univerzity. Za pár dní se s ní sejdeš.
2: Ale důležitý je zhruba tohle. Říkáme si Liga. Moc se nescházíme a nikdy ne všichni. Všechny problémy, které budeš mít, budem řešit z fleku spolu.
3: Okej. A co budu vlastně dělat?
1: Zatím pro tebe máme nedešifrované zprávy.
3: Jak jste je dostali? Vždyť má jít o něco supertajného.
2: Je to supertajný. Jde o United.
3: Máte tam svýho člověka?
1: Jo, máme.
0: New York, 10.4.2053. Zatím žádný velký úkoly. Rutinní dekodování. Cesty autem z bytu do laba, všechno přesně naplánovaný. Zorganizovaný to teda mají dobře. Včera se mi ozvala Raya, jestli si nechci vyrazit do klubu. Jeli jsme do baru Devils. Cestou jsem zase viděla tu spoušť, co zbyla z bývalý slávy Manhattanu. Celý Central Park jako jedna velká džungle a nad ním největší přistávací rampa. Do 25 let tam dole bude všude voda. Prostě už to odepsali. O Devils se stará Color Power. Hnutí, který je pro všechny barvy pleti. Raya mě v klubu seznámila s Alim, dvoumetrovým černochem, co fakt vzbuzuje respekt.
2: Tak tohle je Ali. Pokud po tobě jde vážně mafie, nebo dokonce United, určitě ti pomůže a ochrání tě.
4: Raya říkala, že jsi hodně dobrá v tom, co děláš.
3: Tady by se takových našlo.
2: A tohle je Helena.
5: Ahoj.
2: Vero, musím věřet. Na tyhle lidi je spolech. Doufám, že si užijete skvělej večer.
4: Bez obav.
5: Koukáš na ten plakát Color Power?
3: No jo. Pěst, co rozbíjí hubu United a Yamashitovi. A to po vás nejdou policajti.
5: Ty asi nejsi z New Yorku.
3: Přiletěla jsem z Paříže.
5: Policajti nebudou riskovat občanskou válku hned. Stačí, že z ní mají plný gatě do budoucna.
3: Tak to jo. V Paříži je klídek. Jen my a Arabi.
4: V Evropě to máte dobrý. Tady je fronta.
3: Netušila jsem, že až tak.
5: Ty jsi od počítačů?
3: Podle čeho jsi to poznala?
5: Podle tvých hackerských očí.
3: Ale nejsem tu za kšeftem.
5: Nechceš se mrknout na náš trénink bojového umění, ale jiná sveda.
3: Ty taky patříš ke Color Power?
4: No jasně. Helena je jedna z nejlepších.
3: A je u vás hodně holek?
5: Docela jo. Měla by ses naučit aspoň základy sebeobrany.
3: Tak dobře.
6: Dále.
3: Liu, posílá mě Raya.
6: Ano, já vím. Pojď dál ven. Posaď se.
3: Děkuju.
6: Ty jsi z Prahy?
3: Ano.
6: Před 50 lety jsem tam u vás byla.
3: Před 50 lety?
6: Je mi 65.
3: Cože? Vypadáš na 40.
6: Přednáším starou čínskou filozofii.
3: To jako nestárneš z toho studování filozofie?
6: No, i to. Ale víš, ty nejsi na sex.
3: Kdo ti to napovídal?
6: Vidím to na tobě. Sex je něco jako konzum, ale milování to je něco jiného. Když jsi na to taky byla, ne?
3: To seš telepat.
6: Říkej tomu, jak chceš. Jsou určitý taoistický způsoby, který tě udržujou v kondici a prej i prodlužujou život. Jen se k tomu musíš i milovat. Jsme s Chouem už 40 let a jestli jsem fit, tak za to vděčím hlavně tomu.
3: Chou taky přednáší filozofii?
6: Ten v životě nehnul prstem.
3: No, ale nic nedělat.
6: Myslím chodit do práce. Jinak mám dojem, že dělá, i když spí. Já jsem vedle něho odborně úplný nic. U nás sice není skoro žádná podpora od státu, ale naši psychiatři poznají takový, jako je Chou, a dají mu invalidní důchod už ve 20.
3: Tak tam opravdu máte komunismus.
6: Ale kde pak? Všichni žijem pod jedním systémem. Jenže je nás moc, aby nás nutili do toho, co nám nesedí. A tak si jedem po svým. V praxi po konfuciánsku. Dost blbý, ale pořád lepší než tady.
3: Asi nerozumím.
6: Naše vláda se kouká přiživit na systému, jak jen může. A nejradši by nás všechny prodala, jak to kdysi udělali v Sovětském svazu.
3: Aha.
6: Jenže spoléhala na Yamashitu, asi kvůli rasovému bratrství. Teď koukají vlíct do zadku United, ale ta zas má na ně moc tvrdý podmínky. S mafií se jim do Holportu nechce.
0: Liu mi objasnila základní principy toho, čemu v Lize říkali systém. Systém se dělí na dvě části. Jsou ti, co si říkají my, a všem ostatním říkají lidi. My jsou ti nahoře, co se mají dobře a mají práci. Lidi jsou ti, co nemají nic.
6: Systému se už nevyplatí vyrábět. Automatizovaný provozy vyřadili během posledních 20 let stovky milionů lidí z práce. Lidi se vrhají na venkov, tam ale úrodná půda mizí.
3: A co pak moderní technika, věda nemůžou nějak...
6: Technika a věda by svedly divy. Ale systém založený na principu zisku má jen jediný vývojový zákon. Klesající míru zisku. A ten vede k tomu, že jen bohatý je stále bohatší. A chudí jsou stále chudší. A chudejma se stávají i ti, co si někdy žili slušněji.
3: To je mi bohužel taky jasný.
6: Kdyby odpadli některý lidi, odpadli by starosti. Protože od určité chvíle lidi tak, jak jsou, i s holejma rukama a na smrt podvyživený, začínají pro systém představovat nebezpečí. Cesta Tao je spolehlivá. Vede k tomu, aby se neuplatňovaly extrémy. Jenže teď se hrůzně narušuje, protože se násilně prosazuje extrém nekonečný blbosti a sobeckosti.
0: Liu pak zopakovala věci, které byly jasný, ale bohužel dost důležitý. Planeta je pro účely systému prakticky totálně vysátá. Za pouhých 100 let ubylo v atmosféře 5% kyslíku. K tomu se 75% bílejch stalo sterilníma. A systém chtěl a chce být systémem bílejch.
6: Takže se rozhodli lidí zbavit.
3: Fakt?
6: Před 10 lety si hlavouni z United spočítali, že se jim nevyplatí hospodařit pro 10 miliard lidí. Připočetli si, že země je dokonale vyplundrovaná a že i pro ně nakonec dojde na jedovatou potravu, protože zamořená půda a ovzduší kontaminují i pozemky. A že surovinové zdroje dojdou za 2 generace. Proto se dohodli, že se odstěhujou. Už 10 let si budujou na měsíci pěkný skleník. Budou to mít brzy hotový.
3: A co udělají potom?
6: Provedou globální genocidu. Budoucí měsíčňani potřebujou dál strategické suroviny. A tak udržejí na zemi vchodu doly a nějaký ten nečistý průmysl. Ale to bude práce jen pro pár milionů.
3: To je šílený.
6: Z 10 miliard lidí potřebujou tak 100 milionů. Uvažujou úplně racionálně. Je potřeba lidi redukovat.
3: A jak?
6: Zpráva by nám měla říct jejich přesný plány. Musí to jít rychle. A musí to být naprosto zaručený. Musí se naráz na různých místech světa zkombinovat různé prostředky. Lokální války, bakteriologický a chemický zamoření, umělý hladomor. Všecko během několika málo let potom, co se začnou stěhovat ze země.
3: Jak chtějí zabránit, aby to nepostihlo i je?
6: Měsíční svět plánujou jen pro 500 000 vyvolených. Je to kmenový myšlení. Kritéria pochopitelně jsou kvalifikace, IQ, příslušnost k elitě a rasový klíč.
3: To je stejný, jako bylo kdysi...
6: Endlösung, konečný řešení. Oni sami tomu říkají obnova.
3: A ti, co to mají přežít?
6: Pár milionů vybraných bílejch soustředějí na nějakým zdravým místě a budou dělat otrockou práci. Žádný další přistěhovalci na měsíci nebudou. Budou tam mít skutečný ráj.
3: Plně automatizované podniky.
6: A produkci potravin.
3: Žádný pracovní síly.
6: Dokonce zvažujou, že při nutné obsluze, kterou to přece jen bude vyžadovat, se budou střídat všichni mužský. Ženský tam budou skoro jako ve starým Řecku. Děti a kuchyně.
3: Je to svinstvo.
6: Měli to vždycky v programu. A teprve počítačový svět jim k tomu poskytl možnosti.
3: Takže je prostě konec světa.
6: Mám velký obavy, že se přípravy dostaly do posledního stádia. Protože odrovnali Yamashitu. Pro United bylo nutné mít vládu nad světem monopolně.
3: Ještě tu je mafie.
6: Pro United to je zanedbatelný faktor. Mafie si totiž zapomněla rezervovat měsíc. Je vlastně obětí svého každodenního kšeftu.
3: Dá se ale vůbec něco dělat?
6: My doufáme, že dá. Ale nevíme zatím jak. Proto potřebujeme tu zprávu. Je tu konec konců i Color Power. Ali ho znáš?
3: Jo.
6: Je velice vzdělaný, zvlášť ve vojenském oboru. Myslíš si, že v tom můžeš jet s náma?
3: Nedovedu si nic jiného ani představit.
6: Cesta Tao dospívá zas jednou do bodu zvratu. Aby přišel zítřek, musí být zničen systém.
3: Paku, co jsi mi chtěl?
1: Vero, dávej na sebe bacha. Začíná to tady být nebezpečný.
3: Mám výcvik odhalený, neboj.
1: Jasně, ale taky by to jednou nemuselo stačit.
3: Možná bych si měla pořídit ten implantovaný laser do očí.
1: Jde po tobě mafie.
3: A sakra!
1: Jediný štěstí, že Ali a jeho parta jsou fakt profíci. V Devils jsi v bezpečí.
3: Mám se někam schovat?
1: Ty o tom nevíš, ale tvůj byt hlídá Color Power 24 hodin denně. A kamkoliv se hneš, seš jištěná.
3: No tak nemusíš mít takový obavy.
1: Jenže to vypadá, že jdou po mojí stopě. Musíme se přestat vídat. Odjedeme z Rajou někam jinam. Snad je potáhneme za sebou.
7: New York, 5.8.2053. Vždycky se říká, že léto v New Yorku je nesnesitelný. Ale já mám horko docela ráda. Nahoře v patrech pro vyvolený mají samozřejmě klimatizaci. Za to dole se ten puch hniloby a rozkladu šíří o to víc. Nechala jsem si dát do hlavy ten laser. Je to sice hodně zvláštní pocit moc někoho zabít, jen když na to pomyslím, ale aspoň nemám takovej strach. Jak to jde, Heleno?
5: Nevím, jestli je úplně dobrý nápad tady dneska bejt.
4: Zase Yakuza.
3: Co?
5: Dostali jsme hlášku, že Yakuza vyvádí jak dodělávající kobila.
3: Já myslela, že už dávno dodělala.
5: Jsou to Yamashitovi sirotci, ale myslí si, že jsou jeho dědicema.
4: V noci tu lítají po ulicích a vylívají si zlost. Color Power se ještě nepodařilo je uzemnit.
5: Takže prostě bach.
3: Vypadá to, že jsme je přivolali.
4: Musíme se zdechovat.
5: Padáme odsud.
4: Jdeme.
5: Zdrhneme jim kanály. Tam se za náma neodváží. Vero, drž se.

0: To je smrad. Jak tady někdo může žít? Ty už jsi tu byla?
1: Párkrát. V důležitých věcech.
0: Kam běžíme?
1: Za ostatníma.
0: Co je to?
1: Bunkr.
2: Jakuza se tu zichrovala před místníma.
1: Co s tím?
2: Odpálíme to. Heleno, Vero, běžte dál. Tady to teď bude nebezpečný.
1: Pojď za mnou. Nejradši bych tě vyexpedovala nahoru. Ale musíme někoho najít a zeptat se, kudy.
3: Na ten smrt je nesnesitelný.
1: Nenech si nikoho přijít blíž, než na 10 kroků, je to o zdraví.
3: Jak to?
1: Všichni jsou tu prolezlí AIDSem a dalšíma strašnýma chorobama. Kdo přežije dětský věk, měl už všechny, od cholery až po mor. Dospělí jsou potom už odolní vůči všemu. Svým způsobem jsou nezničitelní.
3: Je mi blbě.
1: Haló? Tady přátelé, Color Power. Potřebujem jen říct, kde je výlez. Jsou zalezlí ve zdi jak nějakej hemis. Haló, hledám výlez pro kamarádku.
4: Tady žádný není. Musíte čekat. Pošleme vám průvodce.
3: Co je to za zrůdu?
1: Rakovina mu sežrala hrtan, mluví břichem. Takovejch tu je, ale jistý rakoviny se sami dostanou. Neuvěřitelný.
3: Kolik jich tu je?
1: Asi milion. Děláme, co můžeme, jak jim dodat nejnutnější, ale nestačí to.
4: Pojďte za mnou.
3: Má úplně zelený obličej.
1: Nepřibližuj se k němu. Až vylezeš, prohlídne tě doktor. Kdyby ty mory, co tu prodělali, přišli nahoru, pomřou všichni jak mouchy.

0: Liu, ráda tě vidím. Děje se něco?
1: Mám hlášku, že zprávu dostanou brzo, takže je dobrý poradit se, co dělat.
0: Co navrhuješ?
1: Jsem zásadně pro přímou akci.
0: To samý, co provedla United Yamashitovi?
1: Tak hloupí nebyli. Všichni pohlaváři United mají odpojený čipy z hlavy. Zbývají jenom tradiční prostředky.
0: Ale v těch přece mají nesmírnou převahu.
1: Color Power pracuje tradičními prostředky netradičně. Ale je přesvědčený, že by to zvládli. Za určitých okolností se mnou.
0: Můžu já nějak pomoct?
1: Ne.
0: Liu, budem slabý.
1: Tom by mohla být ta největší síla.
0: Jak to?
1: Cesta Tao se prosazuje a rozvíjí vpřed tak, že právě nejslabší porazí nejsilnější. Ten nejsilnější na úder od nejslabšího nepomýšlí.
0: Ale tohle není...
1: Slyšela jsem, že jsi byla v podzemí. Co jsi tam viděla?
0: Peklo.
1: Tohle peklo chystají celému lidstvu.
0: Ti dole se už nemůžou vzchopit k žádný akci.
1: Pro normálního člověka je nemožný tam do roka neumřít. A oni tam žijou celý život.
0: Ale nejsou ničeho schopni.
1: Svým způsobem se už ubránili. Přežijou už naprosto všecko.
0: Ale to máme čekat na tyhle konce.
1: Z čistě filozofického hlediska by tyhle konce byly i koncem systému jednou provždy. My na ně ale čekat nebudeme.
0: To je dobře.
1: Jenže právě na tom, že nenecháváme procesu Tao úplně volný průběh, můžeme ztroskotat.
0: Proč?
1: Dokážeme zlikvidovat ty bílý hovada z United a jejich přisluhovače. Ale pokud ještě zbývá sebe menší opora pro systém, tak můžeme schořet na tom, že se místo United zmocní vlády někdo jiný. Už se to v dějinách stalo. Někdejší Sovětský svaz a moje slavná Čína jsou toho nejlepší příklady.
0: Ale i tak se mi tyhle státy zdají lepší než systém.
1: Ale nebyly a nejsou. Žiju tam přece celý život a ráda. Jenže svoboda to není.
0: Vždyť tady svoboda ve skutečnosti taky není.
1: Samozřejmě. Systém je postavený na tom, že svoboda ve skutečnosti žádná bejt nesmí. Je to všechno jenom švindl.
0: Co je, Liu?
1: Zpráva došla.
0: Zpráva došla.
1: Rychle. Musíš dešifrovat.
0: Takže hlavně zachovat chladnou hlavu. Tady je to. Zpráva. Vypadá to jako nějaká koule. Vypadá to hladký, ale na povrchu to má takový tenonký vlákinka. Když to pořádně zvětšíme, ty vlákna jsou samostatný konce informačních řetězců. Jenom jeden z nich je ten správný. Jak jenom to klubko rozmotat? Heslo nemám. Nemám klíč a nemám zámek. Sakra! Koukám do toho už pár hodin a pořád nic.
1: Zvládneš to, věřím ti. Jenom se musíš správně vyladit. Sednu si tady a budu jako pěna.
0: Děláš to ty?
1: Co myslíš?
0: Je to nějaká halucinace?
1: Je to všechno jenom v tvojí hlavě.
0: Zdálo se mi, nebo prostě viděla jsem pár obrazů.
1: Co jsi viděla?
0: Nějaké dávné letní odpoledne. Pak nějaký položivočichy, polorostliny, lány obilí, oves, nebo žito, nebo ječmen, to nedokážu poznat. Okurky, melouny rozříznuté na půlku. Luna parky, kde prodávají všelijaké možné dobroty pro malé děti. Čokoládové tyčinky, mražená smetana na špejli, popcorn, kukuřice.
1: Ano.
0: Kukuřičný klas, jsou to zrnka. Ta koule je složená ze zrnek.
1: Doufejme, že jsi na to přišla. Ale zatím ještě nespěchej.
0: Je to zrnitý a mám dojem, že skoro živý. Že to je jak živý buňky.
1: Nezapomeň na to.
0: Ne.
1: Fajn. Víš, co teď dál?
0: Ne.
1: Klid. Až si oddechneš, tak to zkusíš. Zatím ti jen tak budu povídat.
0: Povídej, Liu, ono se mi to uleží.
1: O to jde. Začnu o něčem jiným. Nebude tě to vyrušovat v práci, protože si na to vzpomeneš teprve, až bude čas.
0: Dobře.
1: Uvažovali jsme o tom, jak se jim dostat na kůži, když to nejde žádnou elektronikou. Navrhla jsem jednu možnost.
0: Jo.
1: Neboj se. Můžeš pracovat dál. Všechno, co řeknu, ti v hlavě zůstane.
0: Jasně.
1: Chci mluvit o jedné východní filozofické koncepci. Je nepochybně šamanského původu. Říká, že základem univerza je zvuk.
0: Jo, jo.
1: Víš, že existuje život podporující nebo dokonce všeoživující, takzvaná hláska Om. Je tím, z čeho univerzum žije. Ale stejně tak existuje zvuk smrtící, zvuk zničení a zhouby, který univerzum ničí.
0: Jasně. Povídej dál.
1: Tenhle zvuk záhuby, který znají tantrici, má jen omezený dosah. Obyčejný člověk ho nemůže použít, což je moudře zařízeno. Tu záhubnou hlásku znali jen nejzasvěcenější adepti. Několik jich ještě žije někde v pustinách Tibetu. Ten zvuk okamžitě zabíjí vše živé do určité vzdálenosti, nebo podle toho, kam je koncentrován. Ale jak říkám, neúčinkuje na moc velkou dálku. Sama nevím, zda se jeho působení vyhne ten, kdo ho použije.
0: Poslouchám tě.
1: Pokud jsou elektronicky hlavouní United nepostižitelní, je nutno vyřadit je přímým útokem. Postavím-li se před ně, mohu říct mantru.
0: A nemůžeš ten zvuk poslat na disku? Nebo třeba telefonem?
1: Mantra se přenáší pouze akusticky, to jest zvukovou vlnou. Musíš být fyzicky přítomná.
0: Aha.
1: Jen v podmínkách absolutního vákua, kde se informace šíří libovolnou rychlostí od nuly k nekonečnu, to lze přenášet jinak než jen zvukovou vlnou. A my k poli absolutního vákua nemáme dosud přístup.
0: Takže jde prostě o čas.
1: United na tom pracuje stejně jako Liga. Ale jen United má prostředky, jak takové zařízení vyrobit. Navíc se chce napojit na Intergalakt.
0: Co to je Intergalakt, Liu?
1: To je galaktická a intergalaktická síť informačních dálnic, kde se pohybují informace nekonečnou rychlostí.
0: To je úžasný, jak bychom mohli jít technicky dopředu.
1: Jenže United má nejen svý matematiky, ale hlavně všechno technologické vybavení, aby to začali zkoušet. Já nemám v oblibě katastrofický scénáře, ale představ si, že by měli tu zhoubnou mantru a pustili ji do Intergalaktu.
0: Do háje.
1: Chci jít k těm hlavounům v United a vystřelit na ně tu mantru jako první. A k tomu mi může pomoct jen Color Power.
0: Liu.
1: Teď jdu. Hoď do sebe klín a dej se do práce. V tom už já ti nejsem nic platná.
0: Takže jdeme na to. Má to aspoň dvojitej ochranný pás. Potřebuju tomografický řez klubkem až na dužinu tohohle plodu. Jak se do té virtuální mandarinky dostat? Ale vždyť je to jasný. Druhá vrstva ochrany je Omega. Tak. A teď nechám tu kouli znova točit. Tady není na povrchu vidět už vůbec nic, sakra. Co je zavřený, musí mít přeci nějaký zámek. Spolehni se na intuici. Co je nejjednodušší, nejobyčejnější? Obyčejný světlo. Spektrální analýza. Jeden z těch zářivých bodů na povrchu je klíčová dírka. Zkusíme to vyladit na úplný konec světelného spektra. Tak, teď už jen najít heslo. Jestli je druhá vrstva ochrany Omega... A. Obyčejný písmeno A. A je to. Jo, je to odemčený. Teď druhý ochranný val. Sakra, co se to děje? Jo, dobrý, jedeme dál. Musím to zvládnout tak do 5 minut, ta zpráva je hodně dlouhá. Čtení na půl hodiny, snad na hodinu. Musím to zrychlit. Tak. A sakra, ten text se hned maže do prdele. Sakra, řádek 176. Snad bude na disku nahraný aspoň něco. A musím se ozvat těm nahoru, že jsem v háji, ať se podle toho zařídějí. Hlídač bezpečnostního hlásiče disku zareaguje za 3 až 5 vteřin. Nejdřív mě budou chtít lokalizovat přes běžný policejní zařízení. Pak přejdu k pokusům o přímou detekci. Nemůžu dál riskovat. Za minutu musím vypadnout. Nedá se nic dělat, nebudu to mít celý. Vytáhnout disk a rychle pryč.

0: Díky bohu, ty dveře to vydržely. Tak, kam teď?
1: Kam teď, dozvíme se za týden na Vltavě, příští neděli v 11 hodin dopoledne. Budoucnost lidstva je v románu Egona Bondyho Cybercomics ohrožena, ale k pomoci bude opět vyzvána počítačová specialistka Vera. Dvoudílný radioseriál vyrobila tvůrčí skupina Drama a literatura ve studiu Českého rozhlasu Brno, dramatizace Marek Horoščák, dramaturgie Hana Hlošková, režie v roce 2017 Radim Nejedlý. Účinkovali Barbora Goldmanová, Jana Kaločová, Robert Mikluš, Alžběta Mahdalová, Jiří Valůšek, Eva Novotná, Zdeněk Bureš, Jan Lepšík, Michal Isteník, Miroslav Černý, Jaroslava Vykoupilová, Ivana Hloušková a Milan Noha.

prvním veřejném vystoupení Dalai Lámy v Severní Americe hrál Philip Glass svou skladbu Matt Rush v newyorské katedrále svatého Jana Božského. Původně ji zamýšlel jako dílo otevřené délky, jako střídání začátku a konců, klidu a plynutí času. Na varhany nám ji na Vltavě hrál Donald Joyce. Varhany v děkanském kostele svatého Petra a Pavla v Horažďovicích postavil roku 1915 pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr a o 12 let později tu vznikly zvony, které zajímají Radka Rejška.

Je zde první neděle v měsíci a tak se dnes zaposloucháme do hlasů zaniklých v roce 1942 při válečných rekvizicích. Pro dnešek jsme z archívu vybrali zvony děkanského kostela svatých Petra a Pavla v Horažďovicích. Dne 12. června roku 1927 zde bylo vysvěceno 5 nových zvonů odlitých Rudolfem Pernerem v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Největší nesl jméno Vojtěch, pak následovali Maria, Jan Nepomucký, Václav a nakonec malý sanktusový zvonek. Všechny tyto zvony byly zabaveny pro potřeby válečného průmyslu 2. dubna roku 1942 a jejich nahrávka, kterou nyní uslyšíte, byla pořízena bezprostředně před touto rekvizicí.

0: Dozněla historická nahrávka zvonů v Horažďovicích, překlopil se čas, jsme v odpolední 1. červnové neděle roku 2026. Okamžik, který právě teď prožíváme, se nazývá přítomností. O boží přítomnosti mezi námi, to je podtitul jedné z knih kněze Ladislava Heriána, jehož osudy startují na Vltavě zítra v 11 hodin a 30 minut. A tady a teď, to je cyklus GT Institutu, kde své básně poprvé představil současný německý autor Jan Wagner.
1: Svět poezie.
0: Vybrané básně německého držitele Bichnerovy ceny, výrazného básníka, esejisty a překladatele Jana Wagnera s esejistickým komentářem Petra Borkovce jsme nadepsali Pokus o komáry.

0: starý motorkář. S funěním se zvedá z motorky. Vrže v kůži. Mánička, stuhlá jak mumie z doby bronzové. Jinak prý žije v Montaně v horách. Říká, před více než 50 roky k němu nasedla jistá mladice, které založil chovný rybník. V něm 10 japonských kaprů. Pak 7, 2, než uviděl volavku popelavou, jak sytá odlétá. Jinak žije sám, říká, v horách Montany. Teď je ale zas v sedle. Vznáší se rozkročmo nad okreskami, s tím svým božím obláčkem vousů. Klouže kolem tyráků na jejich dýzlových kazatelnách. A ještě pořád se ptá sám sebe, říká, a v stoje mhouří oči jako v protivětru, o němž nemáme zdání, jak ten pták. Mohl najít právě jeho rybník, zrovna ten jeho malý pidi rybník v obrovité nekonečné Montaně.
1: Jan Wagner je německý básník, esejista a překladatel narozený v roce 1971. Od roku 2017 držitel ceny Georga Büchnera. Porota ho ocenila za hravé potěšení z jazyka, mistrné ovládnutí formy, cit pro hudebnost i intelektuální přesnost, vědomí básnické tradice při aktuálnosti sdělení.
0: Pokus o komáry. Jakoby naráz odletěla všechna písmena z novin a trčela jako hejno ve vzduchu. Když si tak trčí ve vzduchu, jedinou ze všech těch špatných zpráv nepřinesou. Chabé můzy, pegasovité herky, jen sami sobě hučí do uší. Stvoření z poslední kouřové nitky, když svíčka uhasíná. Tak lehoucí, že říct, že jsou, jde sotva. Objevují se téměř jako stín, který kdosi z jiného světa vrhá do toho našeho. Krouží v tanci údy tenčí než čára tuškou, mrňavá tělíčka sfink, rosecká deska bez desky.
1: Tvorbu Jana Wagnera vydává prestižní mnichovské nakladatelství Verlag. Svou poezii představil českému publiku jako jeden z hostů básnického cyklu Tady a teď pražského Goethe institutu. Překlady Michaely Jakobsenové vznikly právě pro tuto příležitost. V roli kurátora se představil básník Petr Borkovec. Jehož text Pytlík čaje Jana Wagnera doplní náš výběr z Wagnerovy poezie.

0: Listuju si básněmi dnes už slavného německého lyrika, mého vrstevníka Jana Wagnera, a natrefím na báseň Pytlík čaje. Vidím, ještě nečtu, zvláštní text. Krátký, velice krátký. Stránka je skoro bílá. Zároveň jde o text dvoudílný. Těch pár slov je rozděleno důstojnými římskými číslicemi 1 a 2. Báseň má název, který s verši pod ním na první pohled příliš nesouvisí. A vidím taky, že ty dva díly, ta dvě trojverší, jsou si nějak podobná. Mají delší prostřední verš a uprostřed delšího verše je tečka. Něco tam končí a něco začíná. Mám před očima bílou stránku a na ní něco podivného, jednoduchého i legračně složitého. Rozmarný strojek, hračku, něco takového.
1: Pytlík čaje. Jenom do pytle se halí poustevníček ve své sluji. Nahoru vede jediné vlákno. Dáme mu 5 minut.
0: Jezdím a skáču očima po tom strojku. První část, říkám si, je plná věcí, lidí, míst. Je tmavá. Plná podstatných jmen, pytel, poustevníček, sluj. A druhá je jiná, světlá, unikavá. Je tu jen vlákno, které mezi prsty skoro necítím. Poznávám, že ty dvě části jsou si podobné, jak jsem už řekl, i nejsou. A nakonec začínám číst a co nevidím. Je to prozrazená hádanka. Ten pytlík čaje a poustevník si mění místa. Hnědnoucí sáček čaje je eremita oděný do pytloviny, hrnek je sluj, v níž poustevníček žije, vlákno čajového pytlíku je lano spuštěné do jeskyně, třeba pískovcové, po němž lze z dola vylézt na světlo, nebo jen zhora spustit džbán s vodou. Jan Wagner zde rafinovaně použil slavnou a řádně profláklou japonskou formu haiku. Jistě, Japonsko a čaj k sobě patří. Ale Jan Wagner je důsledný. Následuje staré mistry pečlivě. Dodržuje nejen 5, 7, 5 slabik, což je všeobecně známá struktura té formy a dodržet ji umí každý. Ale pěstuje také cézurku v prostředním verši, jemný humor, intimitu, opuštěnost, střídmost, důraz na obyčejné věci, švih. To všechno jsou základní vlastnosti haiku a jsou povinné. Kdo chce dělat haiku, musí mít švih, stesk a nesmí být oblečen podle poslední módy. A dál? Wagner jako správný japonský tvůrce haiku navázal na tradici a trochu ji posunul a rozšířil. O římské číslovky, o křesťanského poustevníka, o pár pěkných evropských metafor, o nadrzlý tón v závěru. Celé to provedl zlehka, jako by se mu to samo vnutilo. Chvilka s čajem. Civění do nikam. Něco. Nic. A pousmání nad tím něčím, ničím.
1: Prostěradlo. Dědečka nabalzamovali v prostěradle a vynesli ven. A já ho objevil až za rok, když jsme nově povlékali postele. Z crklého dovosy, droboučkého faraona dávno minulého léta. Takhle se skládala prostěradla, ruce rozpažené co nejvíc, až jsme se začali zrcadlit přes pevně nataženou plochu. Pak nastal prádelní foxtrot, dokud krok za krokem pravouhelník nezmizel v dalším menším a nosy se téměř dotkly. V jejich sněhobílém nitru se mohlo ukrývat všechno. Prázdný flakon s přízrakem parfému, pár kvítků levandule nebo lučních květin, nějaký groš, či tu a tam vrch molých kuliček v skrytu. Prozatím ale spočívají němně a bíle ve svých skříních jsou jich štosy, napuštěné vůní, mandlované, žehlené a škrobené a pečlivě zbalené jako padáky před skokem z netušených výšek. Bršlice. Nepodceňujte bršlici, kozí nohu, s chamtivostí málem v jménu. Proto ty květy, lehonce bílé, skromné, jako je tyranův sen. Jak stará vina se vrací bez ustání a rozesílá motáky v temnotách spoza trávníku, spoza pole, až se někde opět vynoří bílé hnízdo. Odboje, kde si za garáží, vskřípotu štěrku, utřešně. Bršlice jako pěna, jako bezhlesý sykot vln, co vystřikuje až k střeše, dokud odevšad nepříští samojediná bršlice, všude po zahradě. Kol kolem, bršlice přes bršlici, kterou schramstne zas jen bršlice. Gdoulová paštika. Když říjen vyvěsil do větvoví vyboulené lampionky, nadešel čas. Trhali jsme gdoule. Po koších vlekli tu žluť do kuchyně. Pod vodu. Jablka. Hrušky zrály vstříc svému jménu. Čiročiré sladkosti. Jinak než gdoule na své gdouloni v nejzaším koutku mé abecedy. V zahradní latince. Tvrdé a vůní cizí. Krájili jsme, čtvrtili, z dužiny odstraňovali jádra. Čtvery velké, dvě malé ruce. Přeludné v páře odšťavňovače přidávali cukr, horko, úsilí o něco, co se syrové odpírá ústům. Kdo chtěl, ten mohl pochopit kdoule. Jejich želé v buclatých sklenicích pro temné dny srovnané v řadách na poličkách, ve sklepení dní, kde zářili. Kde září? Houpačka. Stěžkni se, volají. Tak zavřu oči a myslím na pytle cementu, na slévárny, na slony, na kotvu zabředlou v bahně, kolem níž krouží manévry velryb, na bíčí hlavu kovadliny, jenom chvilku zadržet vzduch a čekat, ale ono se nic neděje. Jen bažant křičí a listí padá. Mé nesvolné nohy, příliš krátké, než aby kdy dosáhly země, a hlavu mám málem v oblacích.

0: Z překladu Michaely Jakobsenové připravil Petr Gojda svět poezie nazvaný Jan Wagner Pokus o komáry. Účinkovali Martin Pechlát, Petr Gojda a Petr Borkovec. Hudební spolupráci a režii měla v roce 2020 Izabela Šenková. Prózu pro vás budeme mít na Vltavě dnes v 2:30 z 5 malířských povídek spisovatele a dramatika Františka Langera. Vybereme vyprávění Muzeum tety Laury. Teta Laura byla šťastnou malířkou, která tvořila jen pro radost z barev a z celkového požitku. A její muzeum navštívíme s Vltavou dnes ve 13:30. Jak uchovat něco cenného, co většina lidí přehlíží, na to odpoví po svém dnes v podvečer spisovatel Petr Chudožilov ve svém autobiograficky laděném románu Lahvová pošta. Uchovává řeči lidí, jejich přátelství, hospody, drobné absurdní příhody a okamžiky svobody, které by jinak zmizely beze stopy. A z této knihy vám budeme číst v 18:30. Teď ale zase dostává na Vltavě prostor Můza tónů.
1: Pražská katedrála našla svůj hlas.
2: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
1: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
1: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně
2: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
1: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19:30
2: na Vltavě. Polední koncert.
3: Pěkné poledne na stanici Český rozhlas Vltava vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje od mikrofonu Jan Hlaváč. Začíná polední koncert s podtitulem Soubory a soulisté. Dnes vám představím nahrávky klavíristky Alice Rajnohové. Uslyšíme skladby Vítězslavy Kaprálové a jejich učitelů Vítězslava Nováka, Viléma Petrželky a Bohuslava Martinů. Klavíristka Alice Rajnohová studovala nejprve na brněnské Janáčkově akademii muzických umění ve třídě profesora Zdeňka Hnáta. Následovala roční stáž v Paříži a v rámci svých studií obdržela řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích. A její jméno bylo už od počátku na prémiové listině mladých Českého hudebního fondu. Ve svoji interpretační kariéře se samozřejmě věnuje klavírní hudbě všech staletí, ale zejména se specializuje na tvorbu 20. století, speciálně na skladatelku Vítězslavu Kaprálovou, jejíž klavírní dílo také pro Český rozhlas natočila. A dnes uslyšíme i širokou paletu českých hudebních skladatelů. Nejprve v podání Alice Rajnohové zazní variace na Schumannovo téma, dílo 4. od Vítězslava Nováka. Je to rané klavírní dílo tohoto českého hudebního skladatele z roku 1893. Tato skladba vznikla ještě během studií Vítězslava Nováka na Pražské konzervatoři u Antonína Dvořáka. A charakterizuje ji velmi náročný, virtuózní klavírní styl. Variace na Schumannovo téma pro klavír Vítězslava Nováka dnes hraje v rozhlasové nahrávce Alice Rajnohová.

Dílo Vítězslava Nováka, byly to variace na Schumannovo téma pro klavír. Skladba z roku 1893. Hrála nám ji klavíristka Alice Rajnohová. Vítězslav Novák byl učitelem Vítězslavy Kaprálové na pražské mistrovské škole ve 30. letech 20. století. Teď se vraťme pomyslně na brněnskou konzervatoř do přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy tam Vítězslava Kaprálová studovala skladbu u Viléma Petrželky. Tento český hudební skladatel a pedagog byl žákem Leoše Janáčka. Na brněnské konzervatoři působil mezi lety 1919 až 1952 a vychoval zde celou řadu vynikajících žáků. Z jeho díla si dnes v podání klavíristky Alice Rajnohové vyslechneme svitu pro klavír, dílo 22. z roku 1930. Skladba vznikla v téže době, kdy u Viléma Petrželky studovala také Vítězslava Kaprálová. Svita velmi zdařile zpracovává všechny tehdejší novodobé hudební podněty, včetně také synkopických rytmů a jiných. Části svity Preludium Allegro Capriccioso, Andante Cantabile a Allegro Animoso.

podání klavíristky Alice Rajnohové dozněla svita pro klavír opus 22 od Viléma Petrželky. Skladba z roku 1930. Vilém Petrželka byl učitelem na brněnské konzervatoři hudební skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Její dílo uslyšíme právě v následujících okamžicích. Bude to její sonáta a pasionáta, kterou komponovala právě při studiích u Viléma Petrželky. Klavíristka Alice Rajnohová tuto skladbu charakterizuje. Uchvátí nás hojností myšlenek, dynamismem, bravurní stylizací a originálním zpracováním. Nejprve romanticky rozevlátá první věta, pak téma se 6 variacemi. Sonáta a pasionáta Vítězslavy Kaprálové zní v podání klavíristky Alice Rajnohové.

Slyšeli jste sonátu a pasionátu pro klavír od Vítězslavy Kaprálové. Hrála Alice Rajnohová. Po studiích u Vítězslava Nováka na mistrovské škole v Praze odešla na stipendijní pobyt do Paříže Vítězslava Kaprálová ve 30. letech 20. století. Skladbu tam studovala u českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Toho netřeba nějak zvlášť představovat, my si poslechneme jeho klavírní Tři české tance z roku 1926. Hraje klavíristka Alice Rajnohová.

Z díla Bohuslava Martinů dozněly tři české tance pro klavír. Hrála Alice Rajnohová. Dnešní polední koncert jsme otevřeli variacemi od Vítězslava Nováka a uzavřeme jej také variacemi od Vítězslavy Kaprálové. Budou to variace na zvony kostela Saint-Étienne du Mont, opus 16. Tyto variace reprezentují skladatelčino poslední tvůrčí období spjaté právě s Paříží. V té době už byla uznávanou osobností českého hudebního prostředí a měla za sebou celou řadu úspěchů. Variace Vítězslavy Kaprálové nám hraje klavíristka Alice Rajnohová.

0: Na závěr dnešního poledního koncertu, ve kterém jsme představili klavíristku Alici Rajnohovou, v jejím podání dozněla skladba Vítězslavy Kaprálové Variace na zvony kostela Saint-Étienne du Mont, opus 16. Poslouchali jsme skladby nejen Vítězslavy Kaprálové, ale také jejich učitelů Vítězslava Nováka, Viléma Petrželky a Bohuslava Martinů. Pěkné odpoledne se stanicí Vltava vám přeje a naslyšenou někdy příště se těší Jan Hlaváč.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
5: Je 1:30, vážení a milí, a my doufáme, že máte příjemný a klidný čas a že nikdo z vás nebude muset volat záchranku. Ovšem, kdybyste si chtěli poslechnout některé případy sanitářů, lékařů, řidičů a pacientů, budeme pro vás mít dva příběhy seriálu Záchranka Iva Bednáře a Karla Steigerwalda, příběhy Žárlivost a Nevinná hra, a bude to dnes na Vltavě v 15 hodin.
1: Povídka.
5: Muzeum Tety Laury je součástí souboru Malířské povídky, v němž se František Langer snažil přiblížit čtenářům moderní, zejména abstraktní umění. Využil přitom své dlouholeté přátelství s výtvarníky a zájem o moderní malířské směry.

když se Leroux vrátil do Paříže z New Yorku, z druhé, snad ještě posvátnější meky abstraktního umění, mohl se pochlubit celou kupou výstřižků kritik, které příznivě přijali jeho dílo, jímž se v Park Bennett Gallery loučil se Spojenými státy. Zařazovali ho shodně do skupiny Action Painters, i když na jakési jejich umírněné křídlo. Zjišťovali, že jako všichni jeho souputníci vnáší do svého díla náhodu, nepředvídanost, neočekávanost, které chrání abstrakci před zvykem, opakováním, schématem, virtuozitou, vůbec před vším zmechanizováním. Několik kritik v různých obměnách o něm pravilo, s dobře míněnou ironií, že v sobě přitom nezapře elegantního Pařížana. Tak prý nehrmotně, diskrétně a takřka jen pro sebe vnáší prvek náhody do svého díla. Tento prvek náhody Leroux vytvářel tím, že si kupoval u vetešníků v Bronxu nebo v Queensu obrazy všelijakých mazalů, kteří šťastným obratem osudu našli snadnější živobytí nežli malování a prodali vetešníkovi všechny své Manhattany, námořníky v krčmě, zátiší, pejzáže, nahotiny a tak dále, kus za dolar nebo za dva, podle rozměru. Leroux z nich seškrábal malbu až na plátno. Ovšem, nějaké stopy dřívějšího malování na nich zůstaly a ty se právě pro něho staly onou nepředvídaností, kterou potřeboval jako inspiraci. Na zbytcích, šmouhách, troskách, matných tvarech se zachytila jeho fantazie, když se dotkl plátna štětcem. Chytila se jich, jako jazzový saxofonista se chápe prvého melodického nebo rytmického nápadu, který rozvádí a na který naváží ostatní nástroje. V Paříži se Leroux opět rychle vžil. Najal si ateliér a pracoval. Stará plátna si kupoval na bleším trhu. Také překvapoval své známé, že se najednou kde koho vyptával, co ví o malířce Tetě Lauře. Brzy po návratu se totiž v bance potkal s panem Brionem a ten ho požádal, aby mu pomohl v jisté věci. Běží prý o pozůstalost podchýni pana Briona, která byla v uměleckém světě známa jako Teta Laura. Pamatuje se přece na ní. Leroux se nepamatoval, ale panu Brionovi takovou nevědomost nepřiznal, protože si pan Brion od něho zasloužil všemožné ohledy. Proto teď přepadával kdekoho otázkou, kdo co ví o Tetě Lauře, prý dobře známé v uměleckých kruzích. Od svých přátel se dověděl asi tolik. Byla to stará, zazobaná dáma, která malovala, jak tomu říkala, abstraktní obrazy. Nevystavovala je, ale některé její mazanice se objevovaly na dobročinných bazarech, například Červeného kříže nebo pomocné akce sicilským dětem, jako se tam vyskytovaly i jiné rukodílné výrobky francouzských dobrosedečných dam. Byla to milá bělovlasá stařenka. Chtěla u sebe doma vytvořit salon pro abstraktní výtvarníky a zvala je k sobě. Právě tehdy se jí začalo říkat Teta Laura. Mládenci myslili, že se to u ní může vyvinout do legrací, mejdanů a banketů, jaké podle vyprávění malířských předků bývaly u celníka Rousseaua. Byla prý skutečně takový ženský celník Rousseau. Naivní malířka, až na to, že neuměla malovat. Když pozbíral o Tetě Lauře všechno, co se dalo, smluvil schůzku s panem Brionem v jeho bytě v Pasi. Pan Brion ho přivítal srdečně. Máme tu po nebožce celý pokoj ve stavu, jak jej opustila, s jejími malířskými výtvory a výzdobou. Pokoj by se nám hodil pro hosty. Je to samostatná část našeho domu s koupelnou a malou kuchyňkou. Jenže chtěl bych s jejími výtvory jednat uctivě už kvůli své ženě. Zdědila po ní také dům v Grenoblu, který jen jako stavební místo je pořádným kapitálem. Tedy pro jedno dědictví sluší se mít v úctě i méně pohodlné. Uznáte-li jako odborník, že si to zaslouží a jestliže mi poradíte, co s tím? Zasmál se. Vlastně jsem tu maminčinu vášeň zaminil já. Jednou před 5 nebo 6 lety
jí nějaká její stejně stará přítelkyně zavedla na výstavu abstraktních umělců. Laura, to jest matka mé ženy, nám při večeři vyprávěla o svých dojmech z výstavy a skončila větou: to bych také dovedla. Nějaký výstava uvízla v hlavě. Mluvila o ní ještě při příštím obědě i večeři a opakovala zase, že takové obrazy by dovedla také namalovat. Až jsem jí řekl: tedy to zkuste, maminko. Podívala se na mě překvapeně a zasmála se. My, moje žena i já, jsme se také smáli pouhé představě malující maminky. Ale za několik dnů bylo z obchodu s malířskými potřebami zasláno na naší adresu všechno, čeho je k malování zapotřebí. Aspoň se pak nenudila. Děti nemáme, babičkám zpravidla vyplňují prázdnotu času. A tak měla své malování. Posílala každý rok jeden nebo dva obrazy na vánoční trhy dobročinných organizací, kde ovšem budili pohoršení. A já, pane Leru, já je tam kupoval. Maminka byla velmi pyšná, že kdo si její obrazy koupil. Mám tři takové na půdě. Prošli bytem na chodbu, ze které se vcházelo do garsoniéry paní tchýně. Byl to pokoj rozměrný a vysoký, jaké bývají v domech z konce 19. století. Uprostřed pokoje stál stojan s plátnem, na kterém byl nedokončený obraz. Asi 10 obrazů viselo na stěnách, všechny až na dva asi tak 80 na 100 cm. Z původní tapety toho na stěnách nebylo moc vidět. Celé plochy stěn paní Lambérová přelepila kusy reklamních plakátů. Na plochách dveří a skříní byly z barevných reklam pečlivě vystříhány a nalepeny obrazy rajčat, mídel, konzerv, módních artiklů, takže dřevo mezi nimi sotva prohlédalo. Pan Brion se usmál skoro omluvně, když uviděl zvědavý Lerůzův pohled. Pak se rozloučil, protože očekával nějaký telefonický rozhovor.

Lerouze nejdříve přilákalo plátno, které mělo asi zvláštní důležitost. Jednak bylo velké a viselo na čelní stěně. Byly na něm pouze dvě barevné plochy. Horní, blankitně modrá, dolní, malinově červená. Hranici mezi nimi tvořily čtyři mosazné knoflíky. Nebyly vtlačeny do barevné pasty, jak by je upevnil každý malíř. Upevnila je na plátno jinak, naprosto nemalířský, čistě ženský. Přišila je k němu. Motiv přišitých knoflíků se na tetiných obrazech opakoval. Na jiném jich bylo našito snad 20, kostěných a různě barevných. A kolem nich po světle modrém, zase tak usmoleném podmalování, se pohybovalo 5 rovnoběžných bílých linek. Nebyly malovány, byly vryty hluboko až na plátno do spodní bledé modře. Šel od obrazu k obrazu, odkryl i některé opřené o stěnu. Shledal, že teta nikdy mnoho nepochytila z malířského řemesla. Z rukou jí vycházely víceméně upatlané malovánky. Pořádně profesionálně dopadaly na jejich výtvorech jen její švadlenské výkony. Na jednom obraze, který byl celý malován bělobou, připevnila po jeho šířce řídkou tkaninu, která utvořila mnoho záhybů. Natřela ji také bělobou. Na jiné plátno, pomalované mnoha zeleněmi a žlutěmi, přišla drobnější i větší mosazné kroužky. Kdysi dávno v dětství doma viděl takové kroužky přišité na zácloně a dodnes měl v sluchu jejich chřestění, když matka ráno záclonu rozhrnovala. A tady, na tomhle obraze, teta Laura dokonce z drobných korálků a perliček vyšila do plátna několik hvězdiček. Mezi míchanicemi barev svítily jako květiny na mezi. Tetičko, tetičko. Seděl uprostřed ateliéru, zapálil si cigaretu. Rozhlížel se a ponechával tetiny obrazy, aby mluvili. Nemluvili. Čím? Jak se ho měli dotknout? Žádný úmysl v nich, žádná vůle. Jen barvami pokecaná plátna, jako když dítě zkouší barvičky. Škoda toho poctivého materiálu. Stará paní pochytila o abstrakci tu nejpustší představu, že je to pouhopouhá míchanice barev a skvrn, jak se to zdá každému náhodnému diváku. A to, že by také dovedla. A dovedla. Neměla přitom zlé a posměšné úmysly, naprosto ne. Krátila si dlouhou chvíli tím, že malovala a nazývala to abstrakcí. Mladí malířští návštěvníci v tom utvrzovali. Přece to byla legrace. A pan Brion a snad celá rodina v tetinu abstrakci věřili. Co tedy teď s tím vším? Snad by se některý kus mohl uchovat jako rodinná památka a pověsit pěkně v obývacím pokoji. Teta si zaslouží vážnost, když rodinu obdařila významným dědictvím. Ozvalo se zaklepání. Když Leru otevřel, za dveřmi stál chlapec a dvě děvčátka. Promiňte, řekl hoch. Bydlíme o patro níž a slyšeli jsme, že tu někdo chodí. Už dávno je tu zamčeno a my bychom se rádi ještě jednou podívali do tetina ateliéru. Děti vešly. Drželi se v jednom chomáči. Když se zeptal, jak se jmenují, dověděl se, že hoch je Martin a děvčata Margit a větší Margareta. Přítomnost cizího člověka je nemátla a nepřiváděla do rozpaků. Začali se dívat na obrazy počínaje červeným a modrým a pak všechny najednou postoupili k dalšímu. Dívali se na každý chvíli, ale nad žádným nepronesli ani slova. Znali je. Ten klid Lerůze překvapoval. Nač vlastně pohlížejí, co vidí? Byli jste někdy v obrazárně? Zeptal se. Ovšem, děti byly, s rodiči i se školou.
Tam přece každý obraz něco představuje. Jsou na něm řečtí bohové, krajiny, moře s loděmi. Ovšem, řekl chlapec, malíř, který je maloval, potřeboval všechny ty věci, aby mohl podle nich na plátno nanášet barvy a dělat linie. Ty věci mu usnadňovaly práci. Teta takovou pomoc nepotřebovala. Malovala, co měla v očích. Viděla to ještě dřív, než jí to vešlo do očí. Leru z této odpovědi uslyšel tetu Lauru. A tak se na ní začal vyptávat. Děti k ní chodili velmi rády. Když si teta přála, aby přišli, zaklepala smetákem na podlahu. Směli se jí dívat přes rameno, jak pracuje. Směli jí podávat nebo podržet štětce. Při malování ráda vyprávěla. Ne o tom, co maluje. O všech možných věcech. Vyprávěla, koho poznala a jaký kdo byl. O cestách a městech, jak to bývalo dřív, když ještě byla dítětem. A vůbec, nač si vzpomněla. Měli ji radši než své pravé tety. Krmila je koláčky, které sama pekla v kuchyni za ateliérem. A proto máte rádi i její obrazy, usoudil Leru. Ano, pane, to byste mi tedy mohli o nich něco povědět. Zastavil se s dětmi u plátna, na kterém byly našity žluté kroužky. Ty kroužky, řekla Margit, to jsou dřevěné obruče, s kterými si hrála teta, když byla malá. Tehdy děti taková kola před sebou poháněly hůlkou po cestách parku a běhali za nimi. Ty žluté pruhy na obraze jsou cestičky a to zelené je trávník. Ba ne, řekla Margareta. Ten obraz je tetina svatební cesta. Pan inženýr Lambert, za kterého se provdala, byl tenkrát ještě chudý. Neměl auto, ale zrovna vynalezli velociped a pan inženýr koupil takový, který měl dvě sedadla. Na něm mohli jezdit oba. Na záda si vzali tlumok, do něho noční košily, domácí střevíce a věci na mytí a tak jezdili po Francii 14 dní. Ta velká kola, to jsou velocipédy. A tohle je Francie. Dobrá. A ty malé kroužky? Děvčátko chvíli mlčelo a pak tiše řeklo, v těch laciných hospodách, co přespávali, nechtěli hostinčtí věřit, že jsou manželé. Teta byla tehdy tuze mladá. Tak všude nastavovala ruku tak, aby bylo vidět její snubní prsten. Takže i ty malé kroužky patří k tetině svatební cestě. Leru viděl ze zelenožlutého plátna tvář mladičké Laury, po jízdě na bicyklu zardělou větrem a po pohledu vrátného venkovského hotýlku zardělou ostychem. Usmá se. Kolik těch malých žlutých kroužků bylo na obraze našito? A co je tohle? Nyní tu bylo bílé plátno, na kterém byla našita řídká tkanina. Margit si pospíšila. To je tetina svatba. Nahoře je tetin závoj a dole její šaty. Všecko bílé. Teta nám ukazovala fotografii, jak byla ustrojená, když šla k oltáři. Celá v bílém. Teta obraz pojmenovala Bílé na bílém, řekl Hoch. Chtěla jednou namalovat obraz jenom bělobou, ale aby na něm byla různě bílá. Proto tam našila ten bílý závoj. Ten je jako bílá mlha. Ovšem, řekl si Leru, je průsvitný a zachycuje pod sebou vrstvu vzduchu. Proto odráží světlo jinak. Víc rozptýleně než husté plátno. Ano, bílé na bílém. Ale místo, aby Hocha pochválil, položil mu jen ruku na rameno jako mužský mužskému, s kterým si rozumí, ale raději beze slova. U dalšího obrazu se obrátil k děvčatům. Byl to obraz s pětinásobnou křivkou. Větší děvče o něm řeklo, to je obraz, jak teta slavila stříbrnou svatbu. Pětkrát pět let po svatbě. Proto těch linek je pět. To už pan inženýr nebyl chudý. Měli v Grenoblu svůj dům, auto a dost peněz.
tak jeli na velkou cestu po moři na nádherném parníku. V první třídě. Ty knoflíky jsou přístavy, kde loď zastavila. Marseille, Sicílie, Atény. Těch pět linek, to jsou vlny, které běží za lodí, když pluje. Ubíhají do dálky a ztratí se v moři. Mladší dívenka spustila ostýchavě, skoro tajemně. Já o tomhle obraze říkám, že jsou to tetiny vlasy. Nosila je do uzlu a jednou je před námi rozpustila. Udělala to jen pro nás. Měla je krásné, bílé, dlouhé až k bokům. Vyprávěla, jaké byly, když ještě byly zlaté. Každý den musela brzo vstávat, aby je mohla celou hodinu pročesávat. A když je česala, tak se pod hřebenem leskly a vlnily. Měla je takové jako jedna vodní pana na Rýně, která tam sedí na skále, češe si zlaté vlasy a plavci ztroskotají a utopí se ve vodních vírech, když jim zlatá zář oslepí oči. Je o ní písnička. A teta nám ji zpívala. Leru mlčel. Už neviděl tetiny malby, jak visely na stěně. Už je viděl tak, jak mu je vyprávěla děvčata. Neviděl pětinásobnou přesnou vlnovku, kterou prosvítal třídový nátěr plátna. Viděl vlnovku bílých vlasů, která se rozvíjí pod hřebenem. A slyšel starou paní, která tenoučkým hláskem zpívá píseň o Lorelai.

děti odešly. Leroux už neměl pocit, že je v opuštěném skladišti. Nyní tu doznívali a Leroux je vnímal s plnou libostí dětské fantazie, které tetiny obrazy vyvolaly. Viděl holčičku s obličejem spola zastíněným širokým kloboukem a v sukničce nad kolena, jako by ji namaloval Monet, jak prohání parkem dřevěnou obruč. Viděl dívku, jak si češe plavé vlasy. Viděl babičku, jak před svými abstraktními plátny tančí dětem ve starodávných plesových šatech valčík. A viděl ji před malířským stojanem, s jakým potěšením maluje a povídá dětem o sobě. Provozuje tuto nejprostší činnost se stejným úsilím, jako naivní malíři pokládají na plátno strnulé strakaté kytice, prkené obličeje s nakroucenými kníry nebo dívky v naškrobených nedělních šatech. Tamti prostáčkové jsou figuralisti, ale tetino malování, třeba nemaluje nic z vezdejšího světa, jí poskytuje stejnou rozkoš, stejně čistou a nevinnou. Ano, Leroux může bez rozpaků souhlasit, že tetiny malby ničeho

je abstraktní malířka. Naivní abstraktní malířka. Do pokoje vstoupil Brion. Leroux si dopřál času, aby si srovnal odpověď. Víte, tohle umění, naše umění abstraktní, to je těžko nějak klasifikovat. Jako v každém kumštu, i v něm jsou dobré a špatné věci. A udělal se z něho takový revír, do kterého si každý může přijít vystřelit, ať umí nebo neumí. V obrazech tety Laury není nic jiného než poctivost. Neumí malovat, ale i při tom neumění vyjadřuje své vztahy k životu, své vzrušení životem, štěstí svých vzpomínek a pohodu svého stáří. Musel byste slyšet ty děti ze zdola, když básní, k čemu je nadchla tetina abstrakce. Víte, básnit nad dílem, to bych chtěl, aby se dálo nad mým. Každý kumštíř všech dob tvořil, aby se nad ním básnilo. To je společné všem uměleckým dílům, od architektury přes symfonii až po fyziku. A které to dokáže, je opravdovým dílem. A teta Laura to dovedla u těch dětí. A když jsem s nimi pobyl hodinku, uvádí mne do stejného stavu. Básním nad ním. Já vkládám do svého umění náhodu, abych je učinil svobodnějším. Ona do něho nevkládá nic, jen radost z barev, z pomalování plátna. To je vlastně podstata celého umění. Ale je ustavičně něčím zakrývána, zatajována klasicismem, realismem, impresionismem, kubismem. Teta Laura se zase vrátila k samému základu prostě proto, že neuměla malovat impresionisticky, kubisticky a tak dál. V celém tom bloku, kterému se říkalo abstraktní umění, bylo jen ustavičné napětí, neklid, nespokojenost, vyzývavost, zuřivost. A tady je najednou malířka, která maluje líbeznosti života. Naivní malířka, přirozeně naivní, která nepotřebuje žádné odvahy, aby mohla svými obrazy hlásat, že život stojí za to, aby byl žit. Děkuji, řekl Brion po chvíli ticha. A co mám tedy s jejími obrazy udělat? No, udržovat to tu v pořádku a dole na dům dát tabulku Muzeum tety Laury. Snad sem nezabloudí ani živá duše. A snad se jednou návštěvníci netrhnou, když už nikdo nebude vědět o Leroux a těch druhých. A na tabulce by byl nápis Klíče u domovníka, usmál se Brion. Ne, klíče u dětí vašeho nájemníka. Možná ty tři děti vybudují slávu téhle šťastné malířky. Oba si potřásli rukama a rozloučili se.

Vchod do starého domu byl honosně rámován těžkými pilíři. Leroux si pomyslil, tady se bude docela hezky vyjímat tabulka s nápisem Muzeum Tety Laury.

0: Režisér Radovan Lipus vedl v roce 1996 Milana Šulce v četbě povídky Františka Langra Muzeum Tety Laury. Trapná událost od Anny Zónové nás čeká zítra. Požár domu všechno změnil, přišel o střechu nad hlavou a také o svou svobodu a musí si zvyknout na nová pravidla soužití v domě u svého syna a snachy, která všemu vládne. Anna Zónová byla za svůj román Lorenz zrady nominována v roce 2014 na cenu Magnesia Litera. My si její povídku Trapná událost poslechneme na Vltavě zítra ve 13 hodin a 30 minut.
1: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art kafe, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Krásné hlasy.
0: Antonín Dvořák, Karel Kovařovic, Camille Saint-Saëns či Josef Bohuslav Förster tvoří páteř dnešní Belkantové kolekce, kterou za okamžik uvede Vojtěch Babka.

Byť je to orientální kouzelnice, dokáže rozpoznat city, které hýbou obyčejnými lidmi. Její úkol zní dostat se do nepřátelského tábora, půvabem i magií zapůsobit na jeho náčelníka, iniciovat rozvrat jeho mužstva a odvrátit tak nebezpečí, které hrozí jejímu otci a celé zemi. Když jí však ukážou velitelovu podobiznu, jak jinak než na kouzelném obraze, dojde jí, že toho muže už zná a že jí rozhodně není lhostejný. Dnes si to lze stěží představit, ale v časech první křižácké výpravy bylo ještě docela možné, že se členové nepřátelských táborů vzájemně potkávali třeba na lovu gazel v setmělých houštinách. Tam odtud také Armida mladého rytíře zná a žádné kouzlo jí nezabránilo, aby se do něj na první pohled nezamilovala. Jako prostému člověku, jako komukoli z nás, i jí bytosti nadpřirozené stačilo, aby se myhl jako sluneční záblesk ve větvích. A je to pojednou láska k neznámému cizinci, ne láska k otci, která ji vede do centra nepřátelského ležení. Dobré odpoledne, od mikrofonu stanice Vltava vás zdraví Vojtěch Babka. Dnešní krásné hlasy jsme otevřeli árií titulní hrdinky z opery Armida Antonína Dvořáka. Své letmé setkání s nepřátelským rytířem Rinaldem nám Armida vylíčila prostřednictvím sopranistky Magdaleny Hajošiové. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídil František Vajnar. Je zvláštní, jak Antonín Dvořák a jeho libretisté vybavili právě své supernaturální hrdinky nepocházející z tohoto světa, ať už je to kouzelnice nebo vodní víla. Schopností bezvýhradné lásky, milování bez podmínek, nebo chcete-li, odevzdaného citu vedoucího až k oběti vlastního života. Můžeme si být jisti, že kolem roku 1900, kam svým vznikem spadá jak Rusalka, tak Armida, dokázal nejeden bystře uvažující mozek odhadnout, že počínající století přinese mnoho ukázek toho, co všechno je člověk člověku schopen provést. Slyšíme to jasně z úst Rusalčina otce, který říká, snad nemiluješ člověka. A čteme to jasně i v příběhu Armidy, dcery krále Damašku, mladé ženy zamilované do rytíře Rinalda, z jehož rukou si ve finále opery vynutí vlastní smrt. Však také obě díla vznikala v těsném sousedství, Dvořák psal Armidu v čase, kdy s Rusalkou slavil největší úspěchy. Mezi prvním a čtvrtým dějstvím Dvořákovy Armidy uplyne opravdu hodně vody v řece Barada protékající starým Damaškem. Rinald zcela zapomíná na své bojové úkoly, dlí s Armidou v krásných zahradách a Armida se zase vytrvale staví na odpor čaroději Isménovi, který na ní naléhá, aby Rinalda zničila. Jejich kouzly se boří a zase povstávají celá města. Ze sklepení se vynořují démantové štíty, za nimiž jako za magnetem, a komu z nás se to v životě aspoň jednou nestalo, musí jít každý, kdo je jednou spatřil. Oslepující a žhavý třpit trefil i Rinalda. Opustil Armidu a v poušti bolestně vzpomíná, jak blahodárný účinek na něj mělo obětí jejich paží a její polibky. Zpívá Miroslav Kop, Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Tenorista Miroslav Kopp přednesl árii rytíře Rinalda ze čtvrtého dějství opery Armida Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme snímek ze dvořákovského alba Miroslava Koppa z roku 1989. Jak víme, do Armidy vkládal její autor velké naděje jako do nové cesty operní kompozice. Přál si, aby byla teprve prvním mezníkem na této jeho skladatelské trase. A můžeme jen spřádat teorie, jakých oper bychom se od Dvořáka ještě dočkali, kdyby se krátce po premiéře Armidy jeho život neuzavřel. Invence Antonína Dvořáka nám v Armidě dává do exotického světa Blízkého východu nahlédnout už v prvních taktech. Něco v domácí produkci té doby nevídaného. Originálně pracuje s hudebními motivy příznačnými pro jednotlivé postavy, aniž by nás ovšem jejich prostřednictvím operou a jejím složitým dějem potřeboval vést za ruku. Je také známa historie prvního uvedení této opery, které poznamenalo několik nepříznivých okolností. Indispozice tenoristy, který měl zpívat roli Rinalda, či odmítnutí tehdejšího šéfa opery Karla Kovařovice dílo nastudovat. Jeho zástupce pak zřejmě neměl kapacitu tak velké a novátorské dílo zvládnout. Posloucháte Vltavu, vysíláme pořad Krásné hlasy. Karlu Kovařovicovi jistě náleží mnohem důstojnější místo v historii naší hudební kultury, než jako muži, který se nepřímo podílel na nezvládnuté premiéře Dvořákovy poslední opery, či který jako první uvedl Janáčkovou její Pastorkyni s vlastními úpravami, které podle jedněch dílu prospěly a podle jiných jimi nepřípustně zasáhl do Janáčkova originálu. Na pomyslné vizitce by toho Karel Kovařovic měl mnohem víc. Vynikající multiinstrumentalista, hráč na klarinet, klavír, na harfu, na kterou hrál v Prozatímním i v Národním divadle. Absolvoval dokonce pěvecké školení. Muž s citem pro dramatický účinek a jevištní působivost, smyslem pro detail i pro celek. Praktik znalý orchestru i pěvecké techniky. Ve stejné době, v jaké vzniká Dvořákova Armida, píše Karel Kovařovic operu Na starém Bělidle, podle babičky Boženy Němcové. Árii mlynáře z prvního dějství zaspívá Karel Průša, symfonický orchestr Československého rozhlasu řídí Josef Chaloupka.

0: Karel Průša a árie Mlynáře z opery Karla Kovařovice Na starém Bělidle. 3 roky před jejím vznikem zvítězil Karel Kovařovic v soutěži o novou českou operu se svými Psohlavci. Po úspěchu Psohlavců podle Alojze Jiráska se Kovařovic stává prvním šéfem opery Národního divadla. Svou činnost zahajuje a po 20 letech také končí Smetanovým Daliborem. My teď zamíříme rovnou do finále Kovařovicových Psohlavců. Přeskočíme celou historii chodské rebelie, boj o prastaré majestáty, tedy památné pergameny deklarující chodům jejich práva. Necháme stranou i lásku sedláka Koziny a jeho ženy Hančí, i Kozinovy pochybnosti, zdali má na ochraňování majestátů dost síly. Pomineme také okamžik, kdy Kozina těsně před popravou pozve Lomikara na boží soud. Ten rok a den, který Kozina prorokoval, ovšem právě uplynul. A Laminger z Albenreutu se už jen chvíli bude těšit dobrému zdraví a spokojenosti, trousit na adresu svých podaných urážky a posměch a bohorovně si přihýbat ze sklenic s vínem. Finální scénu z Kovařovicových Psohlavců uslyšíme v podání baritonisty Zdeňka Otavy. Laminger byl jeho opravdovou glanc rolí, kterou podle pamětníků stvárňoval s úchvatnou přesvědčivostí. Zachovalo se Otavovo vyprávění, která k v roli Lamingera účinkoval na pohostinském představení v Domažlicích. Druhý den si přišel do místního obchodu koupit plavky. Prodavač si ho chvíli bedlivě prohlížel a pak řekl: a nejsou oni ten, co tu včera zpíval toho Lomikára? Otava přitakal a prodavač na to: tak pro nich žádný plavky nemám.
1: To stálo potu, to se skouřilo tu, než jsem skrotil.

nic není mi. Ten selský puch zde pokazil jen vzduch. Vy, starostech, jste hned, že vdovou vás

Závěr opery Psohlavci Karla Kovařovice nás zavedl do sídla Maximiliana Lamingera z Albenreutu, zvaného na Chodsku Lomikar, hejtmana Plzeňského kraje, pána na Zboží Chodském. Zpívali Zdeněk Otava jako Lomikar, Ivana Mixová jako jeho žena Kateřina. S ozvěnou svého proroctví se myhl i Jan Sladký Kozina v podání Bena Blachuta. Autor Psohlavců Karel Kovařovic byl opravdu prvořadou osobností, která snad teprve čeká na svoje docenění. Museli bychom dlouze vypočítávat opery i jiné skladby, které jako dirigent uvedl. S orchestrem Národního divadla podnikal zájezdy, za první světové války povzbuzoval národní vědomí, dával Mou vlast nebo Slovanské tance. Premiéroval opery Richarda Strause, obzvláště blízko měl prý k hudbě francouzské. A tak nás nepřekvapí, že se Karel Kovařovic aktivně zapojil i při návštěvě skladatele Camille Saint-Saënse v Praze. 21. ledna 1882 se v umělecké besedě odehrál večírek na Saint-Saënsovu počest. Saint-Saënsovi prý tehdy chyběli Dvořák a Smetana. Dvořák nebyl zrovna v Praze a Smetana údajně seděl o patro níž v restauraci a nechtělo se mu nahoru. Než se Camille Saint-Saënse sám vydal Smetanu vyhledat, skladatel se nechal psaným vzkazem přemluvit, vstál a do umělecké besedy šel. Posadil se vedle Saint-Saënse, ale brzy zase odešel. Tehdy už byl zcela hluchý a snad nechtěl stavět své neštěstí na odiv. Camille Saint-Saënsovi pak přítomní zahráli výběr Smetanových skladeb, Vyšehrad jako dueto pro dvě harfy hráli Emanuel Chvála a Karel Kovařovic. O den později pak Camille Saint-Saëns dirigoval v Praze koncert, zněla na něm jeho symfonická báseň Omfalin kolovrat a také bakchanále z opery Samson a Dalila, ze které my si dnes poslechneme árii titulní hrdinky. Zpívá Galina Tuftína, orchestr Státního akademického velkého divadla v Moskvě, řídí dirigent Mark Ermler.

Arie Dalily ze druhého dějství opery Samson a Dalila zpívala Galina Tuftína, někdejší solistka Kyjevské a Leningradské opery a profesorka Kyjevské konzervatoře. Galina Tuftína, ukrajinská sopranistka, žila mezi lety 1933 a 2007. Zmínil jsem se o Saint-Saënsově touze setkat se při návštěvě Prahy s Bedřichem Smetanou v roce 1882. Což i v Budu, poznamenal tehdy Saint-Saëns, nezapomenu včerejší s ním rozmluvy. Vidím stále jeho tvář, tak upřímnou a šlechetnou, a nemohu zapomenout bolestného pocitu, jejž vzbudilo ve mně neštěstí tohoto velikého muže, řekl Camille Saint-Saëns. O 4 roky později navštívil tento francouzský skladatel Prahu znovu. Praha se mu velmi líbila, nadchli ho Hradčany a svatý Vít, byl prý unešen scénou sekání ledu na nábřeží Vltavy, což prý na scéně nikdy neviděl. A shlédl představení Prodané nevěsty. Měl klavírní výtah, sledoval každou notu a vyjadřoval svůj obdiv a potěšení tak, jako by byl v divadle sám. A jak se dovídáme z dobových svědectví, největší potěšení mu způsobilo, že má konečně pravou představu o polce, o které prý ve Francii tehdy nikdo neměl ani zdání. Sledujete krásné hlasy? Svou představu o Smetanově hudbě nám teď předvedou umělci němečtí. Scénu Jeníka a Kecala ze druhého dějství zpívají Rolf Aprek a Theo Adam. Rozhlasový symfonický orchestr Lipsko řídí Otto Gerdes.

Pěvci Rolf Aprek a Theo Adam přednesli scénu Jeníka a Kecala ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta. A my se naposledy vracíme v dnešních krásných hlasech k návštěvě francouzského skladatele Camille Saint-Saëns v Praze v roce 1886. Saint-Saëns měl spolu se svým průvodcem, spisovatelem Ladislavem Dolanským, který nám také zanechal svědectví, namířeno do kostela svatého Vojtěcha. Oba muže tam pozval profesor Josef Förster, který u svatého Vojtěcha působil jako ředitel kůru. Kvůli Saint-Saënsově návštěvě nacvičil tehdy Josef Förster s posíleným sborem palestrínovu mši. A Saint-Saëns byl spokojen, řekl tehdy: tohle je to pravé tempo. V Římě zpívají příliš rychle až splašeně. V Německu tuze zdlouha, mdle. Tak se to má zpívat, jako u vás. Ale víte, čeho nepochopuji? Že ještě dnes někdo v tom směru komponuje. Každá doba má přece své zvláštní požadavky. Syn profesora Förstra, který už v té době také u svatého Vojtěcha hrál na varhany, ovšem právě v tomto směru komponoval. Rozsáhlé a propracované polyfonní plochy, inspirované jistě i palestrínou, najdeme třeba i v jeho opeře Srdce, kterou Josef Bohuslav Förster zkomponoval v roce 1923. V podstatě jednoduchý příběh lidského trojúhelníka nás zavádí do české krajiny za kočovnými herci, které jejich šéf opustil i s pokladnou. Jeden z nich miluje dceru svého kolegy, a to tak zoufale, že sled událostí nechá dojít skoro až k okamžiku, kdy dívka vypije sklenici s otráveným vínem. Ona sama ho měla vždy ráda jako přítele, ale odchází s jiným mužem. Po letech se všichni znovu setkávají. Z hostince, kde jsme je zastihli poprvé, je sirotčinec. A mladí manželé poznávají požehnané místo, jemuž vévodí dobrý duch starého prošedivělého muže, kterému kdysi po rozloučení s milovanou dívkou poskytla smysl života láska k opuštěným dětem.

0: Milada Musilová, Ivo Žídek a Zdeněk Otava účinkovali ve finální scéně opery Srdce Josefa Bohuslava Ferstra, která také uzavřela Krásné hlasy. Připravil je v roce 2020 Vojtěch Babka. A bylo 15 hodin.
1: Hra pro pamětníky.
0: V centru sedmidílného seriálu Záchranka z roku 1978 jsou obyčejné lidské situace. Strach, láska, žárlivost, samota, nehody či naděje. A před námi jsou už poslední dva příběhy.

0: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Vozy záchranné služby v Praze vyjíždějí ročně k 16 315 případů. To je víc než 1000 zásahů měsíčně, víc než 40 denně.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Záchranka, který napsali Ivan Bednář a Karel Steigerwald. Režie Alena Adamcová. Část šestá. Žárlivost.
2: Ty už odcházíš, Flesto?
3: Musím do práce.
2: Kdy se vrátíš?
3: Dneska se asi zdržím, blíží se konec měsíce, znáš to?
2: Neznám.
3: Je to přece tak na konci každého měsíce, ne? Uzávěrka.
2: A bez tebe by to samozřejmě nešlo.
3: Prosím tě, nezačínej zas.
2: Já? Začínám si snad já?
3: Mirku, já už opravdu musím jít, nebo přijdu pozdě. A náš direktor to nesnáší.
2: Ano, direktor. Vždycky jsem si myslel, že to je on. Není ti to trapné? Sekretářka, její ředitel, stará zápletka z přihlouplých komedí.
3: Nenapadá ti, že mě vlastně urážíš?
2: Ne, to jsem nechtěl, Vlasti. Ne, to jsem opravdu nechtěl.
3: Prosím tě, ne,
2: já vím, že ti občas řeknu něco nepříjemného, ale to jenom, proto, že tě mám rád.
3: Já nemám čas.
2: Že nesnesu představu.
3: Mirku, je 7:45 ráno. To opravdu není doba na manželské debaty. Popovídáme si večer.
2: Ano, večer. Vždycky mi takhle uhýbáš, večer. Ale jednou mi neuhneš. Jednou se dovím pravdu, Vlasto.
3: Bože můj, tak se jí dovíš, no.
2: Ty se dnes nesmíš v práci zdržet. Prosím tě, chci, abys přišla včas domů.
3: Už jsem ti to vysvětlila jednou.
2: Vysvětlila.
3: Dobrý den, pane Heger.
4: Jdete pozdě, paní Vlasto. Už se po vás ptá ředitel. Telefonoval, jestli jste prošla.
3: Taky by se nezbláznil. Pro těch pár minut.
4: No tak tohle bych na vašem místě moc nahlas neříkal.
3: Vždyť já to taky říkám jenom vám, pane Heger.
4: A co kdybych si chtěl náhodou přilepšit a takhle utrocil slovíčko? No co potom?
3: To byste přece vy neudělal.
4: No kdo ví, my vrátně a my ředitele musíme držet spolu, my jsme v každém podniku.
3: A sekretářkyni?
4: No tak ty jsou ještě důležitější.
3: To ráda slyším. Tak já už běžím, pane Heger.
4: Paní Vlastičko, nikdo se po vás neptal. To já jsem jenom tak žartoval. On by se soudruh ředitel přece takhle neptal na vás. No řekněte, zrovna na vás. A já bych si taky nedovolil vás nějak očernit. To já bych hned řekl, že už jste dávno v podniku.
3: Vždyť já věděla, že se na vás můžu spolehnout.
4: Paní Vlastičko, kdybyste... No, potřebovali bychom sem elektrický kamínka. Tady v té skleněné kukani to hrozně táhne.
3: Já se přimluvím.
4: Děkuju i za kolegu.
5: To je zajímavý, jak jsou autoři křížovek na jedné straně vynalézaví a na druhé straně nevynalézaví. Do zblbnutí opakujou druh pepře na 3 písmena, ví každej blbec, a papouška na 3 písmena, pak tě najednou překvapí potokem v Moldávii. Ano, správně, na 9 písmen, stop, z toho jsou 2 poslední, š a z.
0: Zdeněk Podlipný, řidič, ošetřovatel. 55 let, rozvedený. Někdy se mu říká tlustý docent. Sám sebe považuje za Švejkova dědice. Živá kronika záchranné služby. Obětavý, zkušený. Se sanitou jezdí 20 let. Miluje vepřová kolínka a nekonečné anekdoty.
5: Tady mi například vyšlo, že část dne na 3 písmena je noc. No, to by se potom dalo obrátit a říct, že součást noci na 3 písmena je den. To u nás v Odici bydlel jeden astronom a ten, když vypil čtvrtý pivo, tak nás vždycky přesvědčoval, že některé hvězdy se od nás tak rychle vzdalujou, až se nám zároveň z druhé strany přibližujou.
6: A na to už se vždycky všichni těšili, že celá hospoda se mu smála, že je tak naivní, vypráví nám o hvězdách, když mu přitom za manželkou chodí kdo? Jeden?
5: Taxika. No.
0: Doktor Ladislav Chabr, 43 let, ženatý. Doma trochu pod pantoflem. Jediná dcera končí gymnázium. Kdysi vášnivý horolezec. U záchranné služby slouží už 12 let.
6: Kdyby ty historky aspoň k něčemu byly, ale vy vždycky v poslední chvíli odbočíte k něčemu úplně nepodstatným.
7: Ano, ano, to už jsem si taky všimnul. Ale to dělá to pivo, co Zdenku?
0: Jiří Novotný, řidič, ošetřovatel. Vyučený automechanik, 26 let, ženatý. Děti zatím nemá. Přezdívka Chechták. Má rád motory, auta. K záchranné službě šel mimo jiné, protože rád jezdí rychle.
6: Nebo se mejlím, Zdenku?
5: Jo, mejlíš, protože já to dělám záměrně.
6: A co pak tím sledujete?
5: Ne, já totiž vím na rozdíl od některých chechtavých hradsků.
7: No to myslíš mě?
5: Že někdy, ba dokonce většinou, jsou zdánlivě nepodstatné věci mnohem důležitější než ty podstatné. Protože ty podstatné jsou často nepodstatné, respektive jenom zdánlivě. Ovšem, za určité okolnosti, protože jindy je to naopak, že jo?
7: Pane doktore, stačil jste to sledovat?
6: Já to ani neskoušel. Chabr.
8: U vás nejde telefon.
6: S váma teď mluvím telefonem, Jitko.
8: No jo, vlastně.
0: Jitka Wagnerová, dispečerka. 30 let, svobodná, žije se svou matkou. Má ráda koně, televizní seriály, cestování. Zatím cestuje sama. Až najde muže podle svých představ, bude patrně cestovat s ním.
8: Já vlastně volám jenom, že jsem k nám telefonovala Lenka Novotná. Prý teď nebude asi 2 hodiny doma, ale že má pro Jiřího zajímavou zprávu, tak mu to řekněte. K vám se prý nemohla dovolat.
6: A jinak nic?
8: Buďte rádi, že nic, pane doktore.
6: No tak díky. Jiříku, vaše žena pro vás prý má nějakou zajímavou zprávu.
5: No jo, žensky mají skoro vždycky zajímavý zprávy. A každá jejich zajímavá zpráva ohrožuje klid rodinného hnízdečka. To já znám. Mně to věřte, já jsem rozvedený.
9: Pane Heger, dal byste mi klíče od sprchy.
4: Vám vždycky, paní Vlastičko.
9: Likvidovali jsme ředitelský archiv. Připadám si, jako kdybych vrtala metro.
4: Mně, paní Vlastičko, nemusíte nic vysvětlovat. Já nemusím nic vědět. Já vám prostě dám jenom klíče a vy mi je zase vrátíte, jinak mi do ničeho nic není.
9: Pane Heger, vy jste zlato.
4: Ha, kdybych byl zlato, tak bych nerezavěl. Jenomže já už jsem starý železo.
9: Ale děte, vždyť vy jste pořád ještě fešák. Kdybych nebyla vdaná, je.
4: Vidíte, to mi připomíná, že vás tady hledal manžel.
9: Co chtěl?
4: Nic neříkal, no. Jenom se ptal, proč jste tu zůstala i po pracovní době a jestli tu takhle zůstáváte často.
9: A na nic více neptal?
4: No, ještě se ptal. Mně je to, paní Vlastičko, trapný, ale jak jsem koupil, tak prodávám, no. Ptal se, jestli tu takhle zůstáváte sama.
9: On si nedá pokoj. Co jste mu řekl?
4: No, co jsem mu řekl? Že je to tady běžný. Že lidi pracují delší dobu a potom, no a potom, že vy jste náramně oblíbená, tak.
9: No. To jste mu to teda řekl moc hezky. Takže já teď ze sebe smeju všechny hříchy, vrátím klíč a zase jeden den za náma.
7: To byl totiž Zdenkův nápad, víte, pane doktore? On mi poradil, že se mám chovat k Lence jako k úplně cizí holce. No tak jsem jí nosil kytky, zval jsem jí na rande a do kina. A věřil byste, že to klaplo?
6: A hlavně vám připadá, že se změnila ona, že?
7: Jo. Jo. Předtím jsme už nějak neměli o čem spolu mluvit. Lenka buď přišla a vykládala mi něco o nějakých plánech, nebo jsme spolu mluvili o tom, co bude k večeři, nebo kam půjdeme do kina. A teď je to všecko najednou jiný. Tomu bych nevěřil.
5: No to máš stejný, jako když vyměníš u auta karburátor za jiný a lepší. Třeba za dvojitýho Webra. Najednou to auto nemůžeš poznat, no. A třeba je to stejný, že jo. Hele, to u nás v ulici bydlela jedna řeznice.
6: Už je to tady.
5: Jmenovala se Sehnalová. Uhum. A ta vyměňovala každý rok svýho životního karburátora. Ale ještě lepší je historka o jednom lékárníkovi, který chtěl vyrobit limonádu z kopřiv.
6: To bude výborná. Ještě, no jen co dál?
5: No tady hrozilo nebezpečí, ty pálivosti.
6: Kam si dostaneme schválně? Tak ještě, co nám Zdeněčko?
5: No já jsem chtěl jenom říct, že ono totiž to nedošlo potom tak daleko, že by tu vůbec limonádu vyrobil. Prosím?
6: Dost. Už ani jednu historku, nebo vám jednou začnu vyprávět příběhy z vojny a...
5: Nezačnete?
7: Odpočívárna.
8: Podnik Omniba, Praha 3, Ondříčkova 28, sebevražda.
7: Cože? Jaká sebevražda?
8: Prý se nějaká ženská pokusila o sebevraždu ve sprše. Nic podrobnějšího nevím, ten člověk, co volal, mluvil strašně zmateně, že prej nožem. Bezpečnost už je tam.

0: Tak pomalu a jedno po druhým, pane Heger. Jak jste ji objevil?
1: No, jak? Slyšel jsem takovej jako výkřik, no. Po páté hodině už je tady většinou absolutní ticho, že slyším i hodiny z prvního patra. Mám vždycky otevřený dveře, abych viděl, kdy odcházejí uklizečky. Víte, oni se kolikrát u mě v kukani zastaví. No tak jsem běžel nahoru a ze dveří z prchy se valila pára, byly otevřeny. Šel jsem je zavřít a už bych byl, málem nic neviděl. Jo. Já totiž napřed zavolal, paní Smitková, jste tam, abych ji jako nevelekal, víte. A ona nic. No tak jsem myslel, že už tam není. A pak jsem najednou uviděl takový čůrek krve.
0: Počkejte, musíte mě povědět, kolik přesně bylo hodin.
1: No, kolik přesně. Nemohlo být moc po šestý, protože naproti v samoobsluze právě stahovali roletu.
2: Soudruhu poručíku, je tu sanitka.
0: Jo, dobře, děkuju. Hned jsem tam. Prosím vás, pane Heger, no. Nikam odtud neodcházejte. Počkejte tady na mě, já se hned vrátím.
1: Prosím, prosím, já můžu čekat. Starý člověk má času dost.
3: Podej mi kufřík.
4: Jo, tady.
3: Podrží mi ruku.
4: Počkej, já to udělám.
3: Hop vás.
5: Poručík Vrána.
3: Chabra, doktor od sanitky.
5: Jak to vypadá?
3: Ztratila hodně krve, trošku jí pomůžeme kapačkou, ale teď jde opravdu o minuty. Bude potřebovat rychlou transfuzi.
5: A přežije to?
3: No, je to mladá ženská, měla by. Uvidíme.
5: Myslíte, že si to mohla udělat sama?
3: Podívejte se, já nejsem soudní lékař, ale pár sebevražd nožem jsem už taky viděl. Podle mého názoru je to skoro nemožné, už kvůli síle úderu. A ta poloha?
5: Taky si myslím. No, děkuju. Až vás budeme potřebovat k protokolování, víme, kde vás máme hledat.
3: Jo. Hotovo?
4: Jo.
3: Tak,
4: jo,
3: hotovo. Jedem, Lárenci.
0: Pane Heger, probereme si to ještě jednou.
1: No, vždyť vám říkám čistou pravdu. Vzala si klíče od sprchy, odešla, no. A za chvíli byl ten divnej výkřik a víc já opravdu nevím, soudruhu příslušníků.
0: Já jsem poručík Vrána. Poslyšte, viděl jste ještě někoho vcházet do budovy?
1: No, nikdo cizí jsem nešel.
0: Ani nikdo domácí?
1: No ty už byli všichni pryč. Ředitel šel asi 5 minut před Smitkovou. Ale to určitě nemá žádnou souvislost, to ne, to bych si já nedovolil.
0: A nebylo vám nic nápadného? Nic se nelišilo od obvyklého stavu?
1: Prosím.
0: Jestli vám nebylo nic podezřelého?
1: No, nic. I tomu Smitkovi jsem říkal, že se u nás nic neděje.
0: Komu?
1: No, jejímu manželovi, Smitkovi, když se na ní ptal.
0: A kdy se na ní ptal?
1: No, to mohlo být tak 5. Byl takovej udejchaný.
0: Nevíte, kam šel?
4: To ale byla pěkná ženská, vidí, Říku. Nebo máš v oči jenom pro vlastní ženu?
6: Byla hezká.
4: Co myslíte, doktore, zachrání ji?
3: No, srdce není zasažený. Uvidíme.
4: Stejně je to zvláštní, že zrovna hezký ženský mývají takovou všelijakou smůlu. Kdežto vošklivý prožívají šťastný, ničím narušený život. U nás v ulici bydlela jedna tanečnice. No tak teda tanečnice moc ne, no prostě měla hezkou figuru, tak ji ukazovala v nějakým báru. A ta měla nešťastnou lásku. Ale měla takový, no, průsvitný župánek, no krása.
3: Co to měleš, jaký župánek?
4: No, to já vím, to není nic veselýho, já vím. Hele, Jirko, měl by zavolat domů, když se žena poprvé nedovolala.
6: No vidíš, co pak můžu? Odpočívárna Novotný.
7: Je tu znovu Omniba, zase pokus o sebevraždu.
6: Cože? Vždyť jsme odtamtud před chvílí přijeli.
4: A je, zase se někdo rozhoupal s křížkem po funu. Se teď nám budou maniaci volat do rána, že v Omnibě je sebevražda.
3: A to nebyla žádná sebevražda.
4: Cože?
3: No, nebyla to sebevražda. Dej mi telefon. Chabr.
7: Volá nějaký poručík Vrána od bezpečnosti.
3: No?
7: Máte přijet bez sirény a nedělat zbytečný rozruch.
3: Aha, rozumím.
4: Oč jde?
3: Uvidíme.
0: Pojďte prosím se mnou, soudru doktore.
3: Můžete mi prozradit, oč se tentokrát jedná?
0: Všechno vám vysvětlím, pojďte se mnou.
1: Tak už ho mají, pánové.
8: Koho mají?
1: No koho, vrá přece. Sedí na střeše a vyhrožuje, že skočí dolů.
8: No nazdar.
1: Kdybych odsud směl odejít, taky bych se šel podívat, ale já nesmím, no. Ten poručík, víte, tak ten mě to zakázal.
8: No jo, ale jak...
1: No jak, já řekl tomu poručíkovi, ten tu někde musí být, protože mě z baráku nevyklouzne bez mýho vědomí ani myška. Tak šli po patrech nahoru a ve druhém štoku ho zaslechli, ale utekli až na půdu.
8: Cože?
1: No, vyrazili dveře, jenže to už byl nahoře na můstku, víte... Na střeše je takovej můstek kvůli kominíkům, je to hrozná vejška.
4: Počkejte, počkejte, a kdo to je?
1: No kdo to je, no, její muž přece, ty zavražděný.
8: Není zavražděná, je živá.
1: Já už teď mám celý ten případ jasnej, z fleku to můžu objasnit. No jenom, že ten Vrána jako poručík, tak ten na mě nedá. Prej, že teď nemá na vysvětlování čas.
4: No jo, za to my, jak to vypadá, máme zatím na vysvětlování spoustu času. Hmm. No, tak povídejte. A prosím, nezanedbávejte důležitý detaily.
1: No, tak on je aspoň o 20 let starší než ona.
4: Aje.
1: Já to, pánové, tady z ty kukoně mám všechno jak na dlani. Viděl jsem, jak na ní čekal. Tajně. Jak ji sledoval. I dalekohledem na ní koukal.
4: No jo, to já znám, to jsou takový... Já ti řeknu, Jirko, mě je ho najednou spíš líto.
0: Podívejte se, pane doktore, my teď za ním nemůžeme. Jakmile uvidí uniformu, křičí, že skočí. Vám se možná povede ho přemluvit.
8: No jo, ale...
0: Mluvte s ním, prosím vás, co nejdýl. Zatím se nám snad povede udělat nějaké opatření.
8: Víte o něm aspoň něco?
0: Skoro nic.
8: Kruci.
0: Spoléhám na vás.
9: Stůjte!
10: Pane Smitka!
9: Nepřibližujte se, nebo skočím!
10: Uklidněte se!
9: Zůstaňte stát!
10: Nejsem od bezpečnosti, nebojte se. Jsem lékař.
9: Slyšel jste? Ani krok?
10: Co mám udělat, abyste se mě nebál?
9: Sedněte si na tu lávku a dejte ruce před sebe.
10: Prosím? Spokojen?
9: Co tu chcete?
10: Jsem lékař.
9: Já vás nepotřebuju.
10: Nechcete cigaretu?
9: Nepřiblížím se k vám, nemyslete si.
10: Dobrá, tak položím cigarety a půjdu o kus dál.
9: Nemyslete si, že mě nachytáte, dejte si na mě pozor, já mám kapse břitvu.
10: Nechám vám tady i zápalky.
9: Teď už se podrazit nenechám, teď už ne.
10: Přišel jsem vám jenom povědět, že jsme vaši ženu zachránili.
9: Lžete?
10: Ale nelžu. Bodná rána zasáhla jenom plíci. Měla těžký šok, ztratila hodně krve, ale bude v pořádku.
9: Tomu nevěřím. Mou ženu. Čí to vlastně byla žena?
10: Nechci vám radit, ale kdyby každý, koho podvede žena, páchal sebevraždu.
9: Každý. Jenomže nikdo není každý, pane doktore. Myslíte si, že mi zbývá jiné řešení? Mám snad zbytek života hnít v kriminále? Nebo v blázinci? Ne, toho jsem si všechno promyslel. Už předtím, než jsem to udělal. Nemá cenu protahovat zpackaný život.
10: Nepřipadá vám sebevražda jako zbabělost?
9: Najděte mi někoho, kdo má odvahu skočit.
10: Když nemá odvahu nést následky toho, co udělal.
9: Krásně se vám mluví, krásně. Ale žije se to těžko. Za chvíli mě dají do důchodu. Jsem nemocnej. Celý den doma sám. Vlasta odcházela ráno v 7. Vracela se večer. Pozdě večer. Milionkrát denně jsem mohla s někým, ale já jsem se musel jenom dívat. A co byste udělal vy?
10: Budu upřímný, pane Smitka. Nevzal bych si ji.
9: To říkáte, protože jste ji neznal.
10: Vaše žena žije.
9: Mě nemusíte lhát.
10: Nelžu vám.
9: Už jsem se rozváděl jednou. 10 let jsem žil docela sám. Jako pes. Potom přišla ona. Uštvaná, opuštěná. Potřebovala jenom něhu, klid. Měl jsem pocit, že mám naději. A pak najednou, že se se mnou nudí, že musí zůstávat v práci, musí tam. Věděla, že ji sleduju. Smála se mi! A ten smích, to bylo to nejhorší. Chtěla se mi něco koupit, cokoliv, třeba auto, ale nechtěla. že si to koupí sama, rozumíte? Ode mě nechtěla nic!
10: Nesmíte si ze všech možných výkladů vybírat vždycky ten, který je pro vás nejhorší.
9: Teď už si nemusím vybírat vůbec žádný. Zůstaňte stát, kde jste!
10: Pořád ještě mi nedůvěřujete.
9: Proč bych vám měl důvěřovat? Je to podraz. Chcete mě dostat dolů, aby mě tam mohli v klidu... Stůjte!
10: Nejdu k vám. Zkuste se podívat dolů.
9: Jako na divadle. Chtějí vidět vraha.
10: Nikdo z nich netouží po vaší krvi. Člověk má žít. I nepovedený život je lepší než žádnej.
9: Vlasta se ke mně nevrátí.
10: Napadlo vás někdy, že to Vlasta má možná těžší než vy? Že se třeba z celou tu dobu trápila vaší podezíravostí?
9: Neměla právo.
10: Vy nemáte právo ani na její život, ani na svůj. Vaše žena je živá. A všecko se dá napravit. Podejte mi ruku.
9: Nechoďte ke mně.
10: Půjdeme spolu dolů, pojďte.
9: Ne, zavřu mě.
10: Tak vás zase jednou pustí.
9: Ne.
10: Tak sakra, už mám toho kecání po krk. Jdeme hned, tak bude to?
9: Ne, já nemůžu,
10: no tak,
9: já nemůžu, já
10: ale
9: nemůžu,
10: můžete.
9: Nemůžu,
10: můžete. Tak, a jdem.

0: Je silnej? Já mám rád silnej čaj.
1: Je silnější než ty, Zdenku.
0: A jo, čaj a bifteky mají být silný. Hele, u nás v ulici kdysi bydlel nějaký čalouník, o kterým se rozneslo, že byl před lety odsouzený za vraždu. Odseděl si to a potom jezdil s ještěrkou. No, když jsem se to o něm dověděl, tak jsem si ho, stejně jako celá řada dalších občanů, šel prohlídnout, jestli je to na něm nějak patrný, že je vrah. Ale on vypadal naprosto normálně, akorát, že chodil až moc slušně oblečený. No představte si, například nosil kravatu. A v tom byl podobný jednomu profesorovi, který taky všude nosil kravatu. A pan doktor.
2: Dobrý večer, pane doktore.
1: Dáte si taky čaj?
3: No to je nápad, to je přesně to, co potřebuji. Děkuji, Jitko.
1: Já vím, že je to blbá otázka, pane doktore, ale jaký to tam nahoře s tím cvokem bylo?
3: Musíme o tom.
0: No nás by to
2: zajímalo. Ještě nás to zajímá.
3: Ale já vážně nevěděl, jak mám na něj jít. Teprve on sám mě upozornil na to, že je vlastně submisivní typ.
0: Jaký?
3: Chuděrka, no, že rád poslouchá.
0: Jo tak.
3: Skutečná oběť je totiž on, ne ona.
0: Já to říkám.
3: On je labilní, přejemnělej mužský s tendencí upínat se na silnější osobnosti se zálivou v psychickém utrpení. No, ona, dáma pro mě, ona je potvora, jo. I když taky přišla na svoje.
2: Ale že jste měl přece jenom strach, že skočí.
3: Jiří, ještě teď se mě klepou ruce.
0: Ale dole stáli hasiči s plachtou.
3: No, zaplať pánbu, že je to za náma. Jitko, že mě dneska, prosím vás, už nebudete nikam posílat.
1: Ne, víte? Dneska v noci má službu Irajs, já tu zůstala jenom na chvíli. No taky co doma, máma buď spí, nebo nadává. Jo, a taky jsem slyšela, že jste na té střeše, jako...
3: Chcete mě udělat radost? Už o tom nebudem mluvit. Platí?
0: Ano, přijímáme, leč neradí.
1: Já jenom...
3: Ne!
1: No už Jitko? Mlčím. No. Chtěla jsem se jenom zeptat, prej měl břitvu, tak...
3: Ne, neměl. A to si vymyslel. A když oni jenom mluvil a neukázali, tak jsem právě přišel na to, že má strach a že mu možná stačí poručit. No, klaplo to, finita komédia.
4: Budeme mluvit o něčem jiném?
0: Ano, samozřejmě. No. Já jsem se stejně chtěl zeptat, Jirko,
2: no?
0: Co to bylo za náramnou novinku, kterou ti chtěla sdělit tvoje paní?
2: Ježíš Maria, teď já na to úplně zapomněl.

0: prosím, Novotná.
1: Haló, Lenko, to jsem já.
0: Kdo?
1: No já, Jiří.
0: Cože?
1: To jsem já, Jirka.
0: Aha, víš, já jsem spala.
1: No, víš, je to slyšet?
0: Proč jsi mi nezavolal dřív? Ty jsi zapomněl.
1: Ale kde pak, Leničko, nezapomněl? Ale měli jsme výjezd, víš, opravdu to nešlo.
0: Jenom aby.
1: Ty jsi mi chtěla něco říct?
0: Já ale nevím, jestli si to zasloužíš.
1: No, já myslím, že si to určitě zasloužím.
0: Já teď musím hodně spát, víš.
1: No, vždyť spíš, ne?
0: Ale všeobecně, víš, vůbec. A taky omezím kouření.
1: A, no, ale proč?
0: No, protože by nám to škodilo.
1: Lenko.
0: No.
1: Přinesu ti takovouhle kytku.
0: A kde ji teď si vezme?
1: Ukradnu ji v parku. Za těchto okolností je to omluvený. Naprosto omluvený. Ahoj, Leničko. A spí. Spí, víš, teď musíš hodně spát. Ahoj. Dobrou noc. Pánové, slyšeli jste to?
2: No tak vidíš, no, a všechno je vyřešené.
3: Gratulujem.
4: To je báječný.
1: No to je den, pánové a dámo, no to je teda den.
5: Chabr.
6: Odolená voda, pískovna po pravé straně, těsně před obcí asi 100 metrů od silnice. Volala učitelka Hadrbolcová, jedná se pravděpodobně o otravu.
5: Koho?
6: Nějaké dítě snědlo prášky.
5: Rozumím. Žádná oslava. Jedem.
7: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc.

Práce zdravotníků v kombinaci s jejich osobními životy patřila k vděčným dramatickým námětům v době takzvané normalizace. Vedle televizní nemocnice na kraji města či pozdější sanitky měla značný úspěch i sedmidílná rozhlasová záchranka z roku 1978. My od minulé neděle posloucháme jako Vltavskou hru pro pamětníky a tady je už závěrečná epizoda.

0: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Vozy záchranné služby v Praze vyjíždějí ročně k 16 315 případů. To je víc než 1000 zásahů měsíčně, víc než 40 denně.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Záchranka, který napsali Ivan Bednář a Karel Steigerwald. Režie Alena Adamcová. Část 7. Nevinná hra.
0: Třída základní devítileté školy Odolena voda.
2: Tak děti, jakou máte domácí úlohu, to už víte. Že tu úlohu budu v pondělí přísně známkovat, to už také víte. Tak vám všem přeju příjemnou sobotu a neděli. Naschledanou, děti.
3: Naschledanou, sobotička učitelko.
4: Hele, Lojzíku.
5: Co chceš?
4: No, že kdyby si měl zájem jít s náma odpoledne do lomu, takže můžeš jít s náma.
5: No, třeba jo, ale co tam budeme dělat?
4: My si tam hrajeme na takové různé věci.
5: Aha.
4: Ale musíš si přinést vlastně ty...
5: Co?
4: No ty, aby jsi mohl hrát s náma, ne?
5: No tak já něco přinesu.
4: Každý musí mít svoje.
5: A kdo tam ještě bude?
4: Ještě tam budou Blanka a Andula, ale ty nic nikomu neřeknou, protože to už máme vyzkoušené.
5: Vy si hrajete s holkama?
4: V téhle hře to nevadí.
5: No, tak já odpoledne přijdu. Jenom budu muset doma utřít nádobí. To víš, mě naše máma nedá pokoj.
4: Tak fajn, ahoj.
6: Čau.
5: Ahoj.
0: Chata Jiřího Adámka, kde právě hostí své přátele Štěpána Dubského a jeho ženu Adu. Štěpán Dubský zatím neví o existenci dětí devítiletky Odolena voda. Také se ještě nikdy nestaral o existenci záchranné služby.
7: Víš, Jiří, já si myslím, že nejdůležitější je mít na všecko nějaký systém, rozumíš?
8: Jak?
7: No, tak já se vždycky snažím postupovat systematicky. Například je důležité mít vždycky ve voze podstatné předměty, rozumíš? Ne, no, tak někdo mi myslel, že jsou to zbytečnosti, ale není to tak. Není to tak. Já například vozím stále několik věcí.
9: Štěpáne, zkrať to.
7: Počkej, proboha tě prosím, Ádo, počkej, to je velmi zajímavý přece. Vozím třeba stále lahev koňaku, ačkoliv principiálně si nepijí, kromě ovšem slavnostních příležitostí.
8: No, prosím tě, proč jí teda vozí?
7: No proč, proč? Přece pro případné úplatky, kdyby se mi něco stalo s vozem. Pravda, tedy v Praze mám svého montéra v servizu samozřejmě, protože za nějakým louchářem bych nešel.
8: No, tak,
7: no a to počkej, a toho montéra soustavně korumpuju, aby mi šel na ruku.
9: Štěpáne, proboha.
7: Klid, proboha tě, Ádo, klid. Proč se nezeptáš, Jiří, jak ho korumpuju?
8: No, no? Tak dobře, tak, no, tak jak ho korumpuješ? No, no,
7: že se ptáš, já to mám promyšlen. Vždycky mu dávám 20 korun. Ne, ale vždycky, víš? I když pro mě nic neudělá.
8: No 20 korun.
7: No, nesmíj se, nesmíj se. 20 korun je přesně ta suma, která není ani moc, ani málo.
8: Promiň, promiň, promiň, asi se už vaří čaj.
7: Aha. A jaký čaj budeš vařit?
8: No, no nevím, no, myslím, že je tam ceylonský.
7: Ceylonský? Ty máš ceylonský čaj? No ovšem, tak ten je třeba spařit v porcelánové konvici,
9: která byla asi 5 minut nahřívána na slabém plameni a uvnitř bylo 6 kávových lžiček
7: vody. Ovšem, v případě, že je to konvice maximálně litrová.
9: Ano, jistě, ale Štěpáne, na tom přece nezáleží.
7: Ale prosím tě, Ádo, jak to, že na tom nezáleží? Na tom naopak velmi záleží, prosím tě, vzpomeň si přece, jak vždycky dělávám čaj k snídani.
9: Ano,
7: lístky se musí na dně konvice načehrat.
9: No, načehrat se musí, ano.
7: No mě pořád to. A voda se musí nalévat po stěně, aby se pomalu louhovaly.
8: Ano,
7: no.
8: A smím dát 7 kávových lžiček vody, když je konvice přes litr?
9: Smím.
7: No tak, myslím, že to zhruba odpovídá. No. Pro boha, co to děláš?
8: No
7: to...
8: míchám čaj, ne?
7: Ty mícháš čaj kovovou lžičkou?
8: No co?
7: Krista pána, no to je úplně... To je úplné barbarství, Jiří, co právě děláš. My s Ádou mícháme čaj jedině bambusovou lžičkou,
8: no,
7: nebo tyčinkou. Teď kovová lžička kazí aroma, protože na povrchu kovu dochází k reakci s taninem, který obsahuje každý čaj a zejména ceylonský.
8: Prosím, tady tě, ale žádnou bambusovou žičku nemám.
7: No vidíš, a to jsem právě předpokládal. A proto jsme si s Ádou přivezli tady svoje.
9: Ach, Štěpáne, ty holt myslíš na všechno.
0: Odpočívárna záchranné služby.
8: Není dnes 13. pánové.
0: Doktor Ladislav Chabr, 43 let, ženatý. Doma trochu pod pantoflem. Jediná dcera končí gymnázium. Kdysi vášnivý horolezec. U záchranné služby slouží už 12 let.
8: Že se tak dokonale nic neděje. Lidi dávají pozor, to je dobře, to je dobře.
6: Ale není 13. pane doktore.
0: Jiří Novotný, řidič, ošetřovatel. Vyučený automechanik, 26 let, ženatý. Děti zatím nemá. Přezdívka Chechták. Má rád motory, auta. K záchranné službě šel mimo jiné, protože rád jezdí rychle.
10: S tou magií čísel je to složitý.
0: Zdeněk Podlipný, řidič, ošetřovatel. 55 let, rozvedený. Někdy se mu říká tlustý docent. Sám sebe považuje za Švejkova dědice. Živá kronika záchranné služby. Obětavý, zkušený. Se sanitou jezdí 20 let. Miluje vepřová kolínka a nekonečné anekdoty.
10: U nás v ulici bydlela jedna paní a ta považovala za nešťastný číslo 7, kdežto 13 podle ní zase naopak nosila štěstí. No, ta paní se vdávala 13. teda poprvně. Sehnali kvartír v čísle 13 a prej taky měla 1300 korun nástupní plat. Jenomže potom jí manžel utekl s nějakou jinou, která byla o 7 let mladší a ona 13 let o nikoho nezavadila. A to už byla v takovém stádiu, že se o ní zajímala celá ulice. A všichni byli zvědaví, kam to až s těma číslama požene. A nemejlili jsme se, protože 13. rok se ta ženská seznámila s jedním zábozníkem, nějakým mráčkem, který měl nákladák s číslem 1377.
8: Zdeňku, zapřísahám vás.
10: Tak teď už, počkej, teď už to bude krátký. Tak si ho vzala, samozřejmě 13. Ale nějakým to manželství neklapalo, nejspíš nedostatku duševního porozumění a vzájemného pochopení pro chyby toho druhého.
6: Zdenku, fakt to je příšerná historka.
8: Strašlivá, přestaň.
10: Já říkám, že už je krátká. No, tak jak se tak z nedostatku porozumění a snášenlivosti nedohodli, tak jsme
8: bolí.
10: Jednou zaslechli příšerný řev. Všichni jsme nechali pivo na stole a rozdaný karty a běželi jsme k jejich domu a viděli jsme, že ten mráček, jo, tu paní zbyl, no, oni dal 13 facek a udělali 7 modřin. A teď mě řekněte, který to číslo bylo šťastný.
8: Navrhuju, abychom za tyhle historky zavedli pokuty.
6: Souhlasím, aspoň 100 za jednu.
0: Bývalý pískový lom, odolená voda.
11: Já jsem doktor.
12: Tak já jsem lékárník, když je on za doktor.
13: Co pak můžu být lékárník, když jsi holka? To nejde, lékárník musí být mužský.
14: Tak já teda budu lékárník.
15: Ty nebudeš lékárník, protože jsi tady prvně.
14: Tak co teda budu?
13: Ty budeš nemocnej.
14: Já ale chci být lékárník. Podívejte se, co mám prášku.
13: Co? To máme všichni.
14: A já mám lepší. Náhodou táta si je bere, když je nervózní.
15: Náš táta není nikdy nervózní. Náš táta má Simku.
16: A my máme Škodovku, ale je modrá.
14: Náš táta je často nervózní, protože je v práci důležitý.
15: Tak já budu lékárnice, když nemůžu být lékárník.
17: To už by šlo. Já jsem doktor a budu vydávat předpisy. Tamhle v jeskynce budu mít ordinaci.
16: Tam já nepůjdu, protože se mamince slíbila, že do jeskyně k nepolezu. Maminka říkala, že to je stará pískovna a že by na nás jeskynky mohly spadnout.
13: Tak tam nelez, když se bojíš. To se pak nedivím, že máte jenom Škodovku.
16: No, tak já budu nemocná.
14: Tak já budu taky nemocnej.
17: To ne, ty musíš být sanitka.
14: Na co jsem teda nosil ty prášky?
13: Ty nám dáš.
14: Nedám.
17: Tak ať si nakašli, když nám ty prášky nená.
15: Tak už ordinuj, ať můžu taky hrát.
17: Další do ordinace. Co je vám, paní?
0: Pro před chatou Jiřího Adámka. Štěpán Dubský stále ještě nic neví o existenci dětí z devítiletky Odolená voda, ani nepřemýšlí o existenci záchranné služby.
9: Ach, zahradu máte krásnou.
7: No, krásnou, krásnou. Ovšem zanedbanou.
9: Ale to, není to,
7: to je pravda. Škoda, to je škoda. Ještě než odjedeme, tak ti k tomu řeknu pár připomínek.
9: No, Štěpáne, nedělej to.
7: Jiří bude adorát, když bude mít krásnější zahradu. Víš, já si myslím, že především ty cestičky vedou nesprávným směrem.
9: Ale cestičky jsou v pořádku.
7: Cesty v zahradě musí mít ádo. Vnitřní logiku.
8: A to je zajímavý, to by mi nikdy nenapadlo.
7: A že nejsi sám. Mnozí lidé nemají vůbec ponětí, jak takovou zahradu vkusně upravit.
9: Ale mají.
7: Je třeba studovat literaturu a hlavně poučit se z přírody, víš? Já ti příště přivezu nějaké knihy a vyšlápneme si do polí a do lesu.
9: Ano, ano, jistě, Štěpáne, ale měli bychom už jít.
8: Ale proč? Nemusíte pospíchat. Když na to Štěpán šlápne, tak je v Praze za chvíli.
7: Ne, ne, ne, v žádném případě bych na to nešlapal, jak ty říkáš. Nešlapal, ne. Jízdní rychlost musí být plynulá, přiměřená terénu a ročním období. A
8: prosím,
7: no a nyní máme celkem slušné počasí. Předpovědi sleduju vždycky týden před cestou.
9: No, Štěpáne, zkrať to.
7: Prosím tě, Ádo, nepřerušuj mě. Přece inteligentní člověk ví, že na vozovce mohou nastat nepředvídané situace. A proto je, no, předvídá.
9: Ano, ano.
7: Ostatně jsem nedávno četl ve Světě motorů, že kde si uspořádali takovýhle pokus. Tutéž trať, ano, jelo jedno vozidlo rychle a druhé pomalu.
8: Ne, počkej, ano, počkej, počkej, Štěpáne. Vysvětli mi, jak můžeš vůbec, no, předvídat nepředvídanou situaci.
7: Ale no, počkej, k tomu se vrátím, ale prosím tě, nech mě dokončit.
9: Povíš to příště, Štěpáne.
8: No, ne, to je škoda, je to tak zajímavý. Škoda, že už musíte vyrazit, abyste se plynule a přiměřeně dostali do Prahy.
9: No právě.
7: Ne, já se totiž držím zásady. Raději pomalu, než rychle, protože, to víš, čerti nikdy nespí.
0: Bývalý pískový lom, Odolená voda.
11: Vy jste moc nemocná, paní.
16: Ano, každý den říkám manželovi, že mě bolí hlava.
14: Proč, prosím tě?
16: To nevím, ale maminka to říká tatínkovi skoro každý večer. Potom se tatínek sebere a jde do hospody a maminku už pak hlava nebolí.
11: To je náramně těžká nemoc, paní, co máte. Na to vás musí sanitka převést do lékárny a potom do nemocnice.
14: Kde je nemocnice? Na to jsme zapomněli.
11: Nemocnice bude vzadu za kamenem. Udějte tam takovou pískovou postel. Tak se zase oblečte, paní, přijede sanitka. Připravte si pro sanitáka 20 korun.
16: Proč?
11: Nevím, ale táta říká, že každej bere diško.
16: Budu aspoň týden doma?
11: Měsíc nebo rok.
16: Potřebujeme vhodit barák, pane doktore. Tak se to hodí.
11: Co potřebujete?
16: Ale to zase říká náš tatínek, ale musí se dát pozor, aby nepřišla kontrola ze střediska.
11: Dostanete léky na celý rok najednou, ale musíte mi dát 100 000 korun, aby to nikdo neviděl.
16: Tady máte 200 000.
14: Ty jsi blbá. Řekli jsme, že tisíci koruny jsou ty větší listy.
11: Sanita.
16: Tady.
11: Sanita, jsi nějak bledej.
16: Ne, není moc dobře.
11: To tě přejde. Jestli chceš, já ti dám prášek.
16: Nechci.
11: Převezeš tady paní do lékárny pro léky.
16: Tak ať se obleče.
18: Honzo!
11: Nejsem Honza, jsem pan doktor.
18: Ale já nemůžu najít žádný léky.
14: Tak ti někam spadly.
18: Nespadly, krabičky jsou tady, ale prázdný.
11: Kdo jste je vysypal? To jste zkazili celou hru.
14: Tak já jsem četník a najdu, kdo je ukrad.
16: Mně je špatně, já nemůžu stát.
18: Lojzo! Co ti je? Ty jsi něco špatného sněd. Tatínek taky každou chvíli něco špatného sní a pak ho ráno bolí hlava.
16: Já jsem sněd ty prášky. Vy jste mě nenechali bejt nemocným.
14: Vždyť to jsou léky, musíš bejt naopak zdravej.
16: Mně se točí hlava.
18: Lojzo!
16: Nemůžu stát.
18: Von Wondrel, co budeme dělat?
14: Měli bychom utíct, nebo to schytáme.
0: Státní silnice E15.
9: Předjel nás trabant.
7: No, když se chce zabít, prosím. Já se divím, že těmhle lidem někdo vůbec dá do ruky řidičský průkaz. No vidíš je, blázny.
19: Učte se předpisy, hoši, učte.
20: No, myslím, že jsme přehlédli stopku.
21: Ale to je vyloučeno.
20: No, ale přijížděli jsme z vedlejší ulice,
21: no,
20: ne?
21: No, já jsem jel velice soustředěně. Já za volantem, nelelkuj, prosím.
20: Houká na tebe.
21: Co chce? Nemáme snad na voze závadu, prosím tě?
20: Něco signalizuje.
21: Podívej se, co? Já nemůžu, já se soustředím na řízení.
20: Klepe si na čelo. Hele, teď nás předjíždí.
21: Silnice není džungle, příteli. Mám zásadu, jízdní pohoda a bezvadný technický stav motoru jsou zárukou bezpečné jízdy. No. Vidíš? Podívej se, teď budu předjíždět já. Dám blinkr, podívám se dozadu a rychle plynulým obloukem předjedu. Dobře to dopadlo, ten blázen se objevil jako čert. Já nevím, že všichni jezdí tak bez hlavě.
20: Nechci ti do toho mluvit, Štěpáne, ale do zatáčky si snad předjíždět nemusel.
21: Radit mi snad nemusíš, jo?
0: Před domem učitelky Hadrbolcové.
2: Kdo je?
22: To jsme my.
2: Co pak si přejete, děti?
14: My jsme vám přišli říct.
22: On leží k upa.
14: A pořád leží.
2: Kde leží?
14: V lomu.
23: V pískovně.
2: V pískovně? A co jste dělali v pískovně?
14: Nic. Šli jsme kolem a najednou leží k upad a ještě řekl, že se mu dělají kruhy.
22: Ale teď už nemluví.
2: Jak to nemluví?
22: On sněd všechny prášky, protože nesměl být nemocný.
2: Moment. Jaké prášky?
14: Z lékárny, ale po těch mu nic nebylo, protože ty byly léčivý.
2: Počkejte, děti. Pět. Halo, záchranná služba. Prosím vás, okamžitě přijeďte, dítě se otrávilo práškama. Ano, ano, odolená voda, učitelka Hadrbolcová. Pískovna, po pravé straně, těsně před obcí, asi 100 metrů od silnice. Ano, děkuju. Honem, děti, musíme tam běžet.
6: Člověče, jestli nepřijedeme včas, já se snad zblázním.
10: Jen co se vymotáme z města, pak už to půjde.
6: Hlídej mi pravou stranu, ať do nás ještě něco nežuchne.
10: Zprava dobrý.
6: Na tohle já nemám nervy, člověče. Když si představím, že tam leží dítě, kdyby tak jednou mýmu klukovi...
10: Třeba se ti narodí, holka.
24: 140, kde jste?
10: Přejíždíme most barikádníků.
24: Chtěla jsem vám říct, že budete mít všude zelenou. Mluvila jsem z bezpečností. Udělají vám cestu.
6: Díky. Holka zlatá.
0: Bývalý pískový lom, odolena voda.
14: Už jedou.
10: Udělejte místo, prosím.
2: To je dobře, že už jste tady.
6: Kde leží?
2: Pojďte tady, prosím. Prý snědl prášky z téhle krabičky.
6: Ukažte. Diazepam. Rozepněte mu košili.
2: Ano.
6: Puls je slabý. Jirko, a títka volá bulovku.
25: Jasně.
6: Něco pod hlavu. Slyšíš nás, chlapče?
24: Dispečing, příjem.
25: Tady 140. Jsme na místě. Otrava diazepamem, nezjištěné množství. Věk dítěte 8 let. Pojedeme na bulovku, končím.
24: Rozumím, konec.
25: Jedem.
2: Doc Luizík, myslíte, že ho zachrání? Musí ho zachránit. Určitě ho zachrání.
26: Doktor Málek, slyším.
20: Záchranná služba, jede k vám vůz 140, otrava diazepamem, množství nezjištěno.
0: Jitka Wagnerová, dispečerka, 30 let, svobodná, žije se svou matkou. Má ráda koně, televizní seriály, cestování. Zatím cestuje sama. Až najde muže podle svých představ, bude patrně cestovat s ním.
20: Můžou tam být do 10 minut.
26: Rozumím, připravíme se.
20: Je to 8leté dítě.
26: Samozřejmě, uděláme, co je v našich silách.
20: Děkuji.
0: Děkuji.
10: životě bych neřekl, že z toho tolik vymáčkneš.
25: Potřeboval bych, aby to jelo 150.
1: Puls slábne, jeď, Jirko.
25: Dělám, co můžu.
10: Vidíš to, žiguli?
25: Vidím. Motá se tam jako opilej. Hergot, co pak neslyší houkačku?
10: Přibrzdi trochu, nebo ještě nabereme.
25: Už ujíbá.
10: Šlápni na to, on jede.
1: Stalo se někomu něco? Zdeňku, Jirko.
25: Co je s klukem?
1: V pořádku, Zdeňku.
10: Hergot, pojede to.
25: Těžko, kamaráde, zadní náprava je urvaná. Já bych brečel, krucifix.
1: A vysílačka?
25: Nic, nemá.
1: Rychle, přeneseme kluka do toho žiguli.
3: Nestalo se vám něco, pánové?
25: Jste mě, já ho zabiju, toho idiota, člověče, co jste to dělal? No,
3: chtěl jsem vám uvolnit místo, to je přece moje povinnost, ne? Když slyším sirénu,
10: tak... Já se z vás blázním. Navolte klíčky.
25: No, dovolte, prosím, dělejte, dělejte, pane.
1: Milostivá, uvolněte nám místo.
4: Ale no, jistě.
1: Dejte ho na zadní sedadlo.
5: A co pak se tomu chlapci stalo?
1: Poskytnete nám vůz, řídit budeš ty, Jirko.
5: Jo. Ne, to není třeba, já jsem, prosím, výborný
25: řidič.
5: No, to řidič.
25: Jsem si všim.
4: Štěpáne, nech ty pány.
5: Prosím, prosím, prosím. Měli tomu chlapci povolit oděv, při nevolnosti je to užitečné.
4: Prosím tě, co jsi dělal, vždyť se nabourali kvůli tobě.
5: Co, kvůli mě, já jim přece uvolňoval místo.
4: Ale nacouval přímo před kola.
5: No tak chtěl jsem uhnout tamhle na ten plácek, nemohl jsem vědět, že pojedou tak rychle, prosím tě. Tak...
4: Asi potřebovali jet tak rychle, ne?
5: Rychle ještě neznamená bezpečně, jo? Ostatně jsi se o tom právě přesvědčila.
25: Doufám, že ho zavřu až z černa.
10: Dneska jsi mě přesvědčil, že seš bezvadný řidič. Kdybys neproletěl tou škvírou do pole, jsme teď všichni mrtví s tím klukem.
1: Hele, Sinbák, zastav.
25: Jo, on už nás stejně staví.
1: Pane řidiči, jak to jedete?
25: Záchranná služba, máte vysílačku? Okamžitě hlaste, že jsme nabourali, máme číslo 140. Já jsem doktor Chabr, tady je průkaz. Vezeme přiotrávené dítě, honem člověče, tak tady jde o vteřiny.
1: Kde jste bourali?
25: A na to teď není čas. Okamžitě přivolejte sanitu, ať nám jede naproti.
1: A kam ho vezete?
10: Člověče, dělejte něco, je to dítě, rozumíte? Osmiletej kluk.
25: Zdeňku, kyslík, potřebuje kyslík.
1: Nad Blanou máme vrtulník zelené vlny, zavolám ho.
25: No vidíte, čeče, to je nápad, rychle.
1: Tady Adam, volám Emila, přepínám.
4: Halo, 140, ozvěte se, slyšíte? 140, ozvěte se. Co se stalo, oni mlčí. A už jsou na cestě 8 minut. Halo, tady záchranka, 140 neodpovídá. Buď se jim rozbila vysílačka, je tam dítě, ta otrava. Prosím vás, pošlete jim naproti sanitu, my tam blízko žádný vůz nemáme.
1: Tep nitkovitý, přetržitý. Připravte lucidril, v nejhorším ho píchnem.
25: Už přistávají.
1: Zaplať.
25: Počkejte, pomůžu vám.

0: Doufám, že ho zavřete nejmíň na 100 let.
1: No, něco s ním už uděláme.
0: Člověk se rve o každou vteřinu. Kdybyste věděl, jak mi na tom klukovi záleželo. Narodí se mi totiž taky, víte? A takový mamlas vám málem všechno zkazí. Ještě, že jste měli venku tu helikoptéru.
1: To víte, je pátek. My tomu říkáme černý pátek.
0: Až moc černý.
2: Téhož dne večer na záchranné službě.
3: A ani nepoděkuju. Ale já se jim nedivím. Nakonec to je přirozený v té chvíli. Někdy by někdo zachránil dítě, tak budu mít takovou radost, že taky ani nepoděkuju.
0: Chabr se už vrátil?
3: Ne, zůstal u něho. Říkal, že je to vlastně jeho případ. Nebýt ty helikoptéry, tak se z toho ten kluk nevykřesal. Čoče, tam šlo o vteřiny. Já ti řeknu, Jirko, já ti mám takovou radost, že se to povedlo, to ani nevíš jakou.
0: Milý docente, myslím, že moje radost je větší.
3: Víš co, toho docenta si odpust, jo? S tím můžeš začít, až ti bude 30. Člověče, to je stejně zajímavý, jak jsou lidský osudy navzájem spojeny. Stane se taková strašná věc a najednou se spojí málem celý svět, aby se ta potvora smrt odehnala. No, a tak to máš nějak všechno propojený, skloubený. My lidi se prostě nedáme. Já řekni, není to fajn.
0: Víš co, Zdeňku? Řekni radši nějakou tu historku.
3: No jo. Ona tahle ta vnitřní síla, o tý je známý, že se v lidech vynozuje vždycky v nějaký vypjatý situaci. Jeden profesor, který chodíval k nám do hospody na sodovku, protože byl vědecký abstinent a měl jen půl jater, tak ten nám kdysi tvrdil, že v člověku, kde si hluboko uvnitř, spí obrovský dobro. A když se to dobro odkryje, nepozná mnohý člověk najednou sám sebe. Povídal nějaký hlouposti, že jo? No. Já už bych těch historek snad měl nechat, že jo?
0: Ale proč?
4: Ahoj, kluci.
0: Tak co, jak vypadá?
4: Špatně, ale dobře. Za měsíc už může zase lítat venku. Kluci, tohle byl případ, který si zapamatuju.
5: Dispečink.
4: Slyšíme.
5: Pane doktore, jak mu je?
4: No, už je mimo nebezpečí.
5: To jsem ráda, no. Ale mám pro vás další případ. Boleslavská 17, Praha 3, třetí patro, Petr Šváb, popáleniny.
4: Rozumím, jedeme.
2: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Sledovali jsme 7 případů. 7 zásahů posádky vozu záchranné služby. 7 všedních pracovních případů. Ale každá tragédie je nevšední. Přichází náhle a nečekaně. Chvilková nepozornost, zaváhání, nezodpovědnost, zlá náhoda, lehkomyslnost. To jsou jmenovatelé, kterým někdo říká osud, někdo tragédie. Každý den, každou hodinu v denní i noční době vyjíždějí rychlé vozy záchranné služby, aby bojovali o život člověka. Jejich posádkám byl připsán tento seriál. Místo slov díků, která tak zřídka posádky vozů záchranné služby,

Miroslav Moravec, Petr Haničinec, Svatopluk Skládal, Martin Štěpánek, Zuzana Šavrdová, Jana Andresíková, Zdeněk Ornest, Carmen Majerová, Jan Faltýnek, Miloš Rozhoň a další účinkovali v právě skončeném závěrečném dílu rozhlasového seriálu Záchranka z roku 1990.

0: 1978. Pod scénářem jsou jako spoluautoři uvedení Karel Steigerwald s Ivanem Bednářem, dramaturgii měl Ivan Chrs, režii měla Alena Adamcová. Za týden vám jako Vltavskou hru pro pamětníky nabídneme klasickou ruskou komedii Nemá kocour pořád posvícení, nebo též I chytrák se spálí. Od Alexandra Nikolajeviče Ostrovského. To bude v neděli 14. června opět od 15 hodin. A rádi bychom vás pozvali také k poslechu úplně jiné hry, kterou vedeme pozítří v České rozhlasové premiéře.
1: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
2: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
1: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba a jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
2: V hlavní roli Daniela Kolářová.
1: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: Tedy pozítří večer. A teď ještě na půl hodiny do roku 1978, čili do stejného roku, kdy vznikl rozhlasový seriál Záchranka. Takhle nahráli v tom stejném roce klavírista Alfred Brendel spolu s Akademií svatého Martina v Polích jeden z Mozartových klavírních koncertů, konkrétně 13. C-dur. Řídí Neville Marriner.

0: Světoznámý rodák z Loučné nad Desnou v Jeseníkách Alfred Brendel ve spolupráci s Akademií svatého Martina v Polích, řízenou Nevillem Marinerem, dohrál 13. klavírní koncert C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na tři méně známé skladby Ludwiga van Beethovena ze středního období jeho tvorby se zaměří dnes mezi 19. a 20. ve svém sedmém nebi Vladimír Franz. A za chviličku budeme poslouchat hudbu k šepotu lesa, což nám bude samozřejmě Tomášem Pilátem patřičně vysvětleno.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Klapka. V dnešní klapce se zastavíme. Pokusíme se aspoň na chvíli schodit ze sebe pracovní a osobní stres a zhluboka se nadechneme. Tedy, aspoň doufám. Vydáme se totiž do lesa. Čerstvý vzduch a spolubytí s lesní florou a faunou by nás mělo nabít novou energií, vlít nám do žil novou krev a obnovit síly. Les totiž léčí. Ví to i filmař, milovník přírody a přírodovědec Vincent Mounier. Proto už 30 let vyráží s fotoaparátem mezi stromy, aby tu zachytil, pokud možno naprosto nepozorovaně, zvířata v jejich přirozeném prostředí, prostě tak, jak tu vegetují. Domů se pak vrací s úžasnými, ať už statickými nebo filmovými záběry a sekvencemi, ze kterých sestavuje své filmy. Přitom se vždycky spojí s vynikajícími hudebníky, kteří do nich vetknou přiléhavou, tichou muziku. Stejně to udělal i u snímku Šepot lesa, který má ještě cosi navíc. Své zkušenosti a vztah k přírodě skrze film předává svému synovi a oslavuje tu svého otce, který ho na přírodní dráhu nasměroval. První hudební ukázka klapky, kterou věnujeme právě snímku Šepot lesa a u které vás vítá její autor Tomáš Pilát, vychází z pera muzikantů z kapely Birds on a Wire a Brazilky Dom Lanena. Zpívá Rosemary Stanley.

Kdo ví, kam se časy ubírají? Ptala se Rosemary Stanley. Věřím, že jsme se v lese už nenápadně zabydleli, každopádně se nám ještě nechce zpátky. Tak si ještě chvilku zameditujeme, k čemuž nám pomůže australský skladatel, spolupracovník Vincenta Muniera a taky třeba Nicka Cavea, Warren Ellis. Spolu s ním teď pojďme obdivovat jeleny.

Tak to byl Jelen nebo Jeleni v podání Warrena Ellise, hudba podbarvující jeden z mnoha dechberoucích záběrů filmu Šepot lesa. K vydanému soundtracku filmu notně přispěl i režisér, především technicky dokonalým záznamem lesních zvuků. Při nahrávání nic neubíral ani nic nepřidával a samozřejmě les zní na každém kroku jinak. Dejme si teď tedy kousek lesa, tenhle byl zachycen v Norsku, a pak další hudební příspěvek komponisty Warrena Ellise.

Svou troškou, no vlastně víc než troškou, do mlýna přispěla soundtracku filmu Šepot lesa i islandská violončelistka a hudební skladatelka, autorka filmové a televizní hudby Hildur Gulnadóttir. Lidé dostanou tvář, tak se jmenuje její skladba, která ve filmu zní.

Dozněla muzika Hildur Gulnadóttir z filmu Šepot lesa. Připomeňme jenom, že islandská hudebnice napsala mimo jiné taky hudbu k filmu Joker a získala za ní Oscara, Zlatý globus i cenu BAFTA. Další muzikantkou, která obohatila hudební playlist snímku Vincenta Muniera Šepot lesa, je německá klavíristka, skladatelka a taky fotografka Alice Baldwin. Jak o své hudbě sama říká, její styl je radikální jemnost. A jemná, i když nevím, jestli radikálně, je kompozice znějící v Munierově snímku. Jmenuje se Co nakonec? Alice se ptá a my odpovídáme, no právě tahle její skladba. Než si ji pustíme, ještě rozloučení. Hodně krásných chvil v lesích, ale i na loukách a třeba i ve skalách přeje autor dnešní šeptající klapky Tomáš Pilát.

dnešní Vltavskou klapku věnoval Tomáš Pilát francouzskému filmu Šepot lesa z roku 2025. Na soundtracku k němu se podílela kromě režiséra Vincenta Muniera řada dalších umělců a umělkyň, včetně klavíristky Alice Baldwin. A právě jejím příspěvkem se pořad uzavřel. Vysílali jsme v premiéře, zopakujeme ho v pátek 12. června a příští nedělní klapka bude o filmovém využívání hudby Maurice Ravela.

0: Takto zhudebněla kapela HM, báseň Jaroslava Seiferta Kanálská zahrada. Jiné zhudebněné básně vybrala Beata Hlavenková pro dnešní jazzový podvečer, který začne zhruba za hodinu. A teď se budeme věnovat módě, nebo abych se vyjádřil lépe, špičkovému, mimo mainstreamovému módnímu designu s jasným autorským rukopisem.
1: Vizitka.
2: Člověk se zabývá krásnými věcmi, vytváří něco hezkého a ta pozitivní energie se mu vrací. To vnímám jako celoživotní dar, říká náš dnešní host, módní návrhářka Hana Zárubová, kterou vítám v dnešní vizitce. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Dnešní vizitkou vás provede Ondřej Cihlář a teď se pojďme ještě vrátit k Haně Zárubové, která patří mezi nejvýraznější osobnosti české módní scény. Studovala střední průmyslovou školu oděvní, následně pak pokračovala v ateliéru oděvního výtvarnictví na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. No a má za sebou řadu autorských kolekcí a výstav v Česku i ve světě. Za své kolekce byla mnohokrát nominována na oděvního designéra roku soutěže Czech Grand Design. Ve své tvorbě klade důraz na minimalistický design, barevnost a konstrukčně výrazné siluety a nadčasové střihy. No a sama přiznává, že také nemá nějak zvlášť velký šatník a nerada v něm má zbytečné kusy. A já bych začal rovnou první otázkou, která se váže k poslední větě. Jak často ve svém šatníku děláte průvan a vyhazujete?
3: No tak teď musím trošku, děkuji za představení, moc hezky, děkuji, ale musím trošku oponovat, protože já v podstatě dělám limitovaný série oblečení a jak říkám u mě v showroomu, musím to testovat. Takže moje skříň, i když moje ambice jsou právě takové, mít co nejmenší šatník, tak bohužel se rozrůstají právě o ty nové kousky, které musím testovat a prát a nosit a vlastně nad nima přemýšlet.
2: Tomu rozumím, nicméně přesto, jak často vyřazujete? Abychom se vrátili k původní otázce.
3: Jako, dělám to jednou za rok třeba, ale musím říct, že jsem takovej jako typ člověka, že se hrozně nerada loučím s určitýma kusama, ke kterým mám jako vztah. Ale obecně chci říct, že si myslím, že když ten šatník je dobře vymyšlený, tak vlastně se tím nemusíte zas tolik jako zabývat. Jo?
2: My jsme tady řekli také, že ve své tvorbě kladete důraz na minimalistický design, barevnost, ale konstrukčně výrazné siluety a nadčasové střihy. Jak se dá docílit vlastně, když bychom obecně zkusili se nad tím zamyslet nadčasového střihu, protože mám pocit, že vlastně ten, řekněme to tempo, té obměny různých střihů a trendů, které prostě v módě jsou, se neustále zrychluje. Tak jak dosáhnout toho, aby vy jste tou nadčasovostí vlastně šla trochu proti tomu zrychlování a přesvědčila třeba některé své klientky k tomu, aby vydržel v jejich šetníku váš model delší dobu než třeba jednu, dvě, tři sezóny?
3: Tak ono to není asi určitě jenom o tom střihu, je to i o materiálu a zpracování, takže je to vlastně taková kombinace všeho. A já bych řekla, že čím více vlastně designer zaobírá tím střihem a jde víc jako do hloubky, tak tím víc je schopen vlastně vytvořit nějakou věc, která má nějakou hlubší myšlenku. Je to vlastně to stejné jako s obrazem nebo s jiným designem, když tam vlastně je větší promyšlenost a důraz i na detail, tak myslím si, že ta věc obstojí i několik sezon. Samozřejmě já nejsem úplně člověk, který nosí jenom černý oblečení, ale ta černá barva mnohdy velmi dobře podtrhne ten sofistikovanější tvar.
2: Takže oba jsme oblečení v černé. Máte pocit, že mám že působím sofistikovaně v černé košili?
3: Tak já myslím, že máte bavlněnou černou košili s minimalistickými detaily a myslím si, že pokud ta, myslím si, že je to bavlna asi
2: jo,
3: pokud
2: já se
3: vydrží praní, pokud se nebude opírat do šedé, tak si myslím, že obstojí ve vašem šatníku mnoho sezon.
2: Dobře, no ona, jak vidíme, tady je zrovna nějaká taková poprášená, takže asi si myslím, že tady moc velkou parádu nedělám. Nicméně to neplatí o vás, vy parádu tady děláte, ale zároveň jste někde prohlásila, že pro vás nikdy nebylo úplně na pořadu dnes se pohybovat v módním světě. Co to znamená módní svět, tak jak jste to řekla?
3: Dobrá
2: tady v tom
3: otázka,
2: citátu.
3: Děkuji. Trošku jsem se zapotila. No, jak to říct? Já jsem vlastně ten designer, který zas tak nerad sleduje ty trendy, protože se vlastně hrozně nerada nechávám ovlivnit. Tak to je určitě jedna taková věc. A druhá věc, pokud vytváříte kolekce a děláte pravidelně přehlídky na Net-a-Porter, potkáváte se s modelkama, jste v tom světě, v takové mašinérii módní, tak vás to trošku jako semele. A já se tomu trošku vyhýbám tím způsobem, že nepředvádím své kolekce každý půl rok pravidelně. A pokud se prezentuju nějakou módní přehlídkou, tak spíš pracuju s týmem lidí na takové módní performance, by se dalo říct. A vlastně i ty kolekce mám stavěný tak, že neměním každý půl rok ty kolekce a nedělám úplně vizuálně třeba nový řady, ale spíš navazuju na ty předchozí řady, které v showroomu mám, takže vlastně doplňuju postupně a ty kolekce na sebe navazují, je tam nějaká kontinuita.
2: Mm-hmm. K tomu se ještě dostaneme, k tomuhle tomu magickému slůvku, ale takto zatím končí svůj první vstup v dnešní vizitce modní návrhářka Hana Zárubová, která je hostem dnešního setkání a zároveň tedy hudební dramaturgyní této vizitky a jako první jste vybrala skladbu Jaro Maxe Richtera, která zahraje za pár vteřin. Proč jste ji vybrala?
3: Já mám Maxe Richtera hrozně ráda a ta skladba je aktuální, protože se jmenuje Jaro.
2: A protože je Jaro.
3: Protože je Jaro.
2: Tak to dneska potvrzujeme a potvrzujeme také vaši možnost našich posluchačů poslat jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, modní návrhářku Hanu Zárubovou, na vám již jistě známý e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Máme tady další vstup s módní návrhářkou Hanou Zárubovou, která je hostem dnešní vizitky. A my jsme trochu načali vlastně to téma ne úplně velké obliby, řekněme takového zanoření se do toho takzvaného módního světa. Říkala jste, že jste se nechtěla nechat vlastně tím prostředím semlít. Co to znamená nechat se tímhle tím prostředím semlít? Mě tam zajímá to tohle prostředí. Je na něm něco, co vám není, že vám v něm není nějaké jako komfortně a dobře?
1: Určitě mi není komfortně, nebo nebylo by mi komfortně v nějakém takovém tlaku, že musím každý půl rok vlastně vychrlit doslova úplně nějaký jakoby novinky a udělat vlastně tou show. Jo. Tohle to samotné je strašně jako stresující. Nebo pro mě. A vlastně v tom nevidím ani v České republice nějaký jako hlubší smysl. Mám pocit, že tady nejsou ty franchisanti, kteří by chodili na ty pravidelné to show, objednávali vlastně ty kolekce do těch multibrandů nebo do těch obchodů. Jo. Takže já vlastně tam ani nevidím ten business jako smysl. A to je určitě jedna stránka té věci. A druhá je, že asi nemám ráda na sebe takový jakoby tlak, že když vytvářím...
0: Tlak nebo pozornost?
1: Tlak. Tlak je pozornost možná. Ale ten tlak, že vlastně jako jste nucený v nějakém termínu jako udělat něco jakoby novýho, když to zrovna necítíte, tak mi není úplně jakoby příjemná. A to, že mám ty kolekce vlastně nastavený tak, že na sebe navazují, protože i klienti, který se u mě oblékají, tak si vlastně nakoupí nějaký základ a pak už si vlastně velmi jednoduše dokupují další a další věci a skládají si vlastně ten šatník.
0: No vy, když tady mluvíte o té návaznosti neboli kontinuitě, tak tady musím připomenout to, co jste někde zmínila v nějakém předchozím rozhovoru, že dřívější kreativní ředitel design bloku Jiří Macek vám po návratu z Paříže, kde dělal rozhovor s designéry, řekl, ty máš to samé, co mají oni, kontinuitu. Je to něco, co vlastně mezi modními návrháři a v jejich tvorbě chybí, že je to tak zvláštní a již několikrát zmíněná vlastnost vašich kolekcí, protože já mám takový pocit, že kontinuita by měla být úplný základ vlastně nějaké modní značky, protože když už si ji vyberu, tak si ji vyberu z důvodu, že mi na ní něco sedí a rád bych ji vlastně na sobě dál rozvíjel prvky, které mám rád. Pokud bych chtěl mít nekontinuální věc, tak si vyberu zase další jinou značku. Což zároveň neznamená, že ta značka má být furt stejná, ale ta kontinuita, tedy rozvoj těch prvků, mi přijde, že je prostě úplně nespochybnitelný základ nějaké kvality.
1: Asi to nemá každý designér, ale je to takzvaný rukopis. Je to věc, která je vám vlastní a ke který si časem jako dojdete. Jo. Já si myslím, že každý designér na sobě pracuje několik let. Já v podstatě funguji na trhu. Letos máme výročí 25 let značky. A kdybyste viděl moje kolekce před 25 lety, nebo spíš takový modní experimenty, tak byste vůbec neřekl, že dneska v roce 2026 budu oblékat lidi, kteří v tom oblečení chodí po ulicích. Takže já si myslím, že vždycky něco předchází. Vy si musíte něčím projít, musíte něco zjistit, musíte získat nějaké zkušenosti. A tím se jako obrušují ty hrany nebo ty plochy toho diamantu, jak já říkám. A vlastně vy sám zjišťujete, jakým směrem se vydáváte. Takže
0: no, u toho
1: myslím si, že to je naprosto jako přirozený nějaký proces a vývoj, si myslím.
0: Jenom jsem chtěl dodat, že u toho ubrušování toho diamantu hrozí to, že ho vybrousíte úplně a nic nezbyde. Tak to by byla taky asi škoda. Vy jste zmínila zásadní slovo a to je rukopis. Ale zároveň ono se může snadno stát, že z rukopisu se stane sebevykrádání. Kde si myslíte, že je vlastně tato hranice tady těch dvou pojmů? Protože jedno je výhoda, druhé je už spíš, bych řekl, negativní označení.
1: Určitě. Těžká otázka. Zároveň chci říct ještě jednu věc, teda, nebo možná reagovat, že vy ten rukopis máte, aniž byste ho aniž byste o něm třeba věděl, protože mě nedávno ředitel Moravské galerie Honza Press říká, přišla mi sem na pohovor paní a už ve dveřích jsem viděl, že je oblečená HZ a mě to vlastně zarazilo. Říkala jsem, Honzo, ty to takhle poznáš? A on říkal, no jasně, to je poznat na první pohled. A já si to vlastně vůbec neuvědomuji, jak jste vlastně uvnitř toho dění, jak vytváříte ty věci, jak pracujete každodenně a máte víc pocit, že jste řemeslník než umělec, nebo já mám ten pocit skoro každý den tak, takový, tak vlastně jste uvnitř toho a nemáte ten jakoby vhled jako zvenčí. Takže já si myslím, že ten rukopis vytváříte nějakým způsobem zcela přirozeně autenticky, aniž byste vlastně o tom věděl. A pokud vlastně pracujete jako nějak poctivě a děláte to s láskou, tak si myslím, že tam ani nemůže jakoby dojít k nějaký přesmyčce nebo k nějaký, jako, k nějaký změně jako v tom vašem stylu.
0: Mm-hmm. Teď, když jsme hovořili také v souvislosti s předchozí skladbou o jaru, tak jaro a léto bývá právě ta, řekněme, společná spojená sezóna, ke které se upíná úsilí modních návrhářů vždycky celou tu sezónu předchozí, kdy se právě tady na tuto sezónu chystáte, tak s čím je pro vás letošní jaro v něčem jiné v rámci těch kolekcí než ta předchozí? Protože přeci jenom samozřejmě svět se otáčí stále stejně, ale ve vesmíru letíme dál, to znamená, že každé jaro je vlastně trochu jiné jaro.
1: Já myslím, že vždycky člověk má nějaký koncept nebo má nějaký téma, který ho zajímá a já mám to štěstí, že aktuálně se lidově hrabu v archivu, protože slavíme, jak už jsem zmínila, výročí značky 25 let a vlastně protože chceme vydávat nějakou publikaci a natáčíme různý videa a nějakým způsobem slavíme celoročně to výročí, tak vlastně otvíráme archiv a já se koukám vlastně, co bylo před 20, před 25, před 15 lety. A zjistila jsem, že je to pro mě obrovsky zajímavý, protože některé věci jsem už dávno zapomněla. A jsou tam kolekce.
0: A některé věci jste už dávno udělala?
1: Ano, ale právě je strašně zajímavý, nebo to je to téma, kterým já se teď zaobírám, že tam jsou věci, které jsou přesně 20 let starý a mají nějakou ideovost, mají nějaký tvar, barvu a ty věci byly nějakým způsobem zkonstruovaný, vymyšlený, zrealizovaný v tom daném roce. A já vlastně dělám teď jako redesign tady těch věcí, které vytahuju z toho archivu a nějakou dnešní jako optikou nebo pohledem člověka, který má už nějakou zkušenost, ty věci vlastně redesignuju. Mm-hmm. Takže moje letošní kolekce je tady na to téma.
0: No a bavíte se nad tím třeba, že se vám podaří vytáhnout se z archivu něco, co si řeknete, ježišmarja, tohle to byl výborný nápad, ale ještě jsem nevěděla vůbec, jak to pořádně udělat.
1: A tak je to i velká zábava samozřejmě, protože když je vám 25, tak se koukáte na svět kolem vás i na design, i na věci, které vytváříte trošku jinak. Máte v sobě nějakou takovou zvídavost a možná i drzost a nemáte tu zkušenost. Takže je to strašně zajímavé se na to právě podívat jako zpětně a je to teda obrovsky inspirující.
0: Mm-hmm. No tak snad bude obrovsky inspirující také další skladba, kterou jste přinesla do dnešní vaší vizitky a to je skladba Gabriel od kapely Lamp. Velmi si na to vzpomínám v souvislosti s pořadem, na který jehož název už si teď nevzpomínám, zjišťuju, nevypátrala jsem ho ve své paměti, kde hrála velmi často tato píseň. Proč jste ji vybrala? K čemu se vám váže? K jaké náladě?
1: No, vybrala jsem ji právě záměrně, protože jsem ji poslouchala při svých studiích na VŠUP a byla to pro mě tenkrát jako zásadní skladba, tak mi přišlo dobrý, pokud se budeme bavit o výročí značky 25 let, že to je nějaká vzpomínka historie, která je spojena s mým studiem.
0: Já už jsem si vzpomněl na název toho pořadu České televize, tehdejší bylo to Letadlo a myslím si, že to zrovna může tak jako zapadat do stejného období. Já jenom připomínám, že dotaz na dnešního hosta, modní návrhářku Hanu Zárubovou, můžete posílat prostřednictvím e-mailu, který zní vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Janka Plotková nám připomíná, že posloucháte Vizitku, a mě vlastně zajímá, jestli mezi třeba osobnostmi z hereckého prostředí, jako je například teď zmíněná Jana Plotková, máte nějaké oblíbené, které třeba sledujete, jak se oblékají, jakým způsobem vystupují, a případně třeba také zvažujete spolupráci právě třeba pro, řekněme, propagaci vaší značky. Značky našeho dnešního hosta, modní návrhářky Hany Zárubové.
2: Jana Plotková, skvělá herečka, kterou taky jsme v loni oblékali, a aktuálně oblékáme, nebo takhle, už 10 let oblékám herečku Elišku Křenkovou, která je můj blízký přítel, a tímto ji zdravím, protože brzo se jí narodí první miminko. A zároveň teď oblékáme úžasnou herečku a kamarádku Aňu Geislerovou, s kterou, nevím, jestli to můžu prozradit, ale teď máme ještě takovou spolupráci, že Aňa je v podstatě taky designérka, nebo jsme se potkali pracovně. Dneska již neexistující značce Pietro Filippi, kde jsme spolupracovali. Ona byla designérka jedné řady, já jiné řady, takže jsme byli kolegyněmi. A vlastně teď po 10-15 letech se potkáváme znovu a navrhujeme společně jedny jediný šaty.
1: Aha, zajímavě, takže to budou tedy šaty, na kterých se setkáte ve spolupráci.
2: Ano.
1: No, to je docela zajímavý, jak se dělají ve dvou jedny šaty?
2: No, tak je to samozřejmě strašně zajímavý, protože Aňa je taková multitalentovaná žena, zároveň je úplně z jiného prostředí, z toho filmového prostředí, je herečka, takže ví, co jí sluší, má ráda šaty, oblečení a přesně ví, co chce. No a já jsem designer, který v uvozovkách je zatížen záševkama a rukávama a tvarama, takže my se vlastně potkáváme v nějaký Aniný ideovosti a já do toho vstupuju řemeslně. A přesně jak mi říkala Aňa, no počkej, já tak což vymyslím nějaký obrovský tylový šaty a to vůbec není přece tvůj styl, co s tím budeme dělat? A já jsem říkala, no tak ty si navrhneš tylový šaty a já ti je jenom ke konci tak jako seříznu celý ke straně.
1: Mm-hmm. Vaše značka se bude zřejmě jmenovat Aňa a Haňa? Nebo to už máte vymyšleno nějak jinak?
2: Ne, nad tím moc takhle marketingově nepřemýšlíme. My jsme si to spíš tak jako vymysleli, nebo respektive Aňa brzo oslaví důležité narozeniny a je to takový dárek, ona si ho sama sobě
1: věnuje. To jsem netušil,
2: věnuje,
1: že už bude mít 80 let. Vypadá stále perfektně.
2: Nedá, byste, jestli vás slyší.
1: Tak samozřejmě gratulujeme tak takovému významnému životnímu jubileu. Skutečně se drží ve fantastické kondici, Aňa.
2: Určitě.
1: Tak to je skvělé. No, pojďme zpátky ještě k těm osobnostem. Tak jak jste to zmínila, tak když tady třeba vídáte na různých příležitostech, třeba když už jsme byli u toho hereckého prostředí, předávání různých třeba hereckých cen a tak dál, tak máte pocit, že anebo příležitostech jiných různých plesů, teďka vlastně končí plesová sezóna. Máte pocit, že osobnosti, které se u nás takto veřejně prezentují, že ta úroveň celkově vlastně toho udívání je dobrá, nebo byste trošku už uměla být i kritická?
2: Já jsem hrozně nerada kritická, ale v tohle případě mám pocit, že zrovna ne vždycky je to vyvedené. A já bych chtěla říct, že si myslím, že tak jako když si chcete nechat navrhnout dům, tak jdete za architektem, když jdete ke kadeřníkovi, tak oslovíte kadeřníka, nebo když si chcete změnit účes.
1: Já třeba, když si jdu koupit rohlíky, tak jdu k pekaři.
2: Přesně, to děláte hrozně dobře, to vás chválím. A já si prostě myslím, že i herci nebo herečky nebo lidi, kteří jsou vlastně vidět veřejně, si myslím, že by vždycky měli šáhnout po návrháři nebo designérovi a poradit se nebo s ním realizovat ten oděv.
1: To se občas děje, ale ne asi všichni návrháři mají, řekněme, šťastnou ruku a vkus.
2: Tak to máte samozřejmě taky pravdu, ale do toho bych se nepouštěla.
1: No, do kritiky kolegů se pouštět nechcete.
2: Ale zároveň ještě chci říct jednu věc, že pro samotného designéra, když třeba pro Elišku Křenkovou navrhuju šaty na Český lvy nebo do Karlových Varů, tak je to pro mě trošku stresující, protože ona se v tom musí cítit, ona se v tom musí pohybovat, ona prezentuje sama sebe a vlastně vám strašně důvěřuje. A ta důvěra, jako, kterou ten člověk do vás vloží, je samozřejmě strašně jako důležitá a vy chcete splnit nějaké očekávání, ale zároveň furt chcete vytvořit jakoby věc, která je originální, takže tohle je velmi těžká disciplína.
1: Tomu rozumím, té zodpovědnosti taky. Nicméně, když už jsem tady po vás chtěl určitý třeba, řekněme, kritický pohled na to, co vidíte kolem sebe, tak chápu, že se nechcete pouštět do některých svých kolegů a do některých značek, ale pojďme se pustit alespoň do některých trendů, které vás štvou, které třeba vídáte a které máte pocit, že třeba u nás jako působí trošku jako buransky a šosácky, tak které to jsou, které by jste zmínila třeba?
2: Tak já si myslím, nebo to je můj nějaký takový názor, že by tam nemělo být moc té nahoty. Mm-hmm. Myslím si, že to není úplně vhodný. Zároveň určitý lidi, který veřejně se někde prezentují, tak chtějí třeba šokovat, ale právě proto mám pocit, že někdy míně víc. A mnohdy, pokud teda mám být kritická, tak se to velmi pokazí třeba doplňkama. Kabelkou, botama, účesem. Takže je dobrý, když vlastně je tam nějaký jako soulad, nebo když třeba ty herečky poprosí nějakého stylistu, aby jim pomohl třeba s tím laděním těch věcí. Takže
1: nemyslím častokrát si... to nejsou jenom herečky, které to přetápnou, ale třeba i režisérky.
2: No, tak jasně, tak podle mě, nebo co mám tu zkušenost, tak režisér, režisérka prostě dělají svoji práci a když už se musí někde prezentovat, tak ten oděv jim není úplně vlastní se nějakým způsobem někde předvádět. U těch hereček je to možná přirozenější. Ale myslím si, že i režisérka by měla poprosit designéra, aby jí pomohl s oblečením.
1: Rozumím. Pojďme se podívat ovšem na různé oblečení, které vídáme ve veřejném prostoru a které některé postavy musí nosit povinně. Jsou to třeba uniformy. Častokrát chodím kolem kulaťáku, kde vidím uniformované naše vojáky a vojákyně. Vidíme samozřejmě policisty a policistky. Teď jsme byli s manželkou nedávno v Maroku, kde jsme si úplně říkali, to je fenomenální opravdu, jako těm policajtům to tam opravdu tak sekne při nějaké naší předchozí návštěvě v Kolumbii, kde byly i policistky, to jsme si říkali, no to je fenomenální. Člověk úplně by jako, s takto oblečeným policistou mluvil s daleko větší chutí, než s takovýma těma našima policajtama, kterým nepadne košile, nepadne jim přesto nějaká ta podivná bundička, kalhoty, boty, co mají na sobě, to člověk úplně by jako nad tím zaplakal. Nemáte pocit, že tohle to je přehnaný můj pohled na věc, nebo trpíte podobně jako já?
2: Tak já asi moc netrpím, nebo takhle, já ty uniformy, jako moc to nemám ráda, tak já ani zase tak moc to nesleduju, ale mám s tím samozřejmě jakoby zkušenost, protože jsem oblékala personál Českého pavilonu Expo 2010 do Šanghaje a vím, jak je to vlastně strašně problematický a to přitom byla vlastně, pohybovali jsme se na kreativní scéně. Takže si neumím představit, jak to probíhá, nebo ty požadavky a ty striktní nějaký pravidla na uniformu, prostě to jako pro designéra jako pojmout je opravdu strašně těžký. Stejně jako třeba oblečení olympioniků na olympiádě, to je vždycky každý rok obrovský téma, protože tam jsou nějaký kritéria, které se musí jakoby splňovat a zároveň tam musí být nějaký prostor pro ten design taky. Jo. A
1: čím to je, ale když všechna tato kritéria jsou splněna u nás i v Maroku a pak se podíváte, dáte si ty policisty vedle sebe a úplně takhle jako prostě chcete, aby vás kontroloval marocký policista, ne český.
2: Tak já myslím, že to je přesně jako to zadání té instituce, že vždycky tam je ten zadavatel a záleží, do jaký míry ten zadavatel to ovlivňuje a do jaký míry tomu designérovi důvěřuje a dá mu třeba volnější jakoby ruku, takže to si myslím, že přesně se ukazuje vždycky na těch kostýmech té olympiády, nebo i na tom expu, co si pamatuju, kdy já jsem oblíkala ten český pavilon, tak když jsem pak viděla ty uniformy, tak některý byly jakoby příšerný, ale já jsem měla to štěstí, že teda tenkrát ředitelka Expa byla taková volnomyšlenkářská a měla ráda jakoby módu, takže tam vlastně pustila tu kreativitu a já jsem mohla udělat věci, které byly svým způsobem velmi zajímavý. Hmm. Takže fakt strašně záleží na tom zadavateli.
1: Zmínila jste tu olympiádu. Jak vlastně sledujete celkově vždycky ten jako tu obří vlnu vlastně toho, že všichni najednou rozumí modě a designu. A samozřejmě je to něco, co se každého týká, protože máte pocit v rámci společnosti, že vás tady ten, jak máme stále ještě uloženo tuto takzvaně malou zemi, reprezentuje pár olympioniků, pár skvělých sportovců, kteří by měli tedy vypadat co nejlépe. A to se častokrát nesetká se vkusem všech. Nicméně přesně. Objektivně máte pocit, že se ta úroveň těch českých kolekcí zlepšuje, nebo za vás to jde směrem, který vám třeba není úplně blízký?
2: Jak to říct, abych nebyla negativní v této věci, protože já nechci být negativní.
1: No řekněte to, jak to, si to myslíte. A já vám pak řeknu, jestli to je negativní nebo ne.
2: Dobře, tak já to řeknu takhle. Zatím se mi nelíbily žádný uniformy českých sportovců a ta poslední mi přišla úplně hrůzostrašná, teda se přiznám. Mm-hmm. Ale opět musím vstoupit tematicky vstoupit k tomu zadání. Jo. Já vlastně jsem nikdy teda nebyla oslovena do národní soutěže. A vlastně
1: mm-hmm. 97 posluchačů si teďka řekne, aha, bylo to hrůzostrašné, protože nikdy nebyla
2: přesně,
1: oslovena.
2: Nikdy jsem nebyla oslovena, přesně
1: a jenom
2: tak.
1: Závidí.
2: A strašně trpím tím.
1: Ano.
2: A jako zároveň teda, jako to musí být jako strašný stres opět pro toho designéra tohle jakoby dělat. Ale já nevím, jestli vlastně v České republice je nějaká soutěž. Mm-hmm. Jestli tam je vlastně nějaký tender, výběr. Takže nevím
1: jestli
2: vůbec,
1: je tam výběr nebo oslovení.
2: Přesně tak, vůbec jako nevím, jaký je pozadí. A nicméně zase tam jsou nějaký kritéria, jako musí se splnit, jako jestli to letní nebo zimní, je tam nějaká praktičnost, je tam nějaký zadání určitě jako národní barvy nebo tématika. A vždycky mi přijde, že tam jako že to není jako moc současný, jo? Nebo že třeba ta poslední mi přišla, že byla taková strašně jako retro, barevně i jako skladebně ty věci, jak se kombinovaly, no tak prostě to nebyla úplně můj šálek kávy.
1: Na druhou stranu v rámci této diskuse, pokud se ještě u tohle tématu pozdržím, tak bylo to, že skutečně ze začátku byla přijata spíše negativně, měl jsem pocit, co jsem to tak sledoval, pak najednou se objevilo po takovém tom nástupovém ceremoniálu někde na nějakých jako serverech údajně modě rozumějících, že to je jedna z nejvýraznějších českých kolekcí, tak jakým způsobem vlastně tohleto a najednou se tady teda jako začal názor otáčet, že opět zase v Čechách to je kolekce, která to prohrála, ale ve světě, kde tomu rozumí lépe, vlastně dosáhla uznání.
2: Já si myslím, že kdyby tady seděl 10 designérů, tak každý z vás, každý z nás řekne nějaký úplně jiný názor a že vždycky to souvisí s tím, jaký styl ten designér jako upřednostňuje nebo co sám jako vlastně vytváří, protože designér vytváří nějaký, má svůj rukopis, vytváří nějaký svůj styl a podle toho vlastně i posuzuje kolekce, který jako vidí, takže kdyby tady sedělo dalších 4 designéři, tak každý určitě vám na to bude reagovat jako jinak. A já mám radši asi takový minimalističtější jako barevnosti a můj názor je, že furt je to kolekce pro sportovce, takže by tam vlastně ten sport měl být to hlavní téma toho designu a určitě by se to z mého pohledu mělo nést v duchu nějakého současného minimalismu.
1: Říká modní návrhářka Hana Zárubová, která je hostem dnešní vizitky a dostáváme se k další písni, kterou jste vybrala a sice Night Like This.
2: Jo, vidíte.
1: A to je Dekit Laroi, pokud to čtu dobře, mm-hmm. pokud to není Laroa, nevím. Tak
2: myslím si, že to je Laroi.
1: Laroi, tak proč jste ji vybrala, odkud vlastně se ve vašem výběru vzala?
2: Je to úplně jednoduchý. Je to skladba, kterou mají rádi moji dva synové, takže je to vlastně o nich.

0: Chtěl jsem něco doříci, ale nedořeknu to, protože nás čeká poslední rozlučkový, už v tomto případě vstup s naším hostem, módní návrhářkou Hanou Zárubovou. A rád bych přešel k našim dotazům našich posluchačů, tak jak jsem tady avizoval e-mailovou adresu, tak nám zareagovala posluchačka Radka Folprechtová, která se ptá: dobrý den, ráda bych věděla nějaké životní motto Hany Zárubové, její filozofii, z čeho je veselá, z čeho smutná, o čem sní. Děkuji. Tak, my děkujeme naší posluchačce a co by tedy odpověděla na tento dotaz Hana Zárubová?
1: Tak já zdravím Radku Folprechtovou a děkuju za úžasný dotaz. Zdravím do Poděbrad, protože se s Radkou známe.
0: Z Poděbrad.
1: Nejen z Poděbrad. A já tady teda musím říct ještě, než odpovím Radce, jednu věc. Radka si pouští Vltavu každé ráno. Mm-hmm. Stejně tak, jako si nazouvá ráno Bačkory. Její dcera říká, že šoupe Bačkorama k tomu kávovaru a pouští Vltavu a kávovar. Takže já jsem hned, jak jsem dneska usedla, tak jsem si na ní vzpomněla, mm-hmm. že to je váš příznivce.
0: A... Tak to mě těší samozřejmě taky, tak to zdravíme do Poděbrad ke kávovaru.
1: No a životní motto, to ti, Radko, děkuju za takovouhle otázku.
0: Těžkou.
1: Těžkou v podstatě. Ale já si vlastně myslím, že ať děláte, co děláte, ať už navrhujete oblečení, nebo vaříte snídani, nebo kreslíte obraz, nebo sázíte tulipány a tak dále, tak když to děláte s nějakou jako radostí a máte v sobě jako nějaký jako štěstí, tak se vydaří i ta móda, i ta snídaně, i ten tulipán zasazený.
0: I to kafe z tohoto kávovaru, který jste zmiňovala. To je sice, musím říct, Hanko, strašně hezké, co říkáte. Ale život občas není jednoduchý a člověk si tu radost jako ne vždycky úplně dokáže samozřejmě jí tak nastavit, aby prostě všechno, co dělal, protože práce rovná se taky povinnost. A ne vždycky člověk má zrovna inspiraci k tomu vytvořit něco, z čeho tu radost má. Někdy to zkrátka bolí. Tak jak překonávat tyhle ty okamžiky, kdy to bolí a k té radosti se člověk musí teprve jako nějakým způsobem dostat?
1: Já jsem asi takový jako optimista teda, ale já musím říct, že i ty překážky, které v životě přicházejí, ať už je to v práci nebo v životě, tak já mám takovou osobní zkušenost, že mě to vždycky vlastně hrozně pomůže. Nebo mě to vždycky jako nakopne. Jo. Samozřejmě jsou situace, třeba teď dám příklad, třeba u nás v showroomu, kdy jsou měsíce, které nejsou úplně prodejně dobrý, nebo něco se nevydaří, objedná se špatná látka, jsou tam nějaký problémy třeba s klientem. Ale já k tomu teda vždycky přistupuju tak, že to jsou situace, které mají vás trošku nastavit v té cestě trošku jiným směrem, nebo se máte naopak zaobírat tím tématem trošku jinak z jiného pohledu. Takže já opravdu i tyhle ty pády, jak já říkám, že ty pády jsou pro nás daleko důležitější než ty vzlety vzhůru, tak já vlastně to vždycky nějakým způsobem přetransformuju v nějaký svůj osobní asi posun.
0: Tak to vám samozřejmě gratuluju, to je skvělý přístup. Pokud byste byla dostihovým koněm, tak samozřejmě pád může být jako tragický, protože pokud si zlomíte nohu, tak v rámci dostihu končíte. Ano, končíte
1: nejsem
0: i v životě.
1: Dostihový kuň.
0: No. Takže to máte štěstí. No, ale mohla byste být, protože právě častokrát ten rytmus těch módních sezón je vlastně z mého pohledu velkým dostihem. Ale to jste nám už vysvětlila, že z toho se snažíte vykročit z tohoto kruhu. Vy jste zmínila 25-leté výročí vaší značky a také vlastně i to téma letoška toho pohledu trochu zpět a redesign těchto starších věcí. Dozvěděl jsem se někde, jsem tady vytáhl z archivu také, že jste se částečně zabývala oblečením pro děti a takovou subznačkou Totoe. A mě by zajímalo, jakým způsobem tohleto se rozvinulo, jestli to ještě trvá.
1: Tak to je přesně, jak ty výzvy přicházejí v životě.
0: Taky odcházím.
1: Zcela přirozeně. Tak narodil se mi první syn Alfred a za 5 let se mi narodil Oliver. A spoluautorkou této módní značky nebo podznačky Totoe je moje celoživotní kamarádka Martina Černá, kterou tímto taky zdravím, grafický designer, s kterou jsem studovala na vysoké škole v ŠUP, UMPRUM Praha. A my jsme vlastně, ty druhorození synové se nám narodili takřka stejně. Mm-hmm. A tím, jak jsme vlastně furt pracovali a předávali si ty děti a vlastně se ty děti od malička spolu vyrůstaly, tak v jeden moment jsme se vlastně shodli na tom, že je hrozný jako nakupovat pro ty děti v těch modních řetězcích. Nelíbily se nám barvy, střihy a tak dále. Takže jsme si úplně přirozeně a jednoduše řekli, pojďme si navrhnout kolekci pro naše děti. Takže jsme začali, Martina je grafický designer, takže vymyslela logo, vymyslela potisky, přišla s obrázkem vlka, který se graficky tak jako rozpad na ouško, pacičku, hlavu. Já jsem začala dělat pro malý 2-3letý děti takový sáčka ze takového sportovního materiálu. Mě vlastně bavil takový ten eklektismus té dospělý módy a ty dětský, takže jsme vlastně, všechno to bylo jenom černo, šedo, bílý, bylo to velmi minimalistický barevně, ale byl tam silný teda vliv nebo rukopis té Martiny a toho grafického designu. A tak jsme to pak navlíkali na ty naše děti, dokonce si pamatuju mýho syna, na kterýho jsme navlíkli i holčičí šaty a on tam běhal chudák ve 2 letech v těch holčičích šatech a my jsme je fotili prostě v akci, vznikly z toho pak fotky, který fotila Bára Prášilová a vlastně jsme udělali i takový e-shop a prodávali jsme to asi 2 roky. Hrozně jsme to teda dotovali, protože to ekonomicky nebylo tak zdařilé, ale nám to vlastně vůbec nevadilo, protože nás to tak strašně bavilo a to, že to ty naše děti jako nosili, nám dělalo takovou radost, že prostě to skončilo zhruba za ty 2 roky. Protože,
0: zhruba ve 4 letech, kdy ty děti přišly na to, že chtějí nosit to samé, co ty ostatní děti.
1: Přesně tak.
0: A to jsou přesně všechny ty věci, které se vám nelíbily.
1: Těch mainstreamových obchodů, ano.
0: No, na to jsem se chtěl zeptat, jak na to ty děti začaly reagovat v momentu, kdy to začaly vnímat, že chodí oblečený trošku jinak než ostatní děti, protože přece jenom jako respektovat přání dětí je taky jeden z úkolů rodičů.
1: Já myslím, že to vydrželo. My jsme pak měli i pro starší nebo školkový jakoby děti, že to vydrželo do těch 6 let a pak přesně to vás jako semele, protože najednou a proč on má tohle a já, proč on má barvy a já furt mám jenom šedou a bílou. Takže prostě, ale já myslím, že to je absolutně v pořádku. Já si myslím, že ty děti mají si říct, co chtějí.
0: No, 100%.
1: Čem se cítí, takže naprosto respektuju jejich přání.
0: Zároveň mě napadá, jestli tam nevzniklo nošením vašich výrobků nějaké trauma u těch dětí.
1: Ne, jsou úplně v pořádku.
0: Jste si jistá, jo?
1: Jsem si naprosto jako jistá, ale je pravda, že potom chlapci, když už byli větší, tak my jsme dělali takovou limitovanou sérii HZ mikiny, takový jako barevný v podstatě a já jsem jim taky ty mikiny nechala udělat, tak se v nich vyfotili a pak říkali, víš, mami, nám tam vadí to logo, to HZ, my nechceme nosit HZ, my chceme nosit prostě Nike. Hmm. Tak jsem si říkala, tak teď už je asi doba to jako změnit.
0: No, identifikuju se prostě s jinou značkou, s jinou kulturou, s jinou partou, nedá se nic dělat. Pojďme si říct ještě jednu důležitou věc a sice vy jste zmínila, že občas jako překážka typu třeba neschody s nějakým klientem, klientkou vás může posílit, tak jakým způsobem vlastně tohleto se dá kloubit, když za váma přijde klientka, která si řekne, helejte se, já strašně chci něco od vás, ale když ty věc pak děláte na míru, tak vlastně popírá vlastně, řekněme třeba většinu principů, který se u vašich kolekcí objevují a na kterých to máte postavený. To znamená, že by vlastně měl možná chuť říct, helejte se, ale vy jste, já jako si vybrala asi špatnou jako značku.
1: Tam je asi důležitý nebo dobrý nastavit nějaký hranice. My samozřejmě děláme limitované série, které prodáváme, ale zároveň děláme i klientský servis, takže děláme věci na míru. Je to velmi populární, člověk si chce dopřát třeba večerní šaty nebo i celý i šatník, mám takový klienty. A samozřejmě je tam nějaká interakce, je tam ten klient musí vlastně participovat na tom, protože on to bude nosit. Ale Ladí se to v takových jako detailech, že klient si vybere vlastně fazonu, dejme tomu nějaký kabát, a pak vlastně při té individuální zkoušce řešíme třeba rukáv, trošku zúžíme, zkrátíme, límec malinko větší, ale určitě to není tak, že bych toho klienta pustila úplně do jako redesignu té věci. To pak postrádá smysl, takže si myslím, nebo mám to štěstí, že mám kultivovaný, inteligentní klienty, který mají svůj vkus, mají vytříbený šatník a právě proto přijdou za mnou, abych jim vlastně ten šatník pomohla postavit, nebo mají tu důvěru ke mně. A je jasný, že ty jejich připomínky jsou decentní a respektují ten design, pro který přišli.
0: V ideálním případě.
1: V ideálním případě.
0: Vy jste několikrát zmínila také, že máte už také svůj tým spolupracovníků a spolupracovnic, které s vámi dělají, tak kolik vás je vlastně v celé této, řekněme, značce a jakým způsobem se třeba do něj dá dostat, kdyby nás slyšela, já nevím, řekněme, nějaká studentka modních oborů, tak třeba by to pro ní mohla být zajímavá praxe.
1: Určitě studenti jsou vítaní. Děláme docela často, že u nás stážujou studenti, od Libiny Rochový k nám chodili absolventi nebo školou ještě povinný. Náš tým je aktuálně stabilní, 7 členů nás je. Pak jsou tam ještě určitě externí spolupracovníci, což jsou grafický designéři, PR poradce, fotografové a tak dále. A ten 7členný tým je, proto já říkám, že ty kolekce nejsou moje kolekce, ale je to týmová práce, protože když malujete obraz, tak jste solitérní člověk, ale když děláte oblečení, tak v podstatě je to týmová práce. Já si nesmírně vážím řemesla a sama samozřejmě občas musím sednout k šicímu stroji a ušít si nějaký vzorník, ale spíš je to kuriózní už dneska, protože více pohybuju, potkávám se s lidma, mám schůzky, spíš jako se věnuju chodu té značky a okrajově taky, nebo ne okrajově, prostě té kreativě, to je pro mě ten nejkrásnější okamžik, kdy můžu jenom sedět a kreslit třeba 3 dny v kuse, ale už to není tak častý jako dřív. A je strašně důležitý, jak ten tým je poskládaný. A myslím si, že nejenom, co ty lidi umějí, ale i jaký mají charakter a jak to celý se napasuje. A to je pro mě nesmírně důležitá věc.
0: Máte tam dobráky od kosti?
1: No, spíš jsme jako přátelé a to je úžasný, že vlastně protože chodíte do práce, kde trávíte mnohem víc času než třeba se svojí rodinou, proto je hrozně důležitý, jaká tam je ta atmosféra a nálada. A já mám 2 švadlenky konstantně, již 15 let určitě, Jitka a Šárka, je zdravím a já si nesmírně vážím jejich pracovitosti, loajálnosti a to, že se mnou vlastně za ty léta furt jako někam vyvíjejí a posouvají a záleží jim na tom vlastně, jak ta značka jako funguje a jak ta práce, jestli je dobře odvedená, takže je to vždycky o tom řemesle. Pokud prostě děláte oblečení, tak jste závislej na těch lidech, který tam máte v tom týmu. Pak tam mám slečnu, která je pro mě strašně důležitá, která hlídá slečna Hanka, která mi hlídá vlastně všechny ty finanční jakoby věci a kontroluje a komunikuje a vlastně je to i takový showroomový manažer, tak bez tý bych se vůbec neobešla. A vlastně čím víc můžete delegovat tu práci na ty lidi, který vlastně máte prověřený a kterým důvěřujete, tak o to víc máte potom toho času pro tu vlastní kreativu. A to je ten vlastně ten obor nebo ta vaše práce. Takže ten tým je velmi zásadní.
0: Zdravíme ho, teď už nám výjíždí postupně pod nás následující skladba, opět tedy Maxe Richtera, v tomto případě už November, to znamená, že se dostáváme k podzimní sezóně. My se musíme rozloučit s hostem dnešní vizitky, modní návrhářkou Hanou Zárubovou. Moc děkuji za vaši návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a užijeme si ale ještě předtím, než přijde November, jaro a léto a samozřejmě držím palce, ať se ve všem dobře daří.
1: Děkuju moc, také ať se daří.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Rafinovaným minimalismem je charakteristická tvorba oděvní designérky Hany Zárubové. A z minimalismu do značné míry vychází i hudba německého skladatele Maxe Richtera. Jak jsme slyšeli z jeho skladeb, které v pořadu zazněly. V samém závěru to byl aspoň krátký úryvek z Richterovy kompozice November. Živě jsme vizitku Hany Zárubové vysílali letos 9. dubna. A co pro vás máme dál? Za chvíli jazzový podvečer s Beatou Hlavenkovou, vybrala pro dnešek Martinem Brunerem z hudebněné básně Jana Zábrany. V 18.30 znovu otevřeme knihu Petra Chudožilova Lahvová pošta a Sedmé nebe bude věnované třem méně známým skladbám Ludwiga van Beethovena. Mimo jiné jeho Wellingtonovu Vítězství, které mělo ve své době nesmírný úspěch a vydělalo skladateli spoustu peněz, ale dnes budí spíš rozpaky a hrává se minimálně. Víc o Wellingtonovu Vítězství, samozřejmě i ukázku z díla a ještě o dalších dvou jakýchsi outsiderech mezi Beethovenovými skladbami uslyšíte od Vladimíra France mezi dnešní 19. a 20. A teď už se pomalu blíží 18. a s ní začátek jazzového podvečera.
1: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Jazzový podvečer.
3: Krásný jazzový podvečer, milí posluchači stanice Vltava Českého rozhlasu, vám přeje opět Beata Hlavenková. Svět hučel, báseň Jana Zábrany, zhudebnil skladatel a pianista Martin Brunner.

Zhudebněné básně, téma, které mi je blízké a kterému se věnuji i ve své vlastní tvorbě. Martina Brunera poučenému posluchači asi nemusím představovat, jelikož se jedná o umělce, který se etabloval již před delší dobou, je vyhledávaným hráčem a skladatelem, který si našel vlastní hudební jazyk a též našel zalíbení v básních. Album Zábrana je věnováno tomuto básníkovi, prozaistovi, esejistovi a překladateli. Poslechněme si zhudebněnou báseň s názvem Holuby.

Hlas Markéty Foukalové je s hudebním světem Martina Brunnera propojen na albu již podruhé. První album s názvem Svou chvíli, kde Brunner zhudebňoval básně Věry Koubové, je záznamem živého koncertu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Brunnerem Foukalovou a Vítem Křišťanem. A teď zazní píseň Na malou chvíli z básní Jana Zábrany z alba Zábrana.

Básník a překladatel Jan Zábrana v 50. letech přišel na 10 let postupně o oba rodiče, které tehdejší režim uvěznil po vykonstruovaných procesech. Další píseň nese název Mamince.

Na albu Zábrana Martina Brunera, vycházejícího u labelu Animal Music, mají též svůj umělecký prostor další dva skvělí hudebníci, klavírista a skladatel Vít Křišťan a můj oblíbený kytarista Tomáš Fuchs.

lásku, o pokleku. Žám za ty nikdy nebyl.

Dnešní jazzový podvečer jsem věnovala albu Zábrana a zhudebněné poezii. Přeji vám ničím nerušený ponor do básně a hudby, svobodný a bezpečný svět, na který má aspoň každý nějaký vliv. Jan Zábrana. Někdo lhal a někdo měl pravdu. A nikdo nevěděl o mně ani sazeč v poslední tiskárně. Nevěděl jsem, proč mluvit, ale také ne, proč mlčet.

0: Nedělní jazzový podvečer na stanici Vltava byl tentokrát s Beatou Hlavenkovou, pianistkou, která má ale velmi blízko také ke zhudebňování textů a ke zpěvu. A tak tentokrát sáhla po albu básní Jana Zábrany, zhudebněných Martinem Brunerem a naspívaných Markétou Foukalovou. Jako poslední jsme slyšeli píseň s názvem Černá ranní vzpomínka. Podobně jako básník Jan Zábrana patřil také spisovatel Petr Chudožilov mezi ty, kteří i za cenu velké nepřízně ze strany komunistického režimu odmítali stavět se k tomuto režimu loajálně. A Chudožilov vzpomíná na ty časy před svou vynucenou emigrací do Švýcarska v autobiografické knize Lahvová pošta. A my za moment po druhé otevřeme.
1: Četba na pokračování.
0: Je to ale vzpomínání mnohdy humorné, samozřejmě plné ironie a sarkazmu. Připomeňme si, že v závěru včerejší úvodní epizody jsme se ocitli spolu s autorem oblečeným víceméně jen od pasu nahoru před dveřmi sousedky řečené velryba vzhledem k její fyziognomii a hned uslyšíme, jestli se podařilo vyřešit nějak přijatelně onu prekérní situaci nastalou v důsledku nenadálého zabouchnutí vlastních bytových dveří. Účinkuje opět vynikající Michal Pavlata, četba je z roku 2009. A jen ještě upozornění, objeví se tu a tam vulgarismus nebo explicitnější popis, jeden takový hned v zápětí, tak abyste případně nebyli překvapeni.

0: Na moje zazvonění reagovala erotická revolucionářka neobvykle rychle. Nebylo těžké uhádnout, že ještě nespala. Krátká noční košilka, potištěná motýly, sajícími nektar z růžových rajských květů velikosti talíře, jenom velmi nedostatečně zakrývala neuvěřitelně chlupatej klín. Zahrádka, v který skrývá se medvěd. Tyčila se v otevřených dveřích a usmívala se povzbudivě. Co se garderoby týče, byli jsme na tom oba dva úplně stejně. Zbavil jsem se studu a křeči, nabil ztraceného sebevědomí a věcně vylíčil, co se stalo. Půjčila by mi laskavě nějaké nářadí nebo aspoň kalhoty. Za řeči zrak mi mimoděk neustále sklouzával k tomu huňatýmu medvědímu uchu mezi jejíma nohama. Velryba ctila soudržnost nahejch. Kalhoty mě budeš ty potřebovat teď, usmála se a jako chobotnice vtáhla mě do garsoniery prostoupené pachem vařeného hovězího masa. Na nic se nevyptávala, nejdřív mě strčila pod sprchu a potom se mnou praštila do manželský postele vonící sušenou mateří douškou. Pod lampou na nočním stolku ležela rozevřená knížka Učebnice francouzštiny pro pokročilé. Předstíral jsem, že usínám, ale velryba zasmála se drsně a převrátila si mě tváří k sobě jako stuhlýho brouka. Ráno připravila bohatou a mastnou snídani na vidličku.
1: No vězmi ty ještě rybičku, přistrčila mi konzervu s uzenými šproty.
0: Zatímco jsem dojídal, s někým telefonovala. Rusky.
1: Sachodinku, on je tady, oznámila spokojeně.
0: Rusky hovořící muž s lehce asijskými rysy odemkl si vlastním klíčem. Dlouze a pozorně si mě prohlédl, uložil moji podobu i historku se zabouchnutejma dveřma do paměti, pokýval hlavou a vstoupil do mého bytu bez poškození zámku za necelé 2 minuty. Máš štěstí, že se za tebe Lucia přimluvila, řekl velmi dobrou češtinou.
1: Kdo je Lucia?
0: Zeptal jsem se hlupácky. Zasmáli se, Rus vypil kalíšek vodky, spolkl šprota a vypařil se. Velryba už zase žhavila telefon. Rusky někomu naléhavě vysvětlila, že z osobních důvodů nemůže dnes přijít do práce.
1: Alois, vrátí se až zavtra,
0: řekla významně, když položila telefonní sluchátko. Manželská postel v oblaku vůně mateří doušky, vodka, kyselé okurky, láhev sovětského sektu z Krymu, šproty, drsný pomazlení, krátký zdřímnutí, potom znovu totéž, ještě několikrát. Pomaličku začalo se smrákat, výtah hůčel v neustálém provozu, lidé vraceli se z práce, dům ožíval obvyklými zvuky městské džungle. Teď stojí u okna a vypráví, co se děje venku. U samoobsluhy šukají 2 psy, třetí by se rád přidal, ale je uvázaný na krátký šňůře. Od hrdlořez pomalu drápe se do kopce obrovské nákladní auto naložené paneláky. Řidič zařadil příliš nízkou rychlost, týraný motor vyje úplně stejně jako volci v Tajzi. Chvílemi bylo mi zatěžko uvěřit jejím zprávám. Teď vidím velblouda táhnoucího 2-kolový vozejček se 2 buddhistickýma mnichama v oranžových řízách. To je blbost. Blbost? Tak se pojď podívat, ale duchovníma očima. Tichou podvečerní chvilku přehlušilo brutálně dlouhé a hlučné uprdnutí, kde si ve vzdálené vaně. Zámbilo mě to, jako kdybych já sám byl původcem. Velryba postřehla moje rozpaky a schovývavě se usmála. To je příroda, řekla. Prdy jsou bahní plyn. Dobře hořej, modrým plamenem. Ty jsi to někdy zkoušela. A ty mě? Žasla velryba. Ty ještě nikdy nezapálil prd svůj? Vnořili jsme se spolu do hlubin vany. Z horké vody počala vystupovat pára, se stropu spustil se jemný déšť milimetrových zrzavých mravenců. Faraoni, přebývající v dutých panelech, zdáli se býti zasaženi velrybiným osobním kouzlem.
1: Otřela si mokré prsty do vlasů, přitáhla si z parapetu krabičku zápalek a škrtla. Ty musíš držet hořící sirku takhle nad hladinu. Svička nebyla by taky špatná. Pak povědě si to. No, skoro vždycky.
0: Byla na svůj pyrotechnický výkon soustředěna jako profesor předvádějící studentům vědecký pokus.
1: Tuže vás možno chytit prd do sklenice zavařovací se širokým hrdlem. Nastřádáš si jich tam několik, 5, 6, znáš? I potom otočí sklenici tu nad hořící sirkou.
0: Neočekávaně zesmutněla. Bylo znát, že teď myslí na něco úplně jiného.
1: Ale ty musíš udělat to včas. Všechno nada udělat včas, ponímáš? Včas vypadnout z téhle hezké země. Dřív, než vpadnu do ní sovětské.
0: Proč by to dělali, řekl jsem. Rusové mají všechno dávno v ruce spolehlivě.
1: Ty budeš divit. Pronesla onu legendární větu, připisovanou mnoha ruským emigrantům. Pak se rozplakala.
0: Utřel jsem jí nejdřív modrý oko a potom to černý. Dívala se na mě vážně, s důvěrou. Na okamžik jsem k ní pocítil něco jako téměř sněhu. Prd vzplál. Modrý plamének zatřepetal se křehce a váhavě nad hladinou posetou mrtvými faraony. Teď už to nebyla laciná vana v panelákový koupelně, ale lesní jezírko s rusalkou a bludičkami. Překvapila mě subtilnost jevu, spíše bych se byl nadál, že jí budou od prdele divoce šlehat 2metrový plameny. Teď ty, řekla dychtivě. Nesměle vypustil jsem tichý prd, pak ještě jeden, trochu hlučnější, ale stejně se to nepovedlo. Tak dělej něco, řekl nespokojeně. Zapal to ty, navrhl jsem. Tobě to jde líp, máš v tom už cvik. Strašně se začervenala.
1: Cizí prdy nezapaluju já, jenom svý.
0: Proč bys nemohla zapálit můj prd?
1: Poněvadž stydím se.
0: Já. Teď spí. Růžek polštáře zastrčila si do úst, občas zavrní ze sna něco rusky. Zkusil jsem nenápadně vyklouznout z mateří rouškový postele, ale velryba, aniž by otevřela oči, stáhla si mě zpátky.
1: Vy zůstaň ještě, chlupačku můj. Zavtra Alois přijde.
0: Ramena otřásala se jí náhlým, nehlučným pláčem. Naučila se chodit ke mně jako domů. Dovedla si můj byt otevřít bez klíče a nikdy neprozradila, jak to dělá. Několikrát jsem se probudil uprostřed noci ve své posteli pod tíhou jejího pohledu. Stála nade mnou v celé své mohutnosti a pohlížela na mě s jakousi podivnou lítostí a soucitem. Když jsem na ní chtěl promluvit, prosebně přiložila ukazováček k kertům na znamení, abych mlčel. Přestože moje známost s velrybou odehrávala se v dokonalém skrytu bez účasti veřejnosti, propůjčovala mi něco společensky povznášejícího, osvobozujícího, skoro křídla. Jednou jsem se ve výtahu neopanoval a výsměšně jsem se zašklebil na inženýra Moulise. Drze, zblízka, rovnou do ksichtu.
1: Ty jdi do prdele, řekl inženýr Moulis. Ty myslíš, že jsem blbej? Vím všechno. Něco ti řeknu, soudruhu. Dej vodní ruce pryč a hodně rychle.
0: Nechápu, o čem mluvíte, pane Moulis.
1: Tak ty teda nevíš, kdo je její fotr, podivil se inženýr Moulis. Ty nevíš, že zasedá v politbyru komunistické strany Sovětského svazu, že každý den, kdyby chtěl, může mluvit se soudruhem Brežněvem?
0: Velryba zvedla kotvy bez zahoukání lodní sirény na rozloučenou.
1: Ta kráva zdrhla do Paříže, bědoval Alois dole u dopisních schránek.
0: Tvář mokrou potem strachu strčil mi do ruky pohlednici s Eiffelovkou. Seš neboštík před politickou kremací.
1: Fakt, co tam bude dělat? Ona se schválně naučila francouzsky, žaloval Alois.
0: Mrtvolný pot padlil se mu teď i v těch hnusně řídkých vlasech. Pohlednici z Paříže držel štítivě ve špičkách prstů, jako kdyby to byla chcíplá ryba.
1: Ona chce učit ruskou literaturu, kráva. Ona si furt četla toho zasranýho Dostojevského. Kráva. Víš co? Ona, kráva, psala básničky.
0: Text na pohlednici byl francouzský, pouze podpis byl jaksi výsměšně vyveden čajovými písmenky azbuky. Lucia.
2: Všechno je v prdeli, kamaráde, zakončil Alois rezignovaně. Však jsem si to mohl myslet od začátku.
0: Tak proč jste si ji bral? Neodpustil jsem si otázku.
2: Snad si nemyslíš, že z lásky, řekl Alois pohrdavě. Co pak věříš, že takovou krávu může mít někdo rád?
0: Někdy, vlastně trošičku, jako kdyby docela jo. Projelo mi hlavou. O Vánocích 1968 dostal jsem také já poštu z Paříže. V balíčku bylo pyžamo z jemného saténu, střízlivě šedé, s elegantními tmavorudými proužky. Z pyžama vznešeně vystupovala decentní vůně pánského parfému. K zásilce nebyla připojena žádná zpráva, uvedena nebyla ani adresa odesílatele, žádný podpis, nic. V krušovické hospodě na Starém městě pražském, tak řečené Zelené, jež dříve jmenovala se Navršku a již opilci bůh ví proč nazývají Uháchů, je od nepaměti stálým hostem 95-letý stařiček s obrovskýma sloníma ušima a hlavou obrostlou jemnými dětskými vlásky jako svatozáří. Orákulum. I na ty nejsložitější otázky historicko-společenského charakteru poskytuje absolutní odpovědi. Okamžitě. Kromě neutuchající moudrosti sužují jej spastické pohyby vlastního jazyka, neustále unikajícího z dutiny ústní, počínajícího si samostatně jako živý tvor. Stařeček obdařen je schopností pohlížet do budoucna. Správněji řečeno, dokáže vidět celé tělo času. Řezník, vyučený ještě za starodávného Rakouska-Uherska, mnohaletou četbou nabyl encyklopedicky rozsáhlých vědomostí z českých dějin v regionálním kontextu. S ohledem na minulost a současnost modeluje pravděpodobnou budoucnost střední Evropy. Jde mu to od ruky s řemeslnickou zručností a švihem, jako kdyby boural hovězí půlku. Bude válka?
2: Bude.
0: Proč?
2: Protože bejvá,
0: usměje se stařec. Poteče mnoho krve?
2: Nepoteče.
0: Přetrvá bělohorská tradice. Očekává se éra trapností.
2: Již 70 let vysílám do kosmu pozitivní energii, aby to nebylo v životě mým a v životě jiných lidí ještě horší, vypráví stařeček vysíleně. Mírnil jsem hrůzy pouhou silou vůle, ale už to dlouho nevydržím, cítím, že slábnu.
0: Levou rukou, přilehlou k srdci, učinil složitě neurčitý pohyb. Původně zamýšlel odklepnout popel z cigarety do nejbližšího popelníku, posléze však rozhodl se pro jiný poněkud vzdálenější. Z této chvilkové nerozhodnosti nakonec povstal jakýsi náznak kříže, stvrzujícího nadcházející neblahé osudy české kotliny. Mladší opilci vyprávějí stařečkovi do slonských uší legendu o Alexandru Dubčekovi, novém generálním tajemníku komunistické strany Československa. Tento tajemník vzbuzuje stále vzrůstající všeobecnou ochotu žít. Vůbec bejt. Začínají se o něj zajímat i ti nejzavilejší nestraníci. Zaujal hned v únoru 1968 na manifestaci, jako vždy pompézně inscenované na Staroměstském náměstí. Místo rituálního zachrochtání vážené soudružky a soudruzy vzkřikli jaře z tribuny do mikrofonu nazdar Pražáci. Všecko pravda, byl jsem tam taky strápen žárlivostí, neboť v publiku zahlíd jsem na chlapce ostříhanou smutnou černovlásku s těma ostrýma rysama.
2: radosti zechtala se nahlas jako splašený poštovní kůň a ukazovala tajemníkovi ty svý nádherně souměrný sněhobílý zuby. Dubček objevil se na titulní straně oblíbeného mládežnického týdeníku jen tak v plavkách, na veřejném koupališti skočil z věže do vody mezi normální lidi. Jo, na to dám razítko, přizvukuje obsluhující číšník. On snad i umí plavat. Od stranického funkcionáře by se to neočekávalo.
0: Dubčekův předchůdce Antonín Novotný, blahé paměti prezident republiky ve vedlejším pracovním poměru, byl znám jako suchoprdná tlama s vlasy ulíznutými do frajerské vlnky, fotogenickej jak Lolo Brigida. Dubčekova vyobrazení v novinách naopak nejsou kosmeticky upravena. Ku příkladu, ve spodní části obličeje patrný je kožní výrůstek, bradavička, na národ působící lidsky a přesvědčivě. Novotný proslul geniálními výlety do oblasti užité logiky. Někteří nespokojenci si stěžují, že v našich obchodech nedostává se vepřového masa v dostatečné míře. Je to tím, soudružky a soudruzi, že ho jíme mnohem více než dříve. Kdybychom byli v konzumování vepřového zdrženlivější, bylo by ho o to více k dostání v obchodech. Vyprovokoval tím lidovej vtip. Proč je málo vepřovýho? Příliš rychle spějeme ke komunismu. Prasata nám nestačí, poněvadž mají moc krátký nohy. Hovor opilců stišil se uctivě. Všichni vyčkávavě pohlížejí ke stolu, kde vévodí orákulum. Tak co? Má Dubček šanci? Nebo nemá? Orákulum nespokojeně vsrkne jazyk do svraštělých úst. Nemá. Dubček je zimní král. Jazyk opětovně vyplul do prostoru, doprovázen expozé o kurfistu Falckém, Fridrichu V., králi českém, zvaném též Wittelsbach, jenž neměl ani moci, ani zkušenosti, natož pak čilosti a odvahy potřebné ke králování. Napětí v nálevně houstne. Víče pak přestal točit pivo, opilci povstávají a natahují uši. Dokonce i číšníci ustali v připisování čárek na účtenky nepozorných hostů. Srk, srk, nepřežil zimu. Něco jako motýl. Bohužel. Srk, srk. Milý, mladý, laskavý, jeho statečnost však nebyla trvalé povahy, neznaje ani lidi, ani věcí v Čechách. Fridrich vrhal se do dobrodružství s neopatrnou chladnokrevností hráče, který hraje jen o jmění cizí. Srk, srk. Dubček je u háchů odepsaný. Taxíkem na letiště v Ruzini. Tato nová hala letištní je v okno otevřený na západ. Konečně. Libuje si taxikář. Při placení slavnostně prozradil, že za druhé světové války sloužil u britského letectva, až doposud se s tím musel tajit. Ve světle tohoto faktu neodvažuji se žádat, aby mi vrátil zpátky na stovku. V hale mnoho skla, trochu chromu, reálně socialisticky elegantně voháknutí zaměstnanci důležitě chvátají za svými služebními cíly. Bar. V provozu již nyní, za bílého dne. Luxusní štětky nijak netající se svým řemeslem. Podléhám géniu loci a objednávám si dvojitou velkou whisky. Účet rychle zbavil mě potěšení z nakouknutí na západ. Barmanka drze zechtá se mé kyselé tváři. Hodina letu starožitným dvoumotorovým Iljušinem na severní Moravu, taxíkem do Českého Těšína. Ani tentokrát řidič nemá se k navrácení drobnejch. Ptám se, zda také on za války sloužil u RAF. Mladý pane, velel jsem torpédoborci britského královského loďstva. K letectvu nevzali mě pro špatný zrak, přiznává řidič skromně. Potom hodně dlouho pěšky. Hromada hnoje, zamyšlený nádražní slepice s hlavou filozoficky vychýlenou na stranu, kde si blízko chrochtá prase. Z miniaturního železničářského domečku vychází muž, Eisenboňák. Slyšíte to taky? zeptal se, když uvařil čaj. Včely, navrhnu po chvilce soustředěný. Bzučí včely. Železničář útrpně povzdechne, vyptává se, jakou jsem měl cestu. Vyprávím mu o nové letištní hale, o spontánní veřejné sbírce peněz na ulicích pro poklad republiky, o vysoké účasti taxikářů na bojištích druhé světové války, o usměvavém Dubčekovi. Přívětivě pokyvuje hlavou, když slyší o socialismu, jaký tady ještě nikdy nebyl, socialismu s lidskou tváří. Pane redaktore, řekne nářečím, trochu ještě česky, trochu už polsky. Tamhle za řekou na druhém břehu je Polsko. Poslouchejte ještě chviličku. To nebzučí včely. Přesunují se tam tanky. Mnoho tanků. Tázavě vstyčil stařecky seschlý ukazovák. Co pan redaktor udělá, až ruské tanky po támhletom mostě přejedou na naši stranu? Pokrčil jsem rameny. Vlastně nevím. Škoda, paní redaktoře, řekl železničář. Byl jste mi sympatický. Rád jsem četl vaše reportáže. Proto jsem vás taky pozval. Víte co? Když nevíte, co uděláte, nepište do novin. Do redakce literárního salonu zavítal mistr slova. Snad jedinej současný český spisovatel, který se bez problémů a cizí pomoci přenese přes laťku tištitelnosti a nenatrhne si přitom prdel. Dovede vymyslet perfektní fabuly. Je kultivovaný, ale tak akorát s mírou. Umí dialogy. Jeho knížky mě přesto neberou, šustěj papírem. S přívětivou schovivostí obra ducha vyměňuje si dojmy a novinky s obyčejnýma příslušníkama posádky v lajkový literární lodi. Zpráva o návštěvě Eisenboňáka mistra pobavila, avšak lehce ironický úsměv ohleduplně přikryl dlaní. Ruské tanky, ale kolego Semtele, no tak. Jako kdyby se k něčemu schylovalo, říkám zahanbeně, denně se vynořují téměř nepostřehnutelné jednotlivosti, jež tu dříve nebyly. Ano, spínají se do neustávající a stále naléhavější melodie. Vzbuzuješ ve mně vošklivou potřebu říkat květnatý blbosti, který si nemyslím. Mistr slova je považován za hudebně vzdělaného člověka. Jeho díla jsou s řemeslnickou zručností vytapetována muzikologickými ornamenty. Melodie, řekl živě. Dokázal byste popsat instrumentaci? Táhlý, tesklivý zvuk trubky doprovázený vzdáleným duněním zvonu. Jako literární obraz se to jistě dobře poslouchá, přikývl mistr slova pochválně a vypustil nový

schlíple vyprávím o ruském vojenském táboře u Mojšovy Lůčky. Mistr slova zabystřil. Co kdybychom si takhle na to Slovensko spolu zajeli ještě jednou? Samozřejmě se můžeme vypravit jeho autem, nebo třeba i letadlem. Vzal by sebou dva francouzské soudruhy. Proč? Soudruzi by přece měli slyšet, jak ti Rusové zpívají. Jak se s nimi pokouším komunikovat. Měli by vidět, jak mě ten slovenský podplukovník zase pošle pryč. Musí to přece být silný syrový zážitek. Možná by se něco mohlo nafilmovat skrytou kamerou. Nic mi nemůže zaručit, ale velmi pravděpodobně bych mohl počítat s nějakým honorářem. Ve valutách přirozeně. Francouzští soudruzi ještě nikdy něco takového nezažili. Napíši o tom do francouzských novin. Mistr slova odplul z redakce se vznešenou velbloudí důstojností. Dnes v Praze, zítra v Paříži, možná přece jen ještě na skůček do Moskvy, i když francouzština už dávno převážila ruštinu. A gruziňák byl ze sklenky vytlačen, Hennessy. Přátelství s pokrokovejma umělcema v cizině a trochu i doma. Intelektuální obec příjemně je vzrušena jeho eseji. Literární salon skoro každý týden vyprdne tlustej materiál z jeho pera. Nejčetnějším znakem jeho chytrých prognóz je skutečnost, že nikdy nevycházejí. Kdo by po zmasakrování studentů na strahovských kolejích předvídal, že na UVKSČ v lednu 1968 vypukne válka mastodontů? Kdo by, pohledněme do budoucnosti, očekával československé jaro, ruskou okupaci v srpnu, Husákův puč v dubnu 1969?

Od roku 1982, kdy byl donucen i s rodinou emigrovat, žije Petr Chudožilov ve Švýcarsku. Před listopadem 89 přispíval do Českého hlasu v Ameriky. Od 90. let spolupracuje s Českým rozhlasem. Jeho Lahvová pošta je ale původně tištěná vzpomínková kniha. Její rozhlasovou adaptaci připravila Jana Soprová a realizoval režisér Vladimír Gromov s hercem Michalem Pavlatou, a to v roce 2009. Z celkových 12 částí máme za sebou dvě. Třetí půjde do našeho éteru zase zítra v 18.30. A samozřejmě po odvysílání putuje každá část na 55 dnů do vltavského audioarchivu. Milí přátelé, i u největších hudebních skladatelů bychom našli díla, která mají v rámci jejich odkazu poněkud outsiderskou pozici. A výjimkou není ani samotný Beethoven, což je téma jako stvořené pro jednoho z našich pravidelně hostujících hudebních redaktorů.

Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešní sedmé nebe věnuji Ludvigu van Beethovenovi. Všechna díla, která dnes představím, budou pocházet z jeho středního takzvaného hrdinského období, kdy mezi léty 1802 až 1814 vznikají třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá a osmá symfonie, třetí, čtvrtý a pátý klavírní koncert, houslový koncert D-dur a Beethoven neustále přepracovává svou jedinou operu Fidelio. První ze skladeb, kterou dnes představím, celé toto tvůrčí období uzavírá a po ní se Beethoven, autor velkých symfonických konceptů, na 6 let odmlčuje. Tato skladba, ač byl skladatel na ni v době jejího vzniku velmi hrdý, je dílem příležitostným a dnes se jedná spíše o kuriozitu. Hovořím o Wellingtonově vítězství aneb bitvě u Vitorie opus 91. Rok 1813. Doba napoleonských bojových úspěchů se chýlí ke konci. 21. června tohoto roku se ve Španělsku u Vitorie střetla koaliční armáda Britů, Portugalců a Španělů, vedená v té době dosud markýzem Wellingtonem s Francouzy, kterým velel Napoleonův starší bratr Josef Bonaparte. Francouzi byli na hlavu poraženi. A touto bitvou de facto končí období takzvané Pyrenejské války. Ohlas v zemích protinapoleonské koalice byl značný. Beethovenův přítel, mechanik a vynálezce Johann Nepomuk Mälzel skladatele přesvědčil, aby napsal skladbu připomínající tuto bitvu. Skladba měla zaznít na panharmonikonu, tedy vlastně jakémsi orchestrionu, který Mälzel vymyslel a který by dokázal napodobit zvuk mnoha tehdejších vojenských hudebních nástrojů. Beethovenova koncepce však přesáhla možnosti Mälzelova stroje. Takže vytvořil skladbu pro 100 orchestrálních nástrojů, kde stran bicích, kromě tympánů, činelů, velkého bubnu a trianglu, se ještě objevují 2 malé bubny v partituře označené jako francouzské či anglické, 2 basové bubny v partituře jakožto kanóny a 4 ráčny, tedy vlastně typ řehtaček, které jsou pevně spojeny s kovovou rezonanční deskou a hraje se na ní tak, že se otáčí pomocí kliky. Dílo má 2 části, bitvu a symfonii vítězství. První část je programní, popisuje 2 nepřátelské armády, které se k sobě přibližňují. Nejdřív se objevují Britové, trubková fanfára a pochod Rule Britannia, tedy vládní Británie, opět fanfára, tentokrát ohlašující Francouze. Beethoven nemohl využít Marseillaise, neboť by se to ve Vídni kvalifikovalo jako velezrada. Použil tedy namísto ní francouzskou lidovou píseň Malbrook si vaté geo. Malbrook odchází do války a neví, kdy se vrátí. Posléze tato píseň dostala i anglický text a používá se jako gratulace. He is a jolly good fellow, he is a jolly good fellow. Když vojska zaujmou pozice, zatroubí se k útoku a vypukne vlastní bitva. Ke zvuku symfonického orchestru se druží zvuk kanónů a pušek. Iniciativu přebírají Britové, zní téma odvozené z jejich vstupní fanfáry. Závěrečná steč rozhodne výsledek bitvy. Francouzi jsou poraženi a prchají a ještě sem tam doznívají výstřely děl. A přichází druhá část skladby nazvaná Symfonie vítězství. Objeví se triumfální pochod v D-dur. Slovo symfonie zde musíme chápat spíše jako metaforu. Nicméně energie, která z tohoto oddílu proudí, ukazuje na Beethovenovo dílo, které Wellingtonovu vítězství bezprostředně předchází, totiž jeho 7. symfonii A-dur.
Triumfální pochod je v tónině D-dur a ve střední části v B-dur zní dvakrát citát anglické hymny God Save the King. Pak se triumfální pochod v D-dur beze zbytku opakuje. Závěrečný oddíl skladby je tvořen krátkou fugou, jejíž první téma je utvořeno z prvního šestitaktí anglické hymny, první část fugy. Pak následuje druhá část, kdy se k tématu z úvodního šestitaktí anglické hymny připojuje část vytvořená z druhého šestitaktí anglické hymny a vlastně probíhá malá dvojitá fuga. A pak se celá skladba uzavírá. Kompozice skladby trvala od srpna do začátku října roku 1813. Její premiéra proběhla v témže roce 8. prosince ve Vídni na charitativním koncertě, jehož výtěžek byl věnován vojákům raněným v bitvě u Hanau. Na tomtéž koncertě se rovněž uskutečnila premiéra skladatelovi 7. symfonie A-dur. Wellingtonovo vítězství bylo doslova Beethovenovým triumfem. Každý jej chtěl slyšet. To platí zejména o následných dvou letech, kdy se ve Vídni konal vídeňský kongres a Beethoven se díky této skladbě stal doslova popovou hvězdou. Tak toto je, vážení přátelé, Wellingtonovo vítězství aneb bitva u Vitorie. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

nyní trochu zpět v čase. Dne 22. prosince 1808 se konala akademie, na jejímž benefičním koncertu zazněly úryvky z Beethovenovy mše C-dur a premiéry jeho 5. symfonie C-moll, takzvané osudové, 4. klavírního koncertu a 6. symfonie F-dur pastorální. Vzhledem k tomu, že tato symfonie nekončí triumfálně, nýbrž jakýmsi tichým díkůvzdáním, se skladatel obával, že závěr koncertu nebude dostatek slavnostní. A rozhodl se pro tuto příležitost vytvořit brilantní finále, které by v jedné skladbě spojilo a zdůraznilo všechny hudební prvky, které na koncertě zazněly. Klavírní solo, smíšený sbor a orchestr. A tak vznikla fantazie pro klavír, sbor a orchestr, opus 80, kterou Beethoven složil v rekordně krátkém čase jednoho týdne bezprostředně před koncertem. Nedostatek času si vyžádal daň i na premiéře. Beethoven sice dal orchestru instrukce, leč jak byl ponořen do hudby, tak na ně zapomněl a skladba musela být přerušena, instrukce znovu dány a pak pokračovala do úspěšného konce. Je psána pro solový klavír, smíšený sbor a solisty, tedy dva soprány, jeden alt, dva tenory a bas a orchestr. Začíná virtuózním klavírním solem v pomalém tempu. Tento úvod skladatel na premiéře improvizoval, zapsal si jej až později. Připojuje se orchestr v pochodovém tempu. Střídá se s klavírními recitativními vsuvkami. A konečně nastoupí hlavní téma v C-dur. Jedná se vlastně o mírně upravenou verzi písně pro vyšší hlas a klavír z roku 1794. Co je však ve fantazii nové, je způsob stupňování tohoto motivu. Motiv a jeho uchopení je vlastně jakýmsi pratvarem ódy na radost 9. symfonie. Sám Beethoven to po jejím dokončení potvrzuje. Zhudebnění slov Schillerovy nesmrtelné písně na přátelství je provedeno stejným způsobem jako v mé klavírní fantazii se sborem, leč v mnohem větším měřítku. Je úžasné, jak skladatel dokázal tvarovat myšlenku bezmála 30 let, dokud nedošel k její definitivní podobě. Po expozici hlavního tématu následují variace. Solová flétna, dva hoboje, 3 klarinety s fagotem, smyčcový kvartet a konečně tuty celého orchestru. Podobně jako 9. symfonii. Nálada se mění a nastupuje 2. sada variací. Bouřlivá, pomalá, s klidnými klarinety, pak se objevuje volání lesních rohů s odpovědí klavíru. 3. pochodová variace hlavního tématu. Pak konečně nastupuje sbor. Hudba se stupňuje, podobně jako o 16 let později ve finále 9. symfonie. Zní sóla a nakonec celý sbor s tuty orchestrem. Všechny síly se spojují ve zrychlené kódě, která celou skladbu triumfálně uzavírá. Na nahrávce, kterou nyní uslyšíte, jsou použity dobové nástroje. I klavír, tedy fortepiano, je z roku 1812. Oproti dnešním klavírům se jedná o nástroj, který je nepoměrně menší. Jeho zvuk je slabší, leč oproti dnešku lépe proniká orchestrálním zvukem. Takže na fortepiano hraje Robert Levine, zpívá The Monteverdi Choir, Orchestre Revolutionnaire et Romantique řídí Sir John Eliot Gardiner.

posledním dílem, které bych vám dnes chtěl představit, je scénická hudba ke Goethově tragédii Egmont. Beethoven na něm pracoval mezi říjnem 1809 a červnem 1810. Tématem hudby je hrdinství šlechtice z 16. století Lamorála hraběte z Egmontu, který bojoval proti okupantům Nizozemí, tedy Španělům, kterým velel vévoda z Alby. Hudba vznikala během napoleonských válek, kdy první francouzské císařství rozšířilo svou moc po většině území jižní a západní Evropy. Napoleonovo rozhodnutí korunovat se císařem rozhořčilo republikána Beethovena, takže v hudbě Egmonta jasně vyjádřil své politické názory vyzdvihováním oběti muže odsouzeného k smrti za boj proti útlaku. Hudba k tragédii Egmont je tvořena 10 skladbami, předehrou a úvody ke 2., 3., 4. a 5. dějství, Egmontovým melodramatem O ty sladký spánku, tedy před jeho popravou, a 2 písněmi Egmontovi milé Klárky, její smrtí a závěrečnou apoteózou. První Klárčina píseň Buben vibruje, píšťaly znějí, můj milý vede dav, je v plné zbroji, je hudebně velmi zajímavá. Durmolové střídání budí dojem, jakoby píseň nesložil Beethoven v roce 1809, nýbrž o 75 let později Gustav Mahler v období, kdy skládal své písně potulného tovaryše a cyklus nazvaný Chlapcův kouzelný roh.

Je vidět, že skladatel nebral užitou hudbu na lehkou váhu. Naopak k ní přistupoval stejně vážně jako k symfoniím. Důkazem toho je především předehra, jedno z nejvýznamnějších skladatelových děl. Dílo je neseno vysokým napětím. Jeho výraz jakoby se vztahoval k napětí páté symfonie C-moll osudové. Je psáno v sonátové formě s pomalou introdukcí a nakonec o ním triumfálním vyznáním touhy po svobodě. V úvodu v tónině F-moll zní tragická vážnost a sám osud. Vlastní sonátovou část zahajuje sestupné hlavní téma, představuje boj, který je nutno podstoupit. Vedlejší téma je tečkované a představuje vzdor. Závěrečné téma nás vede k myšlence vítězství. Provedení sonátové formy pracuje s hlavním tématem, s nadějí i vzdorem. Repríza opět hlavní téma, na nějž navazuje rovnou závěrečné téma, následované tématem vedlejším, tentokrát v lesních rozích. Je to osud, jeho volání a pomalé zastavení. Za svobodu je nutno platit. A pak se rozvine závěrečná vize svobody. Já své téma v F-dur a vedlejší s rock'n'rollovými basy. A slavnostní závěr. Tato předehra se stala symbolem svobody. Navíc se nejedná o pouhý úvod. Je to, i když se tomu v době vzniku ještě tak neříkalo, plnohodnotná symfonická báseň a Beethoven zde otevřel bránu nastupujícímu romantismu do kořán.

To byl Beethovenův Egmont. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan. Vážení přátelé, a to je pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a těším se na opětovné setkání s vámi zase za měsíc v příštím 7. nebi. U mikrofonu byl Vladimír Franz. Naslyšenou.

0: No a zítřejší Sedmé nebe bude se Sárou Vondráškovou a příští nedělní s Monikou Načevou a jejím hostem, filmařem Václavem Marhoulem.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A zdravíme vás také z vltavského vysílacího pracoviště, ze zvukové režie Romana Kouřilová, z hlasatelny Zdeněk Rakušan a oba vám přejeme klidný večer a poslech. Záznamy dvou loňských koncertů, jednoho postpunkového, druhého indie rockového, pro vás máme připravené na nejbližších 120 minut a hned se dozvíte podrobnosti. Ve Futurissimu od 22 hodin si připomeneme, že o americkém komponujícím klavíristovi Frederiku Rževském hovoříme už 5 let v minulém čase. A poslechneme si výhradně v jeho vlastním podání poměrně rozmanitý výběr z jeho skladeb, včetně jeho osobité parafráze známého spirituálu Down by the Riverside. Vážná hudba z nejnovější etapy svého vývoje bude znít také v poslední půlhodině před půlnocí. Bude to mimo jiné smyčcový kvartet Miloše Štědroně. A samozřejmě ani dnes nezapomeneme pokračovat v četbě z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa, začátek četby s hvězdičkou.

0: bude jako obvykle ve 23 hodin. Tak ještě jednou dobrý večer a příjemný poslech. A vaším dalším průvodcem až do 22. bude Zdeněk Přidal.
1: Koncert bez hranic.
2: Milí posluchači, v dnešním vydání koncertu bez hranic si nejprve s kapelou Yard Act připomeneme letošní vydání hudebního festivalu stanice BBC Radio 6. V druhé části zavítáme do Berlína, kde ve studiu stanice Rundfunk Berlin Brandenburg zahrála německá indie legenda skupina Notwist. Britskou skupinu Yard Act založili v Leedsu v roce 2019 zpěvák James Smith a baskytarista Ryan Needham. Její čtyřčlennou sestavu záhy doplnili kytarista Sam Shipstone a bubeník Jay Russell. Ve svých indie rockových písních vycházejí z punkové tradice, ale neváhají je ošperkovat i trochu tanečnějšími elementy, třeba těmi typickými pro italské disco 70. let nebo 90-kový hip-hop. Jehož ozvěny jsou slyšet především ve slovních kadencích a frázování zpěváka Jamese Smise. Texty, které servíruje publiku, se často zabývají politikou a řeší s černým humorem i s tou dávkou cynismu témata jako kapitalismus, gentrifikace nebo problémy sociálních tříd. Yard Act úspěšně debutovali v lednu roku 2022 deskou s názvem The Overload. Dostali se do užšího výběru ankety BBC Sound of 2022 jako skupina, kterou stojí za to sledovat. Mezi nejlepší hudební objevy roku 2021 je zařadil třeba i americký časopis Paste. V roce 2024 vydali druhé album nazvané Where's My Utopia a dvouletý odstup mezi studiovými nahrávkami drží dodnes, když na červenec letošního roku oznámili vydání třetí desky s názvem You're Gonna Need a Little Music. Písničky ze jmenovaných titulů, včetně toho připravovaného, zazněly letos na sklonku března také na koncertě v manchesterském klubu Yes v rámci letošního ročníku akce s názvem BBC Six Radio Music Festival. Pro pořádek ještě doplňme, že sestavu kapely na tamním pódiu tradičně doplnil její pravidelný spolupracovník, hráč na klávesové nástroje a saxofon Christopher Duffin. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Johnson. Johnson New ones then. Good, because that's it for fun.

Nice one. Cheers. Yeah, that's good.

0: Disco Forever.
1: Tak takto opanovali britští Yard Act. Manchesterský klub Yes letos v březnu a sluší se upozornit, že už brzy si jejich živelná vystoupení na pódiu budou moci vychutnat i čeští fanoušci. Už za měsíc v rámci letošního ročníku festivalu Rock for People a v říjnu pak v pražském klubu Meat Factory. Kapela Notwist, která se z post-hardcoreové skupiny proměnila v jednu z nejvýznamnějších kapel na indie scéně, se během své desetiletí trvající kariéry neustále vyvíjela. Ačkoliv eponymní debutové album z roku 1990 bylo poctou americkým hardcoreovým a grungeovým kapelám, do kterých se jako děti jejich členové zamilovali, jejich rostoucí fascinace elektronickou hudbou se promítla do alb jako Shrink z roku 1998, které bylo ovlivněno trip-hopem nebo post-rockem. Notwist všechny tyto prvky spojili na průlomovém albu Neon Golden z roku 2002, které zdokonalilo jejich organickou směs upřímného písničkářství, živých i elektronických nástrojů a na dlouhá léta definovalo zvuk indie elektronické hudby. Ačkoliv kapele chvíli trvalo, než našla svůj charakteristický zvuk, i pak se nepřestávala stavět výzvám. Ať už spolupracovali s orchestrem na albu The Devil, You Plus Me z roku 2008, vzdali hold své celoživotní lásce k jazzu s plynulým improvizačním nádechem alba Vertigo Days z roku 2021, nebo bojovali syrovým indie popem proti problémům světa na letošní desce nazvané News from Planet Zombie, vždy zůstali věrní svým experimentálním kořenům. Zbývající čas vyčleněný pro dnešní koncert Bez hranic bude patřit jejich letošnímu březnovému vystoupení v berlínském studiu Německého rozhlasu, kde posluchačům nabídli průřez jejich dosavadní tvorbou. Pohodový poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Na stanici Vltava v rámci pravidelného koncertu Bez hranic nám dohrála německá indie kapela Notwist. Záznam byl z letošního března ze studia německé veřejnoprávní vysílací společnosti Rundfunk Berlin Brandenburg. Získali jsme ho v rámci mezinárodní rozhlasové výměny a pro dnešní vysílání ho vybral, připravil a úvodním slovem doplnil Zdeněk Přidal, což platilo i pro první část dnešního koncertu Bez hranic. V ní jsme poslouchali britskou postpunkovou formaci Yard Act z manchesterského klubu Yes. Příští neděli ve stejném čase se vrátíme k letošnímu ročníku pražského festivalu Spektakuláre a konkrétně k jeho závěrečnému koncertu. Jehož protagonistou bylo šestičlenné kanadské těleso Flor Laurentien v čele se skladatelem Mathieu Davidem Gagnonem. A kromě toho si záznamem z roku 1987 za týden připomeneme výjimečný britský ansámbl Penguin Cafe Orchestra. Vše v neděli 14. června opět v koncertu Bez hranic mezi 20. a 22. Ještě mi dovolte tuhle krátkou informaci. Včera odpoledne a večer v pražských Riegerových sadech slavil 100 let své existence Symfonický orchestr Českého rozhlasu a mezi účinkujícími obřího open air koncertu byly také třeba Clarinet Factory nebo multižánrový smyčcový Epoch Quartet. A na našem webu vltava.rozhlas.cz si můžete poslechnout záznamy těchto dvou skvělých včerejších vystoupení. A teď už je tu náš každonedělní magazín soudobé vážné hudby. A bude tentokrát taky tak trochu crossžánrový, byť jen v rámci odkazu jediné tvůrčí osobnosti, na kterou se dnes zaměříme. Futurissimo.
1: Vážené posluchačky, vážení posluchači, opět po měsíci vás z pořadu Futurissimo zdraví Viktor Pantuček z Brna. 21. června uplyne 5 let ode dne, kdy zemřel v italské Florenci americký skladatel a klavírista Frederick Rzewski. A právě jeho odkazu, jeho osobnosti, ale především jeho hudbě bych rád věnoval dnešní pořad Futurissimo. Frederick Rzewski se narodil v roce 1938 v Massachusetts do rodiny s polskými kořeny, což je patrné z jeho příjmení. Od 5 let hrál na klavír, studoval v letech 54 až 60 kompozici na Harvardově a Princetonské univerzitě a v roce 1960 se dostal na Fulbrightovo stipendium do Itálie, což pro něj mělo poměrně zásadní vliv.

vliv, protože se zde potkává s Luigim Dallapiccolou, kterého studuje, a rovněž s dalšími autory. Stráví zde nějaký čas a to jej dovede až k tomu, že v roce 1966 se stane spoluzakladatelem společně s Alvinem Karenem a Richardem Teitelbaumem souboru Muzika Elektronika Viva. Odkaz skladatele Frederika Rževského je poměrně rozsáhlý, co by klavírista se věnoval nejenom prezentování svého díla, ale i skladeb celé řady skladatelů 20. a 21. století. A ve své tvorbě se tak nějak, nebo přišlo mi zajímavé se jeho tvorbě věnovat nikoliv z pohledu toho, že bych popisoval jednotlivé skladby, ale pokusím se nastínit určité okolnosti, které snad můžou být z díla Rževského aktuální a které můžou být zajímavé i pro vás posluchače. Hudba, obzvláště takzvaná klasická či nová, zkrátka ta soudoba, bývala velmi často v literárních dílech spojována s něčím elitářským, s nějakou artificialitou, s nějakým světem sama pro sebe. Vzpomeňme Gulliverovy cesty, ve kterých obyvatelé města nad městem bájné laputy, kteří terorizují lid pod sebou, taky jsou milovníky hudby a matematiky. Vzpomeňme koncert Měsíčňanů od Svatopluka Čecha, kteří vykonávají určité gymnastické výkony a pan Brouček v tom nezaslechne vůbec žádné podněty krásy či něčeho mu známého. Vzpomeňme samozřejmě i na Bondyho koncert začínající znělkou Raní ptáče bez lahváče v Invalidních sourozencích, ale i třeba svazové koncerty, takzvané škaredé středy, či nejrůznější přehrávky a týdny nové hudby a možná i řadu dalších koncertů. Připomeňme však především Josefa Knechta, který se stane velmistrem ve hře se skleněnými perlami v řádné a od světa odtržené Kastýlii, kterou však nakonec dobrovolně opustí, aby se vrátil k lidem, jak to známe z úžasného románu Hra se skleněnými perlami od Hermana Hesseho. Něco podobného nepochybně vedlo právě Rževského a jemu spřízněné skladatele na konci 60. let k založení jak muziky elektroniky Vivi, tak vlastně k opuštění nebo k přeformulování odkazu nové hudby a k určité tendenci návratu do reality. Můžeme to nazývat eklektismem, kdy přestává být hudba vážná a hudba jiná a hudba smutná nebo veselá, ale je jedna hudba. A je to ta hudba, kterou jak slyší normotvorné ocho, ale je to ta hudba, která se odehrává všude kolem nás. Může to být písnička, může to být zvuk, může to být spirituál, ale když si vzpomenu, jak Frederik Rževský vystoupil naposledy v Brně právě s muzikou elektronikou Vivou, tak Alvin Karen do programového letáku napsal, že i obložené chlebíčky se můžou stát něčím důležitým pro improvizaci, hudební tvorbu nebo pro kompozici. Celý pořad bude vycházet z klavírního odkazu Frederika Rževského a všechny ukázky, které zazní, budou z monumentálního 7CDčkového kompletu Rževský Praise, Rževský, jak jej vydalo vydavatelství Naxos. A první ukázkou, kterou si dnes poslechneme, bude skladba z cyklu Four North American Ballads, a to skladba spirituálu, který je známý i v našem prostředí, Down by the Riverside. Hezký poslech.

0: Právě doznívá rževského variace na spirituál Down by the Riverside, který je součástí cyklu Four North American Ballads, jak jej v 90. letech napsal Frederik Rževský a jak bylo vydáno na albu Rževský Praise Rževský vydavatelství Nonsuch. Prameny lidové hudby jsou velmi často ukotveny v nesvobodě. Stvořili lid připoutaný k panství, půdě, průmyslu, lid vězněný a verbovaný do armád. Touha lidu po osvobození byla nesčetněkrát zneužita demiurgy nebo demagogy a populisty, ale též vedla ke spontánním projevům revolt, revolucí, vzpour a následných sociálních progresí. Vedla k totalitě i demokracii. Snad až sociocentricky nekritický apel k osvobození lidu i jednotlivce je ideovým předpokladem velké části tvorby i života amerického klavíristy a skladatele Frederika Rževského, kterému věnujeme dnešní Futurissimo. Připomeňme jeho legendární kompozici Coming Together a Attica, které jsou věnovány dopisům sama Melvilla při vzpouře právě ve věznici, nebo napsané při vzpouře ve věznici Attica, či jeho kolegy Louise Kinga, na jehož dopise je potom postavená právě ta druhá část Attica. Připomeňme kompozici Price of Oil, která je věnována tragédiím na ropných plošinách a která je vyprávěna či prezentována z pozice bohaté majitelky ropného biznesu nebo biznesmenky, pro kterou ta ztráta nebo ta hrůza na plošině ropné je vlastně jenom otázkou ztráty ropy a ztráty peněz, a naopak druhá část nebo paralelně je vykládán příběh dělníka, který na ropné plošině pracuje a který prožívá tu hrůzu té katastrofy, která je často způsobena tím, že nejsou dodržována bezpečnostní pravidla, že jsou dělníci upláceni za to, aby se nebouřili a aby dělali i to, s čím kolikrát nesouhlasí. Vzpomeňme řadu skladeb, které mají protiválečný charakter. Vzpomeňme na válečné písně, které jsou klavírním cyklem z 10. let 21. století, ale vzpomeňme třeba i na píseň Stop the War z monumentálního klavírního cyklu The Road, která je označena jako míle 61. Ostatně právě jakési nomádství, které hledá nebo které nachází různé sociální nespravedlnosti na nejrůznějších místech, různé absurdity a nesmyslnosti tohoto světa, upozorňování na tuto nerovnost, upozorňování a sociální cítění je pro Rževského velmi typické a celá velmi obsáhlá monumentální kompozice The Road, která obsahuje vlastně 8 částí, z nich každá má 8 mil a každá z těch mil je inspirovaná nějakou písní, zážitkem, tak je vlastně výpovědí o Rževského chápání, vnímání a potřebě komentovat tento svět a tuto společnost. Poslechněme si společně míli 32, která je poslední mílí ze čtvrté části cyklu The Road. Ta čtvrtá část nese pod titul The Stops, tedy jakési zastávky. My se zaposloucháme tedy do 32. míle, která se možná odehrává někde na hranicích s Polskem, ale možná taky úplně někde jinde, která má pořád jakousi trýznivou aktuálnost. Hezký poslech.
1: Čepucha. Čepucha совершенная, делается на свете. Completely nonsensical things happen in the world. Иногда. Вовсе. Нет. Никакого правдоподобия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Sometimes there is no reason for them at all. А однако же, при всем том, хоть я, конечно, может допустить и то, и другое, и третье, может даже. And yet, in spite of everything, though, finally, you can suppose one thing, then a second, and a third, and maybe even...
2: Ну, да, и где жне бывает несообразности?
1: And after all, where are there no absurdities? All the same, when you think about it,
2: во всем этом
1: право
2: есть что-то.
1: In all of this, there really is something.
2: Кто что не говори, а подобные происшествия бывают на свете.
1: Whatever you may say, similar kinds of events do happen in the world.
2: Редко, но бывают.
1: Rarely, but they do happen.

Právě doznívá 32. míle z monumentálního cyklu The Road ze čtvrté části, která nese podtitul The Stops, zastávky, tak jak i na sedmidílném cyklu CDček vydalo vydavatelství Nonsuch s podtitulem Rževsky, Place Rževsky. V Janáčkově soupisu díla je jednak krásná, nedokončená, nebo spíš vlastně jenom plánovaná kompozice, nic moc k ní neexistuje, ale jmenuje se Život a je u ní napsáno nebo připsáno blíže nespecifikovaná skladba. Život, blíže nespecifikovaná skladba se mi velmi líbí a vždycky mě to velmi lákalo zkusit někomu nabídnout ke zhudobnění a zkusit se ptát, jestli život je blíže nespecifikovanou skladbou. Ještě jsem to neudělal, třeba to jednou udělám a bohužel už na to nebudu moc nikdy oslovit Rževského, ale Rževský má skladbu Život. Life napsali v roce 1992 a věnovali právě zesnulému Johnu Cageovi. Takže nyní si poslechněme Život Johna Cage od Frederika Rževského v podání Frederika Rževského. Hezký poslech.

právě doznívá kompozice Alive pro klavír, jak ji v roce 1992 složil a posléze nahrál Frederik Žeský. Skladba byla věnována nebo byla napsána u příležitosti úmrtí Johna Cage a jeho životu, dílu a odkazu byla rovněž věnována. Závěrečnou skladbou dnešního pořadu, a je to i z toho důvodu, že většina skladeb Rževského je dlouhých, rozsáhlých, většinou to bývají doopravdy desítky variací na jedno téma, ve kterých je ohledáván obsahový i hudební problém do všech možností a ze všech různých pohledů, tak poslední skladbou bude legendární kompozice z roku 1975, kterou bychom mohli, nebo jejíž název bychom mohli přeložit jako Sjednocení lidé nikdy nebudou poraženi. Možná je to lepší než onen Sjednocený lid, tak raději Sjednocení lidé. The United People Will Never Be Defeated, což je skladba, která je variací na chilskou protestní píseň, na takový protest song, který byl napsán Sergiou Ortegou na konci 60. let v Chile, kdy vlastně lid protestoval proti nastupující vládě Augusta Pinocheta a které tady to vlastně sjednocení toho lidu a vlastně možnost toho, že když lidé přestanou hrát jenom pro sebe a stojí si za nějakou dobrou věcí, tak se to vždycky nějakým způsobem podaří. Nebo je možnost, aby se to podařilo. My žijeme v době, kdy toto sjednocení je možná velmi důležité. Mluvím z veřejnoprávního média, mluvím v době, kdy personalizace už dospěla tak daleko, že i informace si vybíráme na míru, kdy vše, co potřebujeme najít, tak najdeme a konfirmace je tak velmi snadná, kdy je velmi jednoduché najít to, co potřebujeme a čemu chceme věřit, nikoliv to, co třeba musí být za každou cenu pravda. Vzniká spousta děl, spousta tvorby, která je pro každého a není pro všechny a je mnohdy postavená na určité nedůvěře vůči posluchači, vůči čtenáři, vůči jakémukoliv občanovi, kterému mnohdy není umožněno vybírat si, ale je mu právě nabídnuto něco na míru jenom pro něj. Tak snad tento sjednocený lid může být spíš apelem ani ne tak lidem blíž a s lidem výš, jak to máme zkušenost z velké části 20. století, to znamená jako sestoupit a pokusit se nějakým způsobem moralizovat a vychovávat, ale spíš jej chápejme jako apel ke společnému sdílení tohoto světa. V toleranci, demokracii, sounáležitosti a nějaké sociální spravedlnosti. Myslím, že Rževský by se nezlobil, kdybychom takto jeho monumentální cyklus interpretovali. Takže zaposlouchejme se do tématu a několika variací, celkově jich 36 plus dvě kadenci a ještě kadence a ještě koda. The People United Will Never Be Defeated, sjednocený lid nebude nikdy umlčen, pro klavír z roku 1975.

0: právě doznívá jedna z 36 variací monumentální kompozice pro klavír Frederika Raževského The People United Will Never Be Defeated, sjednocený lid nebude nikdy poražen nebo nikdy nebude poražen, jak vyšla v podání Frederika Raževského na monumentálním cyklu Frederik Raževský Plays, Raževský, vydavatelství Nonsuch. Loučí se s vámi Viktor Pantůček, přeji vám krásný červen a posléze krásné léto a krásné prázdniny a po prázdninách nebo po letních dovolených se na vás v září opět těším. Naschledanou. Z Brna se s vámi loučí Viktor Pantůček z pořadu Futurissimo. Hezký večer.
1: A nejbližší další Futurissimo pro vás budeme mít v neděli 14. června, tedy nedlouho před začátkem festivalu NODO, Dnu nové opery Ostrava. Bude to letos jejich 8. ročník. Během 5 dnů trvání festivalu zazní 7 operních premiér. No a pozveme vás na NODO právě v příštím Futurissimu, mimo jiné tím, že se ohlédneme za ročníky předcházejícími. A teď už se blížíme k četbě s hvězdičkou, čili k dalšímu nahlédnutí do světa očima fiktivního spisovatele jménem T.S. Garp.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
1: Sexuální násilí, atentáty, feminismus racionální i ten fanatický, transgenderová problematika, všudy přítomný strach. To vše v klasickém románu Dickensovského Tempa i objemu, v němž se prolíná soucit s černým humorem a nejdůležitější jsou mezilidské vztahy. Tak charakterizoval brněnský rozhlasový redaktor Ludvík Němec román Johna Irvinga Svět podle Garpa. Ale především je z pera citovaného Ludvíka Němce adaptace a s ní pochopitelně spojená nemalá redukce tohoto v češtině víc než 500-stránkového díla. A tak je třeba zmínit, že Němcová adaptace vychází z překladu pořízeného Radoslavem Nenadálem. No a Michal Bumbálek nám dnes bude číst po 11.

V prvních pěti letech manželství prožil T.S. Garp jen jedno skutečné životní drama. A to nemělo mnoho společného s ním samým. I když i to je sporné, jako vše v našich životech, a ve spisovatelově obzvlášť. To děvčátko Garp našel, když běhal v městském parku. Bylo mu asi 10 let, bylo nahé a utíkalo před ním po koňské dráze. Když si uvědomilo, že jí Garp dobíhá, svezlo se k zemi.

My a zakrylo si obličej. Pak si zakrylo klín a snažilo se skrýt i nevýrazné prsy. Byl chladný den pozdního podzimu a Garb spatřil na stehnech děvčátka krev a v obličeji vyděšené, vytřeštěné oči. Křičelo a ječelo na něho. Co se ti stalo? Zeptal se jí, i když to hned dobře věděl. Na to nepotřeboval ani myšlenku na příznivkyně Ellen Jamesové. Rozhlížel se kolem, ale nikde nikoho neviděl. Dívenka si přitiskla odřené nožky k hrudi a křičela. Já ti nic neudělám, tišil jí Garb. Já ti chci pomoct. Ale dítě se rozkřičelo ještě hlasitěji. Jistě, pane bože, pomyslel si Garb. Ten hrozný násilník jí asi říkal před chvilkou úplně totéž. Kam šel? Zeptal se jí Garb. Zůstala na něho tiše hledět, hlava se jí třásla a prstíčky nervózně poškubávaly napjatou kůží na pažích. Zeptal se jí aspoň, kde má šatičky. Nemohl jí dát nic jiného, čím by se mohla přikrýt, než své propocené tričko. Přetáhl si tričko přes hlavu, ale děvčátko pronikavě vykřiklo a zakrylo si tvářičku. I Garb se rozplakal. Děvčátko to natolik zmátlo, že se zachumlalo do Garpova trička a stočilo se u Garpových nohou. A právě v té chvíli se u nich objevila dvojice jízdních policistů na koních a spatřila domnělého násilníka se svou dětskou obětí. T.S. Garb později napsal, ale ne do policejního protokolu, že ti dva policisté byli pro dívenku snad ještě větším nebezpečím než násilník. Jeden policista od něho děvčátko oddělil tím, že navedl koně přímo mezi ně, přičemž kůň dívenku málem ušlapal. A druhý policista sekl Garpa pendrekem do klíční kosti. Garb měl pocit, jak napsal, že jedna půlka těla mu ochrnula. Přesto dokázal strhnout policistu z koně do mokrého listí. To já ne, ty hajzle, křičel Garb. Já ji tady našel, je to snad minuta. Policista na zemi vytáhl revolver. Druhý policista, sedící na vzpínajícím se koni, na děvčátko křičel. Je to on? Je to on? Dítě se zřejmě hrozně polekalo koní. Hledělo střídavě z koní na Garpa. Nejspíš ani přesně neví, co se vlastně stalo, pomyslel si Garb. Natož, aby vědělo, kdo to byl. Ale pak děvčátko prudce zavrtělo hlavou. Kam utekl? Zeptal se policista na koni. Ale děvčátko se pořád dívalo na Garpa. Tahalo se za bradičku a třelo si tvářičky. Snažilo se na něho mluvit ručkama. Jakoby jí chyběl jazyk, pomyslel si Garb, protože si opět vzpomněl na Ellen Jamesovou. Fousy, řekl policista v listí. Zvedl se a zastrčil si revolver do pouzdra. Říká nám, že měl fousy. Garb měl tehdy fousy také. Byl to někdo, kdo měl fousy, jako já? Zeptal se děvčátka a přejel si rukou po své temné bratce. Ale děvčátko zavrtělo hlavou a jen si přejelo prstem po rozbolavělém horním rtu. Knírek, vykřikl Garb a děvčátko přikývlo. Ukázalo zpátky směrem, kterým přišel Garb, ale Garb si vzpomněl, že u vchodu do parku nikoho neviděl. Policista na koni se nahrbil a odjížděl spadaným listím pryč. Druhý policista svého koně klidnil, ale nenasedl. Proboha, aspoň ji něčím přikrýte, přikázal mu Garb a rozběhl se za prvním policistou. Věděl, že z dola se dají vidět věci, které se zhora z koně vidět nejsou. Navíc se Garb namyšleně domníval, že vydrží běžet déle než kterýkoliv kůň a dokonce i rychleji. Policista s revolverem na něho volal, ať zůstane s ním a s holčičkou, ale Garpa by snad zastavil jen výstražný výstřel.

0: Policejního koně Garb ku podivu nepředběhl. Ale neuběhl po cestě ani půl míle a spatřil kousek od cesty schrbenou postavu muže, téměř skrytého mezi stromy. Garb na něho zařval. Byl to starší člověk s bílým knírkem, který se ohlédl přes rameno na Garpa s výrazem takového překvapení a hanby, že si Garb byl jist, že násilníka našel. Zběsile se vrhl mezi malé stromky za tím člověkem, který si právě zapínal kalhoty. Vypadal přesně jak přistižený při něčem, co neměl a nesměl dělat. Něco vyděšeně koktal, ale Garb už se na něho vrhl a strčil mu svou bratku až do obličeje. Očichával ho jako lovecký pes. A taky tak funěl a výhružně vrčel. Jestli seš to ty, grázle, já to z tebe ucejtím. Muž chtěl tomu polonahému šílenci utéct, ale Garb ho popadl za zápěstí a strčil si je pod nos. Přičichl znovu a muž vykřikl, jako by se bál, že ho Garb kousne.
1: Prosím vás, nechte mě, jenom jsem šel na záchod.
0: Neměl ani čas si zapnout poklopec. To Garpa hned upoutalo. Později napsal, sex je cítit na 100 honů. Je to pach tak silný a zřetelný, jako rozlité pivo. Teď ovšem nebyl čas na psaní, nýbrž na akci. A tak Garb tam pod stromy klekl na kolena, stáhl muži kalhoty a trenýrky až ke kotníkům a zůstal hledět na mužovo strachy z cvrklé přirození.
1: Pomoc!
0: Zaječil stařík, když ho Garb začal očichávat mezi nohama.
1: Pane bože, pomoc!
0: Ale to už Garb běžel zpátky ke koňské dráze. Rozmachoval se rukama ve vzduchu, až mu v naražené klíční kosti prudce pulzovalo. Byl si jistý, že sexuálního násilníka stejně najde a zneškodní. Proč jen mu v té chvíli místo znásilněné holčičky naskočila před očima uplakaná tvář jejich nedávné dívky na hlídání? Toho vyžlete, s níž se minulý týden vyspal a hned ji opustil. U vchodu do parku objížděl policista s klapotem kopyt po parkovišti. Nahlížel do zaparkovaných aut, kroužil kolem nízkého cihlového baráčku, kde byly veřejné záchodky.
2: Knírky nikde žádný, volal na Garpa.
0: Jestli se sem dostal před vámi, mohl už ujet, řekl mu Garb.
2: Tak se běžte podívat na ty záchody,
0: vyzval ho policista, který se zřejmě bál slézt z koně. Ještě než Garb vešel do toho nakysle páchnoucího prostoru, u dveří minul vycházejícího mladého muže. Byl čerstvě oholený a kůži nad horním rtem měl tak hladkou, že téměř svítila. Vypadal jako student. Garb vtrhl do umývárny jako pes, s vlasy v zátylku zježenými a chlupy na krku zkroucenými. Přelétl jednotlivé kabiny, aby se přesvědčil, jestli před záchodovými mísami nekoukají nohy. Nijak by ho nepřekvapilo, kdyby spatřil třeba i ruce nebo medvěda, jako ve své povídce Pension Grillparzer. Nikde nikdo. Ale Garb pořád větřil. Ucítil vůni holícího krému. V umyvadle uviděl chuchvalce pěny a pár vousů. No jistě. Kluk znásilnil dítě a pak si oholil knírek. To jediné, co by si většina dětí zapamatovala. Když Garb vyrazil ze dveří záchodku, přecházel čistě oholený mladík klidným, ale rychlým krokem parkoviště. To je on, zařval Garb. Právě si oholil knírek. Mladík se rozběhl, aby zmizel v parku. I Garb se rozběhl. Byl na svou běžeckou rychlost docela pyšný, ale v jednom odhadu se zmýlil. Kůň byl přece jen rychlejší než on. Jízdní policista prchajícího mladíka doslova přejel. Kůň hocha hrudí srazil na štěrkovou cestu a před ním kopytem mu vyrýpl z lýtka kus masa. Mladík se schoulil na zemi jako plot v mateřském lůně a nohy si objel rukama. Ležel skoro stejně jako ta malá dívenka, kterou před chvílí znásilnil. A ta dívenka už se k ním blížila. Z lesíka na konci koňské dráhy se vynořil druhý policista. Vedl koně, děvčátko sedělo v sedle, přikryté policistovým pláštěm. Než přišli až k ním, Garb se rychle sehnul nad ležícím mladíkem a zeptal se, už jste to někdy udělal? Policista Garpa přísně upozornil, že nemá právo se zadrženého na nic ptát. Ale mladík se na Garpa tupě usmál a frajersky odpověděl. Ještě mě nikdy nechytili, vole. Když se usmál, Garb si všiml, že mladík nemá přední zuby. Vykopl mu je kůň. Zůstal mu jen krvácející cár dásní. Garb si uvědomil, že s mladíkem se muselo něco stát, protože jakoby nic necítil. Aspoň ne bolest a možná ani nic jiného. I ta malá dívenka byla v podobném šoku. Na násilníka se ani nepodívala. První policista přistoupil k mladíkovi, zvedl mu hlavu a natočil krvácející tvář k děcku. Je to on? Ale holčička se na mladíka dívala nepřítomným pohledem. Násilník se krátce zasmál a vyplivl plná ústa krve. Dítě nereagovalo. Garpa ovšem něco napadlo. A tak se bez ohledu na policisty lehce prstem dotkl násilníkových úst. Krví na prstě namázl nad mladíkovým horním rtem knírek. Dítě se rozkřičelo a ječelo a ječelo. Policisté museli klidnit koně. Dítě křičelo, dokud druhý policista násilníka neodvedl. Pak stichlo a vrátilo Garpovi tričko. Pořád hladilo koně po chomáčích černé hřívy, jako by ještě nikdy nesedělo na koni. Garb si pomyslel, že jí sezení na koni musí bolet, ale děvčátko se náhle zeptalo, můžu se ještě svést? A Garpovi se ulevilo aspoň v tom, že znásilněná dívenka má jazyk.

0: Kolem policistů se brzy shromáždil hlouček zvědavců. Brzy se k ním bohužel připojil i ten elegantně oblečený starší pán s nevinným knírkem. Už odcházel z parku a s úzkostí se rozhlížel, jestli někde neuvidí toho šílence, který z něho tak barbarsky strhl spodky a očichával ho jako nějaký nebezpečný všežravec. Ovšem, když spatřil Garpa vedle policisty, zřejmě se mu ulevilo. Předpokládal, že Garpa zadrželi a zamířil odvážně k ním. Garp si ho hned nevšiml, protože se musel soustředit na otázky jednoho z policistů.
1: Musím si zapsat vaše jméno, pane. A co děláte, mimo to, že běháte v parku?
0: Já jsem spisovatel, odpověděl Garp. Policista se omlouval, že o Garpovi nikdy neslyšel, ale tou dobou Garp dosud neuveřejnil nic jiného než penzion Grill Parcer. Takže policistu ubezpečil, že dosud skoro nic nepublikoval. To policistu poněkud vyvedlo z míry.
1: Nepublikovaný spisovatel? A čím se tedy živíte?
0: Pomáhá mi manželka a matka, přiznal Garp zahanbeně.
1: To se pak ale musím zeptat, co dělají oni.
0: Poslední slova uslyšel i uražený gentleman s bílým knírkem. A tak se hned vmísil do výslechu.
2: Přesně, jak jsem si to myslel. Somrák, sprostý vandrák.
0: Policista na něho zůstal hledět. A stařík pokračoval.
2: To jsem opravdu rád, že jste tuhle svini chytili. Tohle býval tak pěkný park, ale co sem dnes vleze za lidi? Měli byste tady hlídkovat přísněji.
0: Policista nechtěl, aby se záležitost rozebírala před děvčátkem, proto očima zakoulel jejím směrem. A stařík, který zaslechl od čumilů něco o znásilněném děvčátku, vykřikl.
2: Ale ne, tak on to udělal i tomuhle děcku? To je ale zvrhlost. Hnus!
0: Nakročil dokonce ke Garpovi, jako by mu chtěl plivnout do tváře. Ale když uviděl jeho vražedný výraz, radši se zase uchýlil pod ochranu policie.
2: Asi si budete chtít zapsat moje jméno, viďte.
1: A na co? Zeptal se policista.
2: No přece jako svědka. Já podám svědectví před každým soudem této země, jen když pak tohohle chlapa odsoudí na doživotí. Já přece vím, co je moje občanská povinnost.
0: Celé to bylo absurdní, jako z nějakého Garpova textu. Snad následkem přestálého napětí se tomu Garp proti své vůli zasmál. A stařík vybuchl.
2: No jen se na něho podívejte. Ještě se tomu cynicky šklebí. A přitom mě to prosím udělal taky.

Pár měsíců po téhle události si Garb kupoval v drogérii balíček prezervativů, když do obchodu vstoupil stařík s knírkem. A hned začal křičet. Proboha, je tohle to možný? Vždyť to jste vy! Garbovi chvíli trvalo, než staříka poznal. Zmátla ho také jeho odvaha. Asi teď bere jiné prášky. To už vás pustili? Já myslel, že vás dají do chládku na léta. Kam to s těmi zákony spěje? Garb zkoušel vycouvat, ale stařík ho pronásledoval po obchodě. Jako Garb toho násilníka po parku. A pořád křičel. To už vás asi pustili pro dobré chování, co? A nebo vás z toho vysekal nějaký mazaný advokát, stejnej úchyl jako vy? To nebohé dítě má na celý život trauma a vy si volně pobíháte po parcích. Jak Garb zmateně ustupoval, vypadla mu na zem krabička s prezervativy. A stařík do ní kopl a křičel, aha, aha, jen se podívejte na to svinstvo. Na co to asi kupuje? Zvrhlík na svobodě. Hledá nevinnost, aby ji mohl znásilnit a pošpinit. Majitel drogerie se domníval, že podivný stařík je nějaký vyšinutý a tak přispěchal na pomoc. Člověče, neblázněte, vždyť tohle je náš pan Garb, pravil přátelsky. Tenhle odporný úchyl? Ale ne, opravoval staříka drogista. Pan Garb je přece náš hrdina. To protože prodavač si samozřejmě přečetl ty směšné titulky v novinách, informující o zločinu a přistiženém provinilci v parku. Neúspěšný spisovatel uspěl jako hrdina. Občan dopadl v sadech zvrhlíka. Syn slavné feministky zkušeně pomáhá malým děvčátkům. Právě kvůli takovému povyku nebyl Garb celé měsíce schopen psát. Ale články silně zapůsobily na všechny, kteří Garpa znali ze samoobsluhy, ze sportovní haly a z drogerie. Když před rokem vyšel Garpův první román Otálení, nikdo si toho v jejich čtvrti samozřejmě ani nevšiml. Teď byl pro sousedy stělesněním americké mytologie, hrdinou, který dopadl v parku násilníka a nacpal mu zuby až do krku. Jen občas se Garpa nějaký zvědavec zeptal, a co děláte kromě toho? Následující ticho bylo pro Garpa vždy bolestné a on zprvu uvažoval, jestli by snad nebylo nejlepší, kdyby řekl, že se živí běháním. Probíhá parky a snaží se natrapírovat násilníky. Osamělý ochránce a mstitel. To by jim jistě říkalo víc, než to, co skutečně řekl. Píšu knížky, přiznával nakonec Garp. Na jejich tvářích, ještě před chvílí tak obdivných, se objevilo zklamání a dokonce podezření. Jako by byl jen jiným druhem zvrhlíka.

Za nějaký čas si ovšem Garp bolestně uvědomil, že stařík s knírkem neměl na ten pocit nespravedlivosti monopol. Jednou totiž vzal Duncana na středoškolský basketbalový zápas a naprosto ho zděsilo, že chlap, který trhal lístky, není nikdo jiný než onen mladík s knírkem. Opravdový násilník, člověk, který v parku přepadl bezbrané dítě. A šokovaný Garp se vzmohl jen na otázku: takže vy jste už venku? Zvrhlík se klidně usmíval na Duncana. Nikdo mi nic nedokázal, odpověděl klidně. Ta blbá holka nechtěla vůbec promluvit. Ani nepípla. Garp cítil, jak se celý třese, jen se na mladíka vrhnout. Opět si vzpomněl na 11letou Ellen Jamesovou s vyříznutým jazykem. Jal ho tak strašlivý pocit nespravedlnosti, že si dokonce dovedl představit, jak si nějaká nešťastná žena natolik zoufá, až si vyřízne vlastní jazyk. Věděl, že chce tomu hajzlovi na místě, třeba i před Duncanem, ublížit. Toužil, aby ho mohl zmrzačit. Jenže za ním se celý dav dožadoval lístku na basketbal a Garp zdržoval. No tak pohyb ty píčo, řekl mladík Garpovi. Nad mladíkovým horním rtem vyrážel nový knírek. Ve výrazu jeho tváře, jako by Garp poznával podlost celého světa. Ale když se tam po zápase vrátil, mladík už tam nebyl. A to je nejspíš zachránilo oba.

0: Po letech Garb potkal i to znásilněné dítě. Byla to už dospělá dívka. Poznal ji jen proto, že ona poznala jeho. Vycházel v nějaké cizí čtvrti z biografu. Dívka stála ve frontě na další představení. Měla sebou několik přátel. Dobrý den, jak se vám vede? Zeptal se jí Garb. Byl rád, že má dívka sebou přátele. Znamenalo to pro něho, že je normální. Vy jste ale vyrostla. Teprve když dívka zrudla, uvědomil si, jakou řekl hloupost. A tak dodal upřímně, chci říct, že už to je dlouhá doba. A taky doba, na kterou je lepší zapomenout. Její přátelé pomalu postupovali dovnitř a děvče se rychlým pohledem přesvědčilo, jestli je s Garbem samo. To ano, tento měsíc skončím školu. Už vysokou? Podivil se Garb nahlas. Ale ne, střední. Zasmála se dívka nervózně. To je úžasné, odpověděl Garb. A aniž věděl proč, dodal, budu se snažit přijít, až budete mít maturitní vyřazení. Ale děvče náhle vypadalo zaraženě. Ne, prosím vás, nechoďte. Garb ihned s úlevou souhlasil a víc už si toho neřekli. Po tomto setkání ji viděl ještě několikrát, ale nikdy ho už nepoznala, protože se oholil. Proč si zase nenecháš narůst bratku? Zeptala se ho občas Helena. Nebo aspoň knírek, slušelo ti to? Ale kdykoliv Garb potkal onu znásilněnou dívku a unikl nepoznán, byl přesvědčen, že zůstane navždy hladkolící. Znásilnění bylo téma, které ho velmi trápilo. Tohle děvčátko, pak 11letá Ellen Jamesová a ta hrozná společnost kolem ní. Téměř na konci života dokonce Garb napíše román o znásilnění Svět podle Bensonhavera, který mu vydělá spoustu peněz a nadělá spoustu nepřátel. Tím největším si ale byl sám. Urážlivost znásilnění spočívala pro Garba v okolnosti, že to byl čin, který v něm vyvolával hnus nad sebou samým, nad svými vlastními mužskými instinkty, jež byly jinak nenapadnutelné. T.S. Garb nikdy neměl pocit, že by chtěl někoho znásilnit. Ale znásilnění, podle Garbova mínění, vnukává mužům pocit viny v důsledku vnitřní spřízněnosti.
1: Garb.
2: Existuje několik různých českých audioverzí románu Svět podle Garba od Johna Irvinga. Můžete si vybrat mezi hlasem Martina Zahálky, Davida Novotného nebo Michala Bumbálka. Přičemž třetí zmíněný se podílel na adaptaci vytvořené v roce 2022 v Českém rozhlase Brno. Připravil ji Ludvík Němec, dramaturgicky se na ní podílela Alena Blažijovská, režijně Radim Nejedlý. Je to adaptace zkrácená a přesto dosud vede mezi všemi dosud realizovanými vltavskými četbami s hvězdičkou co do počtu epizod, jejich celkem 31, ale vede podle jistých průzkumů i co do posluchačské obliby. A tak jsme se rozhodli ji letos reprízovat, dnešní část byla 11. a 12. uvedeme zase zítra od 23 hodin. Z Brna bude i dnešní půlhodina soudobé hudby, už za několik minut, a s Brnem je, dá se říct, osudově spojená i zpěvačka a houslistka Iva Bitová.

To byly Iva Bitová se Zuzanou Lapčíkovou v asi nejslavnější písni z muzikálu Balada pro banditu. A teď nás čeká mimo jiné od stejného autora jeho smyčcový kvartet.

U poslechu pořadu Soudobá hudba v tuto noční hodinu na stanici Vltava vás vítá Jan Hlaváč. Dnes uslyšíte díla Miloše Štědroně a Leoše Faltuse. Hudební skladatel a muzikolog Miloš Štědroň vyšel z Janáčkovy akademie muzických umění ze skladatelské třídy Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Alojze Piňose. Dále studoval na prázdninových kurzech nové hudby v Darmstadtu. Věnuje se hudbě komorní, orchestrální, scénické. Jeho smyčcový kvartet si dnes vyslechneme v podání Grafova kvarteta. To hraje v obsazení Štěpán Grafe a Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cibulský viola a Michal Hreňo violončelo.

Dozněl smyčcový kvartet od Miloše Štědroně. Hrálo Grafovo kvarteto. S hudebním skladatelem Leošem Faltusem pojí Miloše Štědroně práce na dílech Leoše Janáčka. Mnohá spolu rekonstruovali, například jeho houslový koncert nebo symfonii Dunaj. Leoš Faltus byl českým hudebním skladatelem a také teoretikem, absolvoval skladbu u profesora Viléma Petrželky a Teodora Šéfra na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v roce 1964. Tam se stal také profesorem v roce 1997. Z díla Leoše Faltuse dnes vybírám jeho skladbu z počátku 70. let 20. století. Il Gioco. Hra pro komorní orchestr a klavír. Hrají Milan Bialas na klavír a komorní orchestr Bohuslava Martinů. Provedení řídí Jan Štych.

0: Slyšeli jste skladbu Leoše Faltuse Il Gioco, hra. Hrál Milan Bělas na klavír a komorní orchestr Bohuslava Martinů provedení řídil Jan Štych. Končí pořad Soudobá hudba. Pěknou noc vám přeje Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

Opera Čarostřelec, její známá sborová scéna, otvírá dnešní vysílání stanice D-dur věnované jubileu skladatele Karla Marie von Webera, se považuje za zakladatelské dílo německé národní a romantické opery. Byl nicméně nejen autorem prvních romantických oper, kterých zkomponoval celkem 7, ale zřejmě navíc také tím, kdo zavedl užívání taktovky při dirigování. Weberova hudební řeč v něčem navazuje na Mozarta a Beethovena. Beethoven byl ještě jeho současníkem. Zejména klavírní skladby však vynikají vlastními atributy, brilantní technikou a už jasným romantickým vzletem. S oblibou Karl Maria von Weber komponoval také pro dechové nástroje a zejména s nimi dosáhl výrazovosti, kterou potom zužitkoval v těch operních partiturách. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40, 5. června 1826, i hudbu jeho současníků pro vás v následujících 4 hodinách vybírá Petr Weber.

v podání sboru a orchestru Národního divadla v Praze a dirigenta Václava Smetáčka dozněl sbor myslivců ze třetího dějství Weberovy opery Čarostřelec. Zmíněné dechové nástroje v hudebním odkazu tohoto tvůrce jsou skutečně důležitou položkou, a tak pojďme poslouchat teď hned jednu z takových skladeb, Concertino S-dur pro klarinet a orchestr. Je to opus 26 Karla Marie von Webera, jde o krátkou, ale technicky brilantní jednovětou skladbu s pomalým úvodem, lirickou střední částí a efektními variacemi v závěru. Hraje Manfred Rümpler a Thomas Zanderling řídí velký symfonický orchestr.

Na stanici D-dur dozněla skladba Karla Marie von Webera, jemuž výrazněji dnešní vysílání věnujeme. Bylo to koncertino pro klarinet a orchestr S-dur, a sice v podání Manfreda Rümplera a velkého symfonického orchestru Berlínského rozhlasu pod taktovkou Tomase Zanderlinga. A z Weberova odkazu vybíráme teď komorní hudbu, jeho trio pro flétnu, violončelo a klavír. Jde o nahrávku souboru Trio Salome, ve kterém na flétnu hraje hudebnice českého původu Klára Novák nebo Nováková.

Na stanici D-dur patřilo uplynulých 21 minut hudbě Karla Marie von Webera, a sice jeho triu pro flétnu, violončelo a klavír. Hrálo trio Salome. Weber, rodák ze severoněmeckého Eutinu, byl už v 17. jmenován dvorním kapelníkem německého města Vratislavy, ležícího v dnešním Polsku, ale v roce 1813 přijal nové místo. Post ředitele pražské německé opery, souboru, který hrál ve Stavovském divadle. V Praze se také roku 1817 oženil se zpěvačkou Karolinou Brantovou. Hlavním obdobím jeho profesionální dráhy jako operního šéfa a dirigenta však byly až poté, tedy od roku 1816 do roku 1826, Drážďany. Poslouchejme další Weberovu skladbu se solovým dechovým nástrojem, a sice jeho koncert pro fagot a orchestr F-dur, napsaný roku 1811 a roku 1822 ještě revidovaný. Hraje Manchester Camerata s Douglasem Boydem, solistou je Lawrence Perkins.

Lawrence Perkins, Manchester Camerata a v jejich podání fagotový koncert F-dur Karla Marie von Webera. To byl další kousek vysílání stanice D-dur, kterou posloucháte a která se dnes věnuje hodně právě tomuto autorovi. 13. května 1820 si skladatel ve svém deníku napsal: Předehra k lovecké nevěstě dokončena a tím i celá opera, chvála buď Bohu a sláva buď jen jemu. Na návrh Karla Grafa von Brühla, generálního intendanta královských divadel v Berlíně, byla nicméně opera o něco později přejmenovaná na Der Freischütz, tedy Čarostřelec. Premiéra se uskutečnila 18. června 1821 v berlínském královském divadle pod Brühlovým režijním vedením, a to s nebývalým úspěchem. 14 ze 17 hudebních čísel opery se setkalo na scéně s bouřlivým potleskem a píseň Družiček a také Předehra musely být opakovány v přídavcích. Právě Předehru teď máme před sebou, Předehru k Čarostřelci v podání Leonarda Bernsteina a New Yorkské filharmonie.

New Yorkská filharmonie s Leonardem Bernsteinem nám zahráli předehru k Weberově opeře Čarostřelec. Jedním ze současníků Karla Marie von Webera, mladším současníkem, byl Gioacchino Rossini. Pocházel z Pesara na východním pobřeží Itálie, kde je dnes pod jeho jménem pořádán proslulý festival. Studoval v Bologni, působil několik let jako umělecký ředitel operních divadel v Neapoli a už jako slavný autor cestoval po Evropě a užíval společenského života. Nakonec se ve 20. letech usadil v Paříži, kde naplno popustil úzdu poživačnému způsobu existence. První úspěch s operou měl Rossini v 21, oper napsal 39. Jeho životním dílem nesporně je a zůstává komedie Lazebník sevilský, která se na jeviště dostala v Římě roku 1816. Ale Wilhelm Tell, uvedený v Paříži v létě 1829, je jediná Rossiniho takzvaná velká opera. A skladatel dopředu oznámil, že Wilhelm Tell bude jeho poslední opera. A tak se také stalo. Žil pak nicméně ještě 4 dlouhá desetiletí. Poslouchejme recitativ a árii Arnolda ze 4. dějství Rossiniho Wilhelma Tella v podání Juana Diego Floreze, tělesa Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a dirigenta Roberta Abada.

Posloucháte Český rozhlas, stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď nám přibýval Juan Diego Flores, specialista na italské bel canto, a sice recitativ a árii a velkou scénu ze čtvrtého dějství, scénu Arnolda z opery Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. Roberto Abbado řídil Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Současníky Karla Marie von Webera, jemuž v těchto hodinách věnujeme dnešní vysílání, byli Beethoven, Schubert, ano, Rossini, Meyerbeer a mnozí další. A jako on se narodil ještě za Mozartova a Haydnova života, tak rokem narození naopak Webera ještě v úvozovkách zažili i mladší umělci. Berlioz, Schumann, Mendelssohn, Bartholdy, Chopin, Liszt, Glinka, Bellini, Donizetti, Verdi i Wagner. Weberova pozice na časové ose dějin hudby na počátcích romantismu je právě proto jedinečná. A tak v jeho odkazu figuruje i vůbec první a zároveň nejbrilantnější a nejpoetičtější příklad romantického koncertního valčíku. Skutečná apoteóza valčíku, určená k poslechu, ne k tanci. V něčem možná dokonce předzvěst žánru symfonické básně. Jmenuje se Vyzvání k tanci. Tyto klavírní skladba ve formě ronda, kterou napsal v roce 1819, je dobře známá i v orchestraci Hectora Berlioze z roku 1841, ale my ji dnes poslouchejme v originále. Hraje pianistka Maria Clara von Slavik-Moriet.

Vyzvání k tanci. Tak se jmenuje brilantní rondo pro klavír z roku 1819 od Karla Marie von Webera. Hrála nám ho Maria Clara von Slavik-Morietti. U toho od autora ještě zůstáváme. Bude to jiná brilantní skladba, Grand Duo Concertant pro klarinet a klavír Esdur, jen o 3 roky starší, z roku 1816. Na klarinet hraje Andreas Ottensamer a na klavír Julia Wank.

Grand Duo Concertant, skladba pro klarinet a klavír v tónině S-dur z roku 1816 od Karla Marie Webera. Dozněla u nás na stanici D-dur v podání Andrease Ottenzamera a Yui Wang. Vedle Čarostřelce jsou ze 7 oper Karla Marie von Webera známé Orianta a Oberon. Libreto druhé zmíněné vychází z anglického překladu eposu Oberon německého autora Christopha Martina Wielanda, inspirovaného zase středověkým francouzským eposem. A anglický překladatel k tomu ještě využil motivy a postavy ze Shakespeareovy hry Sen noci svatojanské. Kompozici Oberona předcházelo v létě roku 1824 Webrovo setkání v Mariánských lázních s ředitelem londýnské opery Covent Garden. Ten mu nabídl, aby zkomponoval operu v angličtině a jako možná témata uvedl Fausta nebo Sen noci svatojanské. Weber se rozhodl pro to druhé a romantickou operu Oberon zkomponoval a 12. dubna 1826 dirigoval v Londýně její premiéru. K tomu i několik repríz, ale byl oslabený tuberkulózou a v Londýně nakonec zemřel. Bylo to 5. června 1826. Poslouchejme z Weberova Oberona recitativ a árii Rézie z druhého dějství. Ferdinand Leitner řídí orchestr německé opery v Berlíně a solistkou je Gundula Janowitz.

To byla Gundula Janowitz, německá sopranistka, a s ní orchestr Deutsche Oper v Berlíně s dirigentem Ferdinandem Leitnerem v recitativu a árii Rézie z druhého dějství Weberovy opery Oberon, která měla premiéru v Londýně v roce 1826. Vraťme se teď o 5 let zpět, do roku 1821, kdy měla v Berlíně premiéru první romantická opera a zároveň tedy první německá národní opera, Weberův Čarostřelec. 2 mladí myslivci v ní soupeří o Agátu.